0: a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
1: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
0: Celý Press Club na našem webu frekvence1.cz. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů, čímž by Ukrajinci zničili dvakrát více ruských vojáků, než Moskva zvládne měsíčně mobilizovat. Útočník Slavie Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faul loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělala dalšímu slávistovi, Davidu Mousisovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce v úvodním kole nadstavby, má zastavenou činnost na 8 utkání, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
2: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení. Jakkoliv nebereme to druhé vyloučení jako recidivu, tak to spojujeme s tím prvním, což bylo napadení. Tím pádem je tam za surovou hru, což vlastně i v rámci jeho vyjádření došlo k potvrzení, že s udělením červené karty souhlasí a samozřejmě za takovou hru je potřeba, kde hrozilo zranění hráče, trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V pátek nás čekají přehánky hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád tam, že všechny ženy, jo. Jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná, kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky a Maďarsko předvolalo ruského velvyslance. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému nakonec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
1: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
3: Já myslím, že bohužel stále ještě digitální země nejsme, protože jsme nezačali ty věci dělat jinak. A jak jste říkala, digitalizujeme ten způsob, jakým se to dělalo doteď. Ale samozřejmě informační technologie mají určitý vliv na efektivitu státní správy. Na druhou stranu, když si vezmeme několik příkladů z minulosti, tak se ty velké projekty tak úplně nedaří, takže upřímně jsem si před těmi 20 lety, kdy jsme pokládali ty základy prvními legislativními rámci, myslela, že to dneska bude vypadat úplně jinak.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o tom v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek nás čekají přehánky, především na českém území, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky. Uchazeči o střední školu budou znát výsledky a slávisté dostali velké tresty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak v Frekvenci 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rusulková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
2: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
1: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
3: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů, čímž by Ukrajinci zničili dvakrát více ruských vojáků, než Moskva zvládne měsíčně mobilizovat. Útočník Slavie Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faul loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělala dalšímu slávistovi, Davidu Mousisovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce v úvodním kole nadstavby, má zastavenou činnost na 8 utkání, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
4: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení. Jakkoliv nebereme to druhé vyloučení jako recidivu, tak to spojujeme s tím prvním, což bylo napadení. Tím pádem je tam za surovou hru, což vlastně i v rámci jeho vyjádření došlo k potvrzení, že s udělením červené karty souhlasí a samozřejmě za takovou hru je potřeba, kde hrozilo zranění hráče, trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek nás čekají přehánky hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky a Maďarsko předvolalo ruského velvyslance. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému nakonec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
1: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
3: Já myslím, že bohužel stále ještě digitální země nejsme, protože jsme nezačali ty věci dělat jinak. A jak jste říkala, digitalizujeme ten způsob, jakým se to dělalo doteď. Ale samozřejmě informační technologie mají určitý vliv na efektivitu státní správy. Na druhou stranu, když si vezmeme několik příkladů z minulosti, tak se ty velké projekty tak úplně nedaří. Takže upřímně jsem si před těmi 20 lety, kdy jsme pokládali ty základy prvními legislativními rámci, myslela, že to dneska bude vypadat úplně jinak.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých palíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o tom v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek nás čekají přehánky především na českém území, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: užívejte si let.
1: Vážení cestující, letu Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
5: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: To se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme

0: co, poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
6: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: vše, co potřebují za
1: 100 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A my vám přejeme hezké páteční ráno.
3: Krásné ráno, zprávy má Lucie Šmídová. Dobré ráno, žáci se dozvídají, jestli jsou přijati na střední. Startuje hokejové mistrovství světa. Dnešek bude zatažený, místy zaprší a naměříme maximálně 15 stupňů. Deváťáci už oficiální verdikt jednotných přijímaček na střední školy znají. Informace jsou v elektronickém systému DIPSY. Jak Frekvenci 1 řekla šéfka Cermatu Barbora Rosulková, podmínky pro druhé kolo jsou stejné jako v prvním případě.
4: Podmínky jsou úplně stejné, to znamená 3 obory a plus 2, nebo 3 přihlášky plus 2 na obory s talentovou zkouškou případně.
3: Přihlášky pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy budou moci uchazeči podávat od 19. do 25. května. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Vinu odmítá. Už dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Česká hokejová reprezentace je kvůli omluvenkám bez některých hvězd NHL. Tým Radima Rulíka se tak před zahájením šampionátu zdá nejslabším za posledních 10 let, řekl Frekvenci 1 náš kolega a sportovní komentátor Honza Homolka.
5: Gólman je velký problém, protože se počítalo, že Dan Vladař bude. Není, takže otazník je v brankovišti a zase to bude o tom, co předvede Roman Červenka, což přivštívce k němu. Není úplně šťastná situace, ale jsou tam mladí, jsou tam Chmelář, Smelovský, uvidíme, co předvedou. Každopádně ten tým na papíře je možná nejslabší za posledních 10 let a velké oči určitě mít nemůžeme.
3: Česko se dnes v úvodním zápase utká s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut.
1: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přeháňky hlavně v Čechách a nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Dálnice teď projedete plynule. Pozor, ale bouralo se na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce u obce Novosedly nad Nežárkou se srazila dodávka s osobním autem. V místě už jsou kolony, tak opatrně.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: 3 minuty po 6. startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
2: Jsme tu, přátelé, hezké ráno.
7: Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop.
2: Ale prosím tě. Co se stalo? Co jsi tam kde dala?
7: Začíná hokejový mistrovství světa.
2: Pravda, že jsme přemýšleli, říkali, čím jsme to dneska nahodili, tak začíná hokej, to je jasná věc, rodiče za sebou mají bezesnou noc, ale všechno nám vyfoukla Lucka ve zprávách.
7: Tak ve 2020 Dánsko, já si myslím, že to můžeme klidně zopakovat, opakování je matka moudrosti a myslím si, že je lepší opakovat si to, že začíná hokejové mistrovství světa, než to, že se čekalo na výsledky.
2: No i tam možná hrozí opakování, ne? Lucie, nekomentuje, já se chápeme. Tak nechme to, ví přátelé, hezké ráno.
7: Krásný pátek.
6: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: nejvyšší čas, co nás dneska čeká a nemine, prozradí právě teď na Frekvenci 1 paní Dagmar Klucká.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u pátečních horoskopů. Dnes je den rodiny a den práce na kole. Svátek slaví Žofie, Sofie a Harald. Blahopřejeme. Slunou v Beranu budete vnímat vše, co se kolem vás děje. Adrenalinovým sportům a milostným pletkám se raději vyhýbejte. No a co čeká Býky? Dnešní den vám slibuje od všeho trochu. Každopádně prožijete více radostí než starostí. Blíženci, na obzoru jsou příznivé aspekty ve věci lásky. Budete úspěšní, co by svůdci a milenci. Radci, jestliže jste měli doposud nějaké nezdary v milostné oblasti, nyní máte šanci to napravit. Lvi, stále ještě nemáte vyhráno, nejspíš se budete chovat jako neřízená střela. Jestli v tomto ohledu nejsou optimistické, co snadno získáte, můžete záhy ztratit. Pany, dnes toho zvládnete mnohem víc než lidé v okolí. Dočkáte se poklácání porabení a zasloužené odměny. Váhy, disponovat nyní budete zvýšenou citlivostí, nacházíte se v období, kdy můžete prožívat velmi intenzivně vztahy. Štíři, vyzařuje z vás dychtivost, odhlas svodu dnes nebude vůbec jednoduché. Nesedněte na leprichotka, myslete na budoucnost. Střelci, při pohledu do zrcadla pochopíte, že byste měli něco udělat pro sebe. Zajděte do kosmetického salonu, vylepšíte si vizáž. Kozorozi, dnešek je přející, vaše nadání rozpoznat vždy tu nejlepší volbu je opravdu velice pozoruhodné. Daří se. Vodnáři, nepřipouštíte si žádné pochybnosti. Myšlenkové aktivity a komunikace vám vychází na jedničku. Chcete-li se dostat blíže k partnerovi, měli byste dát větší prostor romantice. Ryby, občas se rádi stáhnete do soukromí. Nemusíte nutně trávit večer věci ve společnosti. Postačí vám bliná koupel, chutná večeře a zajímavá kniha. Berani, nesnažte se za každou cenu dotáhnout to, co jste nestihli během týdne. Pondělí je taky den. O víkendu relaxujte. Milí přátelé, dnes se zásadně nepouštějte do žádných debat, hrozí nedorozumění a hádky. Užijte si víkend, užijte si přírody, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvenci 1 pro vylepšení nálady takhle brzy po ránu. Lubka říkala, mám tady vtip takovej lehkej.
1: No, lehkej.
0: Decentní.
1: Ale jako nemyslím lehkej, ale jako prostě decentní, no.
0: Dobře, tak prostě tak na usmání, jo?
1: Jo, pojďme. Zubař spustí vrtačku a povídá. Pamatuješ, Pepo, jak jsi mě v 5. třídě píchal kružítkem dozad?
0: Musím říct, že já zubařský vtipy miluju.
1: Tenhle je dobrý. Teda mě fakt jako stačí jenom pustit tu vrtačku a už je mi ousko.
0: Jo, mi stačí, když slyším něco, co je tomu podobný.
1: Jo.
0: Občas se takový zvuky někde ozývá. Nenáviděl jsem to.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz. Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS, nově se silou Generali České. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Za 7 minut půl sedmé, hezké páteční ráno, 1+1, jeden for už máme za sebou, ten byl zubařský.
1: A jeden před náma, a ten je od Jany s Bikešem.
0: Tak, pojďme se na to podívat.
2: Představte si situace v nemocnici. Leží paní po operaci, nad ní lékařka a říká: paní Nováková, ta operace dopadla dobře. Já vůbec nechápu, proč jste předtím tak vyváděla. Když já jsem sem přišla jenom umýt okno.
0: No comments.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Katko.
1: Ano.
0: Představ si, že v lesích začínají růst houby.
1: Já jsem to viděla. No. Já jsem to viděla na Insta, to je hrozný. Já
0: tak normálně... Jsi vášnivej houbař,
1: přesně,
0: že jo?
1: Já normálně přemýšlím, že přehodnotím své plány na víkend, teda závody neodpískám.
0: A riskuješ to, jo?
1: A že bych se fakt podívala.
0: Každopádně... Jsi jako rozhodčí, jo, že říkáš, že závody neodpískáš?
1: To by asi koukali, kdybych to pískala já. No nic, probereme to. Pojďme na počasí, jestli porostou houby nebo ne. Zataženo, deštivo, a to nejenom dneska, ale i o víkendu. I dneska naprší víc na Moravě a ve Slezsku. Ty maximální teploty nebudou nic moc. Pouze mezi 11 a 15 stupni.
2: Hokejový fanouš.
0: Za minutu půl sedmé krátké zprávy Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno. Policie ve čtvrtek v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvídají, zda a na jakou školu byli přijati. Informace jsou v elektronickém systému DIPSY. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20:20.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří nárazově kolony mezi 185. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je na 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: A my vám přejeme hezké ráno z Frekvence 1.
1: Krásné ráno.
0: Nakousli jsme tady zajímavé téma.
1: Nakousli jsme houby.
0: A že začaly růst houby.
1: No,
0: tak co
1: já jsem
0: konkrétně?
1: Se prosím tě dívala, co je to za houby, přesně ty, co rostou, kromě takových těch májovek a smržů a tady těch příšerek jarních, který moc lidi nezbírají, tak prosím tě, normálně opravdu hřibovitý houby v lesích, křemenáče, poddubáky, kováři, viděla jsem to na Instagramu.
0: Pod kováři.
1: Trošku, trošku mě to jako trápí, protože ty mě znáš, že jo, já když to fakt jako někde vidím a vidím, že jako někdo něco našel, tak mám takový nutkání to prověřit.
0: Já jsem taky něco našel. Našel jsem tady hodně starou pokáčovou rychlovku, která se jmenuje Rostou houby.
1: Ano.
0: Jsem úplně zapomněl, o čem byla, tak jsem si říkal, že bychom si kousek mohli připomenout. No. Celý svět teď řeší.

0: A když můžeš jít klousky pozbírat, kde mám svoje místa, příteli, neřeknu ani na smrtelný posteli. A i kdyby zdržel svou zbraň u mý hlavy, radši řeknu pal, než abys mi tam moje hnědáky vyzbíral. Hele, mámo, rostou houby, vem košík, ať tě vyfoukneme sousedům. Na pánvičku nebo do trouby, bude od nich hezky smrdět celý dům.
1: Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Odškodné ve výši 986 eur, tedy na naše nějakých 24 tisíc, vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože vstával velmi brzy, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. Co vy na to?
2: No správně, ta pokuta je oprávněná, má pravdu. A tohleto ručníkování, ono někde je to zakázané, někde jak vidno, ne? Jo, to jako tam si hodíte ručník a máte ho tam 14 dní hozené a máte místo. A třetí věc je, on si koupil dovolenou, tak je legitimní, že tam chce místo, když ho neměl, tak ať mu to zaplatí.
1: Ale já nevím, co to bylo za cestovku, ale jako tomu říká majstrštek.
2: No.
1: Jako my jsme nemohli spát a rozhodně bychom na cestovce nic nevysoudili.
2: No tak to samozřejmě, nebo cestovku, to je jedna věc. Druhá věc je, když se ta cestovka vzepře a vy si řeknete, že to z ní vysoudíte, na tom proděláte pár set tisíc, jo. Ale jako všechna čestí cestovce, no.
1: No, to jo, teda škoda, že tady nepíšou, která

0: Jený kytary nebo ten pěti struna basa, slyšíš to, ne? Jo, hrozně bajton najede. Slyšíš, to je tón jako jinde, než jsou běžní.
1: Ani neslyším, jestli je to podladěný, ani jestli je tam bariton, nebo co.
0: Hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno.
0: Frekvence 1, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Včera oslavil fík 50. Ano. Já jsem se v tom tak nějak vrtal, vylezlo k tomu spousta článků a tak jsem si říkal, je tohle vlastně zajímavá věc, zkusím se tě na to zeptat, protože se přiznám, že jsem to nevěděl.
1: Jo.
0: Úplně bych si na to nevsadil. Jaké plemeno byl fík?
1: No, člověka to svádí říct k tomu, že to byl Bernardín, že jo, podle toho, jak byl velký, ale on byl vlastně jenom přerostlej. Ty jo. Co to tak může jako bejt? Přerostlýho. Baset? No to měl zase moc jako rovný obličej. Tyjo, já nevím. Hele, svádí to k Bernardínovi.
0: Jasně, tak vy to víte nebo tušíte, zkuste si tipnout a za chvilku.

0: dnešního rána od Míry pro mě. Já jsem říkala, že to svádí k tomu, že to byl nějaký ten Bernardín.
1: Aha, já koukám ještě na zprávy, nekoukej tam zatím. Píše nám Libuška, píše správnou odpověď. Taky Adéla píše.
0: Taky mi přišla tady nějaká zpráva. A tady taky.
1: Tak, je toho dost, samozřejmě, evidentně se to ví, jako, ale já se přiznám, že já jsem to teda jako dlouho nevěděl. Jo, že já jsem si myslel, že to je Bernardín.
0: Já jsem to myslela taky, no.
1: Ale podle fleků, samozřejmě.
0: Já spíš podle toho, jak byl velký, že jo. Mm-hmm. Podle toho, ale tak jo, asi můžeme prozradit, protože tady skáče jedna správná odpověď za druhou.
1: Jo, můžeme prozradit, že to byl staroanglický ovčák.
0: Fakt?
1: Alias Bobtail.
0: Koktejl. Tak jo, tak no. Skáče to tady. Díky moc za všechny tyhle ty zprávy.
1: Ale je pozor, vidět... dokonce i umělá inteligence píše, byl to Bobtail, ačkoliv kvůli huňatému vzhledu a velikosti často vypadá spíše jako Bernardín.
0: No, že jo, takže tak.
1: No, tak dokonce, když si to dáš na Google a dáš si obrázky, tak tam ten pejsek, mám pocit, někde vyskočí.
0: Jako ten pravej, ta předloha.
1: Protože ta předloha byla opravdu jako, že... To Křeďo říká, hele, kreslím, to by to mohlo fungovat docela.
2: Hokejoví fanoušci, oblékněte se.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Do stylového oblečení z fančopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
8: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
9: Nová série OnePlay Originál.
10: Simona Moniová.
9: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
11: Já se tě nebojím!
9: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.

0: krásné páteční ráno na frekvenci 1. 15 000, pokud dneska ráno neuhádnete poslední slovo, tak vám tam přihodíme a hrajete o tuhle krásnou částku u Robina.
1: To už je za chvilku vlastně. Myslím, ne u Robina, myslím ty peníze, o které hrajete. No. Za 20 minut na čísle 257 403 9, tak držíme palce, ani nevím, co padalo včera.
0: Nevíš, tak já to tak kolegu, počkej, u kolegu, tak u kolegu, když řekneme u kolegu napřed, tak řekneme Robina, tam byly brýle, Jana s Vojtou pauzu a u nás, raní ty, to si možná pamatuješ, internet a modely. Takže prosím vás, nic tady z toho to není, zkuste vymyslet něco jiného a originálního.
1: Ten tip, který padl u Robina, ten by byl v tvém případě.
0: Já bych to potřeboval.
1: Cokoliv potřebuji udělat, tak potřebuji
0: brýle.
1: Tak za chvilku zprávy, hezké ráno.
2: Datárt pořádá. Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Maxi výprodej.
5: Cože?
4: Maxi výprodej. Ano, maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
16: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
17: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Dobré páteční ráno přejeme.
0: Krásné ráno, zprávy má Lucie Šmídová.
18: Dobré ráno, dnes se žáci dozvídají o přijetí na střední školy. Čeští hokejisté nastoupí na úvod mistrovství proti Dánsku. Zdržíte se na D1 u Brna. systému DIPSY už najdou žáci, jestli jsou přijati na střední školu. Ředitelka společnosti Cermat, která zkoušky organizuje, Barbora Rosulková, poradila, co dělat, pokud se žák na žádnou školu nedostane.
19: Nepanikařit, v klidu si sednout, školy budou v systému DIPSY zveřejňovat ty otvírané kapacity pro to druhé kolo a potom od 19. do 25. května mohou ti uchazeči podávat přihlášky.
18: V letošním roce se do prvního kola přijímacího řízení na střední školy přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Zájem je tradičně hlavně o gymnázia nebo licea. Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek podvečer zhruba na 3 hodiny na 14. kilometru vážná nehoda. Nákladní auto tady srazilo lidi, kteří byli u auta v odstavném pruhu. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby. Jednoho vážně zraněného přepravil do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhého odvezla se zraněním sanitka do fakultní nemocnice Bulovka. Policie hledá skupinku dětí, která by mohla pomoci policistům vysvětlit, jak se dostali na koleje hlavní železničního koridoru u Pardubic dlažební kostky. Policie má fotky, které na skupinu dětí zahalených do kapucí upozorňují. Za častá zpoždění katalánských regionálních vlaků žádá tamní student, který je používal pro cestu na univerzitu, odškodnění v přepočtu 224 tisíc korun. Nejistota, zda dokáže dojet na vyučování v Barceloně včas, mu způsobila duševní újmu a také ho stála řadu promarněných hodin. Startuje mistrovství světa hokeje ve Švýcarsku. Tým kouče Radima Rulíka dnes ve 20 hodin a 20 minut čeká utkání s Dánskem. Mezi tradiční favority patří Kanada, USA, ale i domácí Švýcarsko. Frekvenci 1 řekl brankář z legendárního Nagana Dominik Hašek.
20: Musím vyzdvihnout Švýcarsko letos. Přece jenom hraje doma, je hladový. Už několikrát v posledních 10 letech získali stříbro, jestli se nepletu, tak 3x, jo, a to mužstvo samozřejmě doma bude tam obrovská motivace pro ně, takže, ale jsou tam další, že jo, poslední mistři světa, olympijští vítězové, Amerika, jo, to taky není náhoda, že vyhráli poslední olympiádu a poslední mistrovství světa.
18: Švýcarsko hostí šampionát ode dneška do 31. května.
21: Frekvence 1.
22: Počasí.
18: Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přeháňky hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
22: Frekvence 1.
21: Doprava.
18: V kolonách se zdržíte na D1.
23: Nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi 185. a 196. kilometrem. Osobní auta v levém jízdním pruhu se zdrží 15 minut. Silničáři uzavřeli levý jízdní pruh na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Oder na 319. kilometru probíhá údržba a opravy vozovky. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. A s opatrností projíždějte po dálnici D1 na trase z Brna do Přerova. Na 275. kilometru je na Kranici ostavené vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
24: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
18: Po zprávách už opět Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
1: A něco tady mám, přátelé. Bude vám to znít v hlavě
0: celý
1: až
0: den.
1: Do večera. Je to takový ten invazivní song. Ale když musíš, tak musíš.
0: Zatím napíráš.
25: Velice, pochod Praha, Prčice, zakoupím si střevíce, ach by tě vyrazím.
1: Proč asi?
0: No zítra, přátelé, se vyráží na pochod Praha Prčice, prosím vás, je to vyprodaný. Je to vyprodaný,
1: tak ale... kdyby tady hrál Ed Sheeran, tyjo.
0: Ale pozor, občas se něco uvolní, nějaká taková ta jako z důvodu rýmičky a něčeho podobného zrušená registrace, takže pokud jako toužíte vyrazit na pochod Praha Prčice, tak sledujte. Šla jsem to, ale ne v tom... termínu toho pochodu.
1: Jo, jindy. Levnější to bylo.
18: Moje brácha chodí pravidelně, ten chodí teda nějakou tu kratší vzdálenost, ale náš rodinný známý chodí vždycky tu nejdelší a ten má v ložnici nástěnku a na tý
1: na má ty
18: úplně
1: oznaky.
18: Všechny ty botičky.
0: Je. A předtím ještě nebyly botičky, ne? Tam bývaly nějaký stužky na úplném začátku.
1: No tak pocit. To nevím.
18: Oni se měnili materiály těch botiček, to vím.
1: Aha. Já to šel jednou, překvapilo mě, že vlastně ty kratší trasy jsou spíš taky pijatický. Tam jsou ty skupinky, jak když jedeš v Otavu. Něco, podle mě i to jsou podobní lidi. Že tam je prostě skupinka 30. Jsi s náma, já to nedojdu, tyjo. Pak jsem si utrh podrážku na botě, už jsem to nikdy nešel.
0: Víš, co mě překvapilo, že je to 60 let od té doby, co se to šlo poprvé, takže to měl být 61. ročník zítra. A není, je 59. Tak jsme to tady s Mírou hledali. Přátelé, překvapí vás to, překvapí.
1: No, možná nepřekvapí právě.
0: Možná?
1: Lubka říká, hele, tam si myslím, že to bylo že to bylo vynechané za druhý světový války. Jako. Ale ani světová válka to nezastavila, až covid.
0: Přesně, a hned dva ročníky.
1: No tak pokud vyrážíte, užijte si to, hezké ráno.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak co, 14 litrů teda.
3: 14 litrů, no. Představ si, že bychom to vyplácali v litrech. Já nevím, co by bylo takový jako hodnotný.
2: Já jsem jednou s naší bývalou kolegyní Lucí jsem moderoval diskotéku nějakou, hráli jsme diskotéku, bylo to někde v Jetřichovicích, tam někde jako takhle na Českolipsku a udělali jsme tam večer soutěž o litr. Jo, a teď ty lidi se mohli postavit na hlavu, jo, aby to, jo, a pak jsme vytáhli tu litrovou krabici s mlíkem a vypadalo to, že nás opravdu vyhodí oknem. Jo. Jo, takže bacha, tohle jsou blbý fóry.
3: To jsou blbý fóry. A tak třeba 14 litrů slivovičky, tak...
2: To by nebylo špatný.
3: To by nemuselo být
2: to by
3: úplně špatný.
2: By byla domácí. 257, 400 a 3 devítky, číslo, na kterém teď hrajeme. Kdo pak tam? Hezké ráno.
3: Krásné ráno. Tady Lubka a Míra. Je tam
4: dobré
3: někdo?
4: Ráno.
2: Jo. Dobré ráno.
4: Ano, dobré ráno, tady Alice.
2: Aličko, odkud voláte?
4: Z Ostravska. Mm-hmm.
3: Tak my zdravíme na Ostravsko, nabízíme vám 14 000 korun českých tady, ano, nebude, ať jsme přesní.
2: Na Ostravsko nebudeme posílat 14 litrů slivovice, tam to je zbytečný.
3: Krošení dříví do lesa.
4: Jo.
2: Tady ano. Je ta od Dáši Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: Barometr?
3: Barometr? Prověříme.
2: Zkusme to. 14 tisíc ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Ne.
4: Ne.
2: Ani barometr.
3: Ani barometr.
2: Alice, hezký víkend přejeme, děkujeme za zavolání, naslyšenou.
4: Děkuji taky, naslyšenou.
2: Tak my přihodíme 500. Takže za hodinu.
3: To znamená, přesně tak, že je tam 14 a půl tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: týdnu tady s námi byl Tomáš Maňourek, cestovatel, který projel Afriku po stopách Hanzelka Zikmundy. Zikmunda.
1: Myslím,
0: že to stává úplně běžně. Oni mají své muzeum, nebo mají ho pořád?
1: Jo.
2: Mají ho?
1: No. Já jsem tam byla v muzeu.
2: Jo.
1: No.
2: Já si myslím, že když jste tam byla, tak je to skvělý. Já bych tam byl ještě příští rok.
0: Bude to něco skvělejší?
2: No, já si myslím.
1: Že tam bude jedno auto navíc. No.
2: A teď se zrovna převejšlí, jak se dostane Cheetu nový monstrum do pátého patra.
0: Ale dostane, jo?
2: Já si myslím, že se dostane a myslím si, že bude vystavený vedle tý nádherný Tatry 87. Hmm. A tam bude krásně vidět ten příběh, jo? Ta naleštěná Tatra 87, kterou Afrika nepoznamenala.
0: Jasně.
2: A George? Blábol. A vedle toho ten doražený George, který je prostě poprejskanej, v motoru je prostě 10 kilo sarančat, chcíplej. Takovýhle věci, takže to bude nádherný srovnání.
1: Takže za rok.
0: Plus minus, dejme tomu.
2: Někdo říká.
1: No, někdo říká. Vrabci na střeše.
2: 27, možná přelom 28, že se tam bude měnit expozice, ale to jsou spekulace.
1: Jo.
0: Tak, kdybychom tam teď vyrazili, je tam třeba nějaká část té expozice, kterou bychom rozhodně neměli prošvihnout? Něco, co by se dalo vypíchnout z toho?
2: Ten příběh Hanzelky se Zikmundem není úplně dopovězený, protože kluci, když vyjeli, tak oni nevěděli o Africe vůbec nic. A hledali baťovce, který v těch daných zemích byli a znali to prostředí. Takže kluci jeli po baťovských stopách. My jsme jeli po stopách Hanzelky a Zikmunda a teď jsme dojeli Afriku. A v muzeu, když jdete zleva, tak máte princip Baťa, výstavu, přejdete do expozice Hanzelky a Zikmunda a za expozicí Hanzelky a Zikmunda jsou tematické části expedice Z101. Takže si můžete projít takhle příběh starý vlastně 90 let od minulosti až do současnosti.
1: A jsou tam štípačky a normálně si můžeš štípnout každý stanoviště, kde jsi byl. Takže jako vlastně vidíš, jako kudy jsi prostě procházel.
2: Tak když jsi přišel do fabriky,
1: jo, přesně,
2: tam píchnu.
1: Porazíš.
2: ale takový ty starodobý. Ty
1: no, přesně.
2: Přesnější, ty dávali 120, když jste přišla později.
1: Tak.
0: Píchačky myslíš?
1: Píchačky.
0: U nás říkalo píchačky teda.
1: Víš co, u nás se možná taky říkalo píchačky, jenom jsem to spletla.
0: Třeba ti to přišlo drsný, to slovo.
1: Štípačky.
2: Věci by se měly pojmenovávat pravý jmény.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte.
4: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
5: Na pláži v písku leželo srdce,

0: A dál se nedostanu, ale tady určitě mám maturitu z němčiny, zprávy budu taky v němčině za chvilku, jak se řekne pátek, jo, Freitag, ne, Freitag.
1: Já.
0: Freitag.
1: Ich habe Hunger.
0: Ich habe Hunger, ich bin tschechische Trottel.
1: Jediná věta, kterou umím v němčině.
0: Ale třeba teď si dáme předpověď počasí, třeba jak se řekne předpověď počasí německy, nevím. No. To nebylo taky u maturity.
2: Předpovědě.
0: Jo, předpověď počasí.
1: Předpovědě.
0: Jak se řekne, řádné předpověď počasí německy. Napište, no. To bude určitě totiž nějaký blbý slovo. Nějak mají ty složeniny, slepeniny.
1: No jasně.
0: Z 8 různých slov, tak si myslím, že to bude něco takového.
1: To asi bude, no. Tak každopádně, jaké počasí nás čeká a nemine, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Krásné ráno, vyhlašuji heslo na nejbližší dny a tím jsou deštníky a pláštěnky. Oblačnosti a srážek bude v nejbližších hodinách, ale také dnech na území Česka hodně. A pozor, na Moravě a ve Slezsku očekáváme i srážky vydatné a trvalé. V kalendáři najdeme Žofy, kuchařku ledových mužů, která je právě hodně často spojována s deštěm, s dešťovými přeháňkami, ale na druhou stranu velmi často přináší i nárůst teplot vzduchu, což ale tentokrát platit nebude. Dnešní nejvyšší odpolední teploty se při zatažené obloze s deštěm, s přeháňkami a ojediněle i s bouřkami zastaví nejčastěji v intervalu od 11 do 15 stupňů Celsia, což jsou teploty výrazně podprůměrné. V roce 1997 už nejvyšší odpolední teploty v tomto období dosahovaly tropických hodnot.
0: Tak na to ještě navážeme tou němčinou, prosím pěkně. Přišla rychlá reakce od Ládi, že prý das Wetter prognoze. To mi zní dost německy.
1: Svetr prognoze.
0: Svetr...
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy má Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonu o veřejných rozpočtech. Mimo jiné jde také o předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvídají, zda a na jakou školu byli přijati. Informace jsou v elektronickém systému DIPSY.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Bouralo se na Pražském okruhu.
6: K nehodě tří osobních vozidel došlo na 6,5 kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Průjezdem se však nezdržíte. Se zdržením okolo 10 minut, ale počítejte na příjezdu dálnice D1 na trase Praha-Brno. Zpomalovat začnete u kývalky exit 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic RAM.
1: Krásné páteční ráno, tak dneska začíná hokejové mistrovství světa ve 2020, nás čekají Dáni, ale včera jsem byla na nákupu a všimla jsem si, že obchoďáky už jsou zase plný vlaječek, návleků, na zrcátka, takových těch jako rohů, co se dávají dopředu, prostě jo, fandíme.
0: Jo. Já si vybavuju, že jsme jeden rok, a to nevím, jestli bylo jaký mistrovství nebo něco,
1: no.
0: Tak jsme rozdávali v rámci frekvence jednak, teďka jezdí Tomáš Píla, že jo, tak tenkrát jsem jezdil já po republice a rozdávali jsme právě vlaječky a návleky, nějaký takový ty fanfáry a tak. A vybavuju si, že my jsme vždycky přijeli do toho města a přijďte za námi, ukažte, jak budete fandit a všichni Češi, do toho, či. A rozdávali jsme za to ty vlaječky. A já jsem jel takhle do Brna.
1: Aha.
0: Jo. A přijel jsem do toho Brna, i tam přijeli borci, jako si pro ty vlaječky a tak. A říkám, jak budete fandit? A já lidi, a kometa, kometa. Takže asi tak.
1: Asi tak.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Pražští policisté prověřují nález větší finanční hotovosti v obchodě v Kunraticích. Mezi rohlíky ležela krabička z banky.

0: No tak.
1: Tak zase to musí vědět, kolik.
0: No tak to máte, máte pravdu, no já nevím, jestli při tom počítání bych se nepokazil. Nejsem si sebou teď úplně jistý. Si tak představuji, jak to jde počítám a říkám si, proč 10%?
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Společně s námi v týdnu byla na Frekvenci 1 taky Katka Neumannová. Pojďme si dát nějaký víkendový tip. My jsme tady řešili tu Šumavu hodně, Lipno Sport Festival. Když už bych byl na Šumavě a zabloudil třeba do Rakouska, máte tam nějaký tip? Kam se jít podívat?
1: Tak já mám na Šumavě chalupu, ale mám ji blíž k té německé části Šumavy.
0: Takže do Německa zabloudit.
1: Takže za mě, jako já tam mám krásný

0: cyklistické okruhy a říkám jim jako třeba Třijezerní, to je takový jako můj osobní okruh, který ale objíždí taková ta různá šumavská jezírka, která jsou na té české i německé straně Šumavy. Dá se využít přechod do Německa pro pěší a pro cyklisty na Bučině a tam vlastně z druhé strany hranic máte krásné trasy, takže já to tak jako kombinuju, ale to Rakousko, tak třeba mě napadá třístoličník, trojmezí, Česko, Rakousko, Německo, pěší turistika, těch míst, které v okolí česko-německo-rakouských hranic na Šumavě je mnoho a neuděláte chybu prakticky nikde.
1: Hmm. Nebo se projete do Salzburku třeba a zpátky?
0: To už je dál.
2: To už je trošku.
0: Já teda tam mám ještě jeden takový víkendový tip. Já tam mám ve Waldkirchnu skvělý obchodák, tak si tam občas jezdím na shopping, ale jezdím autem.
1: A to není daleko.
2: Představ, že jedu shopovat jako na kole a pak zpátky vezu ten batoh naložený.
1: A tam je kopec jak blázen, mám pocit, zpátky,
0: no.
1: Že?
0: No, na ty hranice je to do kopce, tak přece jenom lepší to zkombinovat s tím autem.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart, get wings.
3: Za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
7: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.

0: sice kašle, ale nám to nevadí.
1: To nebylo slyšet.
2: Ale bylo.
1: Nebylo.
2: A jestli ten, kdo to neslyšel, tak teď už to aspoň
1: teď
2: ví.
1: Teď už to je aspoň ví, že jsi mu to řekl.
2: Přátelé, je před námi víkend, i když nemá být úplně nejlepší počasí, i přesto je tu prostě letní sezóna, která se nám blíží a na silnicích se vyrojily motorky a my se k tomu velmi poctivě věnujeme právě ve vysílání Frekvence 1 společně s naším kolegou Tomášem Fílou, který jezdí po celé republice a šíří tu osvětu, která vychází z kampaně Hele motorka.
1: Těch motorek je na silnicích právě docela dost. Je to zvláštní, jak prostě fakt vykoukne sluníčko. Hele, a ono, Míro, podle mě stačí, že vykoukne. Uh-huh. A i když se potom schová, tak už je to jedno. Prostě vlastně vykoukne sluníčko a všichni, co mají motorky, vyjedou. Těch motorek je na silnicích docela dost. Je pravda, že kolikrát si za volantem, zvlášť takhle z jara, když na ně ještě nejsme zvyklí, jako všimneme až na poslední chvíli.
2: Jasný, jasný. No tak jo, tak na to musíte samozřejmě dávat pozor a díky tomu, abychom se naučili vlastně ty motorky vnímat, tak díky tomu vyráží do ulic taky, nebo respektive na silnice, jo? Náš kolega Tomáš Fíla, kterého teď zdravíme, určitě se slyšíme. Dobře, věřím, Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, Tome, krásné ránko.
3: Krásné ráno, přeju do studia, slyšíme se perfektně a já jsem dnes zamířil na Třeboňsko, kde je krásná krajina, rybníky, spousty cyklostezek, ale také turistů, kteří tady přecházejí silnice a to už samozřejmě trošku tlak na motoristu vyvíjí. A na odpočívadle jsem tady zastihl i jedno z řidičů, jestli se nemýlím, pana Petra. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jste Petr, že jo? Nesplet jsem to. Ano. A to je důležité. Petře, vy jste místní a nebo jste sem přijel na dovolenou?
4: Já jsem tady se tak jako trošku odsnul náhodou vlastně na tomhle místě.
3: Na tomhle místě náhodou? Odpočíval jste tady? Já jsem, no. Přiznám, že jsem toho využil. Ta krajina je tady naprosto krásná. Svádí to se pořád rozhlížet, ale je tady také celá řada cyklistů, které já už jsem teda potkal na silnici, ale i těch pěších turistů trošku to odvádí pozornost, co? To prostředí tady.
4: No, jako jo, tady se člověk jako krásně zrelaxuje a odpočívá.
3: No, rozhodně to odpočívání za volant ale nepatří. A pravdou je, že právě to je to riziko, kdy náš mozek se soustředí na okolí, ale třeba takovou motorku, tak tu může úplně vlastně vymazat. I když ji vidíte. Jo, zažil jste to někdy?
4: No, jako když nad tím tak přemýšlím, tak jo, tak je to jako zvláštní pocit, ale zažil, no.
3: Je to zvláštní pocit, je taky velmi nebezpečný, ale co je důležité, že na to existuje taková jedna pomůcka. Kdykoliv, kamkoliv pojedete a uvidíte kdekoliv motorku, tak si jenom stačí nahlas říct sám pro sebe, hele, motorka. A on se vám ten obraz, který vidí oči, začne spojovat s tou reakcí mozku, která by měla přijít v tom, že člověk je najednou obezřetnější, víc tu motorku začne sledovat a samozřejmě přizpůsobovat tu jízdu. Petře, vyzkoušel byste si to heslo se mnou říct?
4: Jasně.
3: Jo, tak pojďme na to. 3, 2, 1,
5: hele, motorka.
3: No a kdybyste se chtěl dozvědět víc informací, tak ty najdete na www.helemotorka.cz. Já už vám teď přeju krásný den, užijte si výlet a hlavně bezpečně na cestě. Mějte se hezky, naschle.
4: Děkuju, krásný den, naschledanou.
2: Tak zdravíme taky oba, a to přímo ze studia. Tome, díky, ještě jednou heslo za volantem zní Hele motorka, to je zásadní.
1: Taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod a více najdete na www.helemotorka.cz.
6: To nejlepší z muziky. Frekvence.

0: Ano, přejeme z frekvence 1. Kránu bývají nebezpeční všechny romantický slečny, ano. Kdo ví, tak ví.
1: Kam jdeš?
0: Nebo ne, to není právě kam jdeš, to je kam mám jít.
1: Jo, takhle.
0: Domů. A kam jdeš ty? Taky domů. Tak, máme pro vás zprávy už za chvilku, jasný téma dneska, tak to je start hokejového mistrovství a taky samozřejmě přijímačky a bezesné noci rodičů.
1: Přesně tak.
0: Teď teda se vrháme pak na další kolo, ono to ještě bude pokračovat chvilku, to je takový never ending story. No a hrajeme o peníze příští hodině 14,5 tisíce,
1: no.
0: Hezké ráno.
1: Krásné ránko.
2: Datart pořádá.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Maxi výprodej.
4: Cože?
2: Maxi výprodej. Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 2. 12,5 litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
15: nábytek. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
16: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
17: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A má je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Žáci se dozvídají, jestli jsou přijati na střední. Startuje hokejové mistrovství světa. Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz na Pražském okruhu. Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížení, uvedl to mluvčí Cermatu. Deváťáci tam už můžou vidět oficiální verdikt jednotných přijímaček na střední školy. Jak Frekvenci 1 řekla šéfka Cermatu Barbora Rosulková, podmínky pro druhé kolo jsou stejné jako v prvním případě.
18: Podmínky jsou úplně stejné, to znamená 3 obory a plus 2, nebo 3 přihlášky plus 2 na obory s talentovou zkouškou případně.
1: Přihlášky pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy budou moct uchazeči podávat od 19. do 25. května. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podle obžaloby prodával námořní jachty, kterému ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Vinu odmítá. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit jí má půjčka od hejtmanství.
4: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B začne ve 2020.
17: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přeháňky hlavně v Čechách a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
9: Frekvence 1.
17: Doprava.
1: Pozor na nehodu na Pražském okruhu.
19: K nehodě tří osobních vozidel došlo na 6,5 kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Průjezdem se však nezdržíte. Se zdržením okolo 10 minut, ale počítejte na příjezdu dálnice D1 na trase Praha-Brno. Zpomalovat začnete u kývalky exit 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic RAM.
20: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: 3:08, zprávy končí, pokračuje Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
0: Koukám, že mi dorazila ještě další verze toho, jak se německy řekne počasí.
21: Ano, sice.
0: Wetter vorhersage. To zní taky dost pravděpodobně, ne?
21: Tady počkej, ano. Dorazila taky nějaká zpráva.
0: Wetter vorhersage.
21: Jo, to je ono, to je jo. Tady napsaný i v SMS, která dorazila a někdo tady píše, to je víc německý, protože čím víc slov spojíš dohromady,
0: tím víc je to německý.
21: Tím víc němec.
0: Přátelé, 15. května, dneska tady máme zajímavé výročí.
21: No, zajímavé výročí slaví záchytka v Praze. Uh-huh. 3/4 století, 75 let.
0: Wow.
21: Je to nejstarší záchytka na světě. Uh-huh. Úplně.
0: Není divu asi, že prvním zákazníkem byl ruský námořník, to si pamatuju, proto si Lubka dneska na sebe vzala námořnický tričko, koukám.
21: Přesně.
0: Stylově.
22: Skutko známá na návsi za můstě.
21: To je ještě takový jako dobrý. Myslím si, že po půlnoci jsou ty rytmy takový jako jiný a náročnější.
0: A rozklížený trošku.
9: Míra Michálek
20: a Lubka.

0: Dnes nás čeká další kvíz Sestřel Miloše. Za hodinku a půl začínáme, tak určitě zůstaňte s námi. Jsme ještě nekoukali, co by mohlo být za téma. Pokud jste taky nekoukali, pojďme společně zkusit tipovat. Logicky si myslím, že se nabízí hokej.
1: Já bych taky řekla, že se nabízí hokej.
0: Jo, ten
1: no,
0: sice tak to... jako už jsme měli, ale tohle jako je samozřejmě tak ohromné téma, že je to klidně možný. Jo? Tak, no, vidíš tam už, nevidím. Nebo nám to tam nenaskočilo ještě?
1: Já koukám právě no. a nevidím. Mrkněte, prosím tě.
0: Že bychom to neměli, jo, to by bylo sranda.
1: Mrkněte, jestli no. ty to neuvidíš, ale já to nevidím. Počkej, dneska je 15.
0: No, počkej, se střelo Miloše, no. Taky se mi to nedaří, člověče. No tak si aspoň můžete zatím tipovat.
1: No.
0: Co by to asi tak mohlo být za téma? A prověříme si to za chvilku, až ho někde najdem.
1: Co? Už ho mám.
0: No, takže...
1: Už ho mám.
0: Takže?
1: Vedle jak ta jedle, já i ty.
0: Aha, no tak co je tam za téma teda?
1: To je, jestli koukám dobře, 15. No. května, no, 9.45.
0: To by mohlo být dneska.
1: Domácí práce.
0: Cože?
1: Ale možná, cože? Jako ta hokejka, víš, jako možná někomu připomíná Smeták.
0: Tak nám začíná mistrovství světa v hokeji a máme v kvíze, no to se Miloš zvencne.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: A jdeme volat na Kladno.
3: Na Kladno, do Kladna.
2: A budeme proplácet tankovačku.
3: To je v podstatě jako nejčastější účtenka, která v poslední době chodí. A jsou to účtenky za naftu nebo za benzín.
2: Vzala jsem to úprkem a natankovala všechny nádrže. Klidně můžete udělat budíček ráno. Tak to uděláme.
3: Tak to uděláme, jo.
2: Čekej, to uděláme.
3: Natankovala všechny nádrže. Mm-hmm. Kolik tam je? Jak všechny nádrže?
2: No právě se trošku děsím podělat na ten účet. Jo.
3: Počkej, ale já jsem tak, vlastně takhle tankovala jednou taky s dcerou. Že
2: 16 kil.
3: Jo, že jsme natankovali
2: Leni, dobré ráno, tady Míra z Lupkou.
4: Dobré ráno.
3: Které rádio platí za vás?
4: U Frekvence 1.
2: Tak jo. Leni, píšete, že vám můžeme klidně udělat budíček, ale vy zníte už celkem probuzeně.
4: Ano.
2: Co?
4: Ano, no už jsem dávno v práci poslouchala vás v práci.
2: Jste, jako, v kolik jste chtěla, aby jsme vám teda zavolali? Že by bylo
4: klidně ráno v 6:30.
2: V 6:30, to byste spala ještě, jo?
4: Ne, to už by byla taky zhůru.
3: Ale jako zvednout nám telefon v 6:30, to jsou potom opravdu zasloužený prachy. Teda vy si zasloužíte i tyhle sty, protože nám předpokládám správně odpovíte na otázku, které rádio platí za vás.
4: No, Frekvence 1.
3: Tak. Koukám na to, píšete, že jste vzala nádrže úprkem.
2: Kolik vás tam bylo? Jako celá rodina byla u Stojanu.
4: Ne, jenom já.
3: No počkat, vy máte jako dvě nádrže v jednom autě?
4: Ano.
3: Vypadá to tak, protože vy jste tankovala Natural i LPG.
4: Ano, ano,
2: jo, takhle, tak. To já se nad tím přemýšlel teď, jestli jako máte půlku auta na naftu a půlku na benzín, hybrid.
4: To nejde, to nejde.
2: Ale bylo to dobrý, že jo, že podle toho, co by bylo zrovna levnější, tak to bychom natankovali, že jo.
3: Hele, no. Zažila jsem pár aut, co měli natankováno obojí. Když jim to v půlce došlo, tak se to snažili jako zachránit tím, že to naředili.
2: No tak jo, ale
4: to nejde tady to.
2: Jsme moc rádi, že to za vás samozřejmě můžeme zaplatit.
4: Já jsem taky ráda, děkuju.
2: A mějte krásný víkend. Naslyšeno.
4: Vy taky, naschle.
3: 1590.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
5: Mám rád tam ze všechny ženy, jo. Jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Možná, kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen...

0: Co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Společně s námi v týdnu na Frekvenci 1 byl herec a muzikant Šimon Bylina. Pojďme si dát nějaký víkendový tip takhle před víkendem. Třeba něco z tvé rodné Hroudy. Ty jsi s Příbrami, máš nějaký tip na výlet, kam tam vyrazit?
2: Svatá Hora.
3: Bez pochyby Svatá Hora. A nebo nedaleké Vrábsko, tam má takový tajný místa, někdo by řekl až magická, ale to jenom tak jako pro fančmekry.
2: A co je na nich magického?
3: No protože když tam přijdete do toho Vrábska, tak vás to tak jako sákne do takového jako samostatného světa. Jedna moje kamarádka tam má takovej, a to vlastně nemůžu říkat, to je tajný. No jo, doporučil bych tu Krásnou Horu, to je hezký.
2: A Vrábsko, ale to je tajný.
3: Ne, moudří vědí, kdo dojde, tak prostě, respektive, tak najde.
4: Ráno Frekvence 1.
5: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Sofím, které tohle spojení nemají rádi, ale řekla mi to tak babička od mého dětství, tak si to pamatuju. A taky je dneska, prosím tě, den slaměných klobouků.
1: Ale já se přece v žádném případě nemůžu vrátit domů bez klobouku, Emile. Musí mít přece něco na hlavě.
2: Tak. Máslo třeba, doporučuju.
0: Třeba máslo. Pojďme ještě na počasí. Každopádně, Žofie rozhodně žádné oteplení nepřinese. Nejvyšší dnešní odpolední teploty pouze mezi 11 a 15 stupni, k tomu zataženo deštivo, a tak to bude i přes víkend.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Teď je přesně půl deváté, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky, je přetížený. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách, škoda je odhadnutá na 100 milionů korun, příčina se vyšetřuje. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Uhyné ryb nezaznamenali. U Otrokovic zůstávají v řece natažené norné stěny.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: A teď v půl deváté se zdržíte na D7.
7: Z důvodu stavebních prací počítejte se zdržením okolo 15 minut, a to na úrovni Slaného na dálnici D7 ve směru do Prahy. Dalších 5 minut je potom na dálnici D1 na trase Praha-Brno, a to od 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: A minuta po půl deváté, přejeme vám hezké ráno z frekvence 1.
0: Hezké ráno a jeden český úspěch. Daniel Žižka je ve finále Eurovize. Český zpěvák postoupil, zítra ho čeká finále.
2: Tak to jsem teda zvědav.
0: Nebo zvědavý?
2: Dneska samý zásadní informace. Začíná hokejový mistrovství. No. Dáni proti nám, to uvidíme.
0: Aha.
2: No
0: a v Žižku čekají ve finále Finové.
2: Finové, jo?
0: No, jsou to favoriti.
2: Tak to letošní nebude dobrý,
0: Eurovize.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 14,5 tisíce korun.
3: Život nehrá fér, možná se to říkáte, když se nemůžete dovolat sem k nám na frekvenci 1.
2: To si říkáte asi docela často.
3: Určitě, určitě. Každopádně.
2: Není možný, já volám pořád, to nejde to. No jo, no.
3: Jednomu z vás to dneska určitě vyjde, koho pak tam máme? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
2: Kdo pak tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, Popelka.
2: Ale a křesným jménem?
4: Jiří.
2: Jirko, odkud voláte?
4: Volám z Prahy.
3: Jirko, tak zdravíme vás do Prahy, nebo máte radši Jiří, když se vám říká?
4: Je mi to úplně jedno.
3: Já vám to úplně jedno, hlavně když to je u Prahy, přesně.
2: Tak tady je věta od Dagmar Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte, Jiří?
4: Grafiku.
3: Grafiku. Zkusíme to prověřit. Večer.
2: Pojďme to zkusit.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Není. Ani grafika, Jiří, není. No, co se dá dělat? Tak přejeme hezký víkend, mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Vám taky, naslyšenou.
3: Zdravíme do Prahy, zdravíme do všech koutů, kde nás posloucháte, ano, samozřejmě, ale je tady zásadní, přesně. Přihození na Míro, je to tvoje.
2: 15 tisíc.
3: Hrajete dopoledne.
2: No, tak se těšíme na 20-tisícový týden příští.
3: Vlastně příští.
2: No, bude to, jo.
6: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

0: Radši asi nemáme žádnou písničku o hnoji. Tady hledám písničku o hnoji.
1: Ale počkej.
0: Jediné, co máme od Pokáče, co se děje v hnojníku, to byla kauza.
1: A počkej, chtěl jsem pasáček, jak se to jmenovalo, jak on chtěl být ten pasáčkem.
0: Od nohavice myslíš?
1: Jo. Mít čapku z bambulí.
0: Nahoře,
1: protože... Proč
0: o tom mluvíme?
1: Dneska začíná hokejové mistrovství světa.
0: Pravda.
1: Hraje se ve Švýcarsku a naši a Švédové nejsou ubytovaní úplně přímo, ale kousíček dojíždějí.
0: No.
1: A Švédy tam zarazilo a já nevím, jako Švédi nemají krávy?
0: Nebo... No je tam dost zima, no, tak je možný,
1: je
0: že...
1: Je možný, že je to jakoby překvapilo, protože naši si nestěžovali, ale Švédové si stěžují na to, že tam je strašně smrděde hnůj, ale strašně cítit. No. Dokonce někde před Sůka nějakou
0: tiskovkou
1: tiskovkou prohlásili, bože můj, to je smrad. Bylo by hezký, kdyby tohle třeba to hokejové mistrovství rozhodlo, víš? Jakože naši jsou na krávy zvyklí, Švédi ne.
0: A že je to otrávilo, jako.
1: Že je to otrávilo. Tak každopádně jsou to první zprávy, které přicházejí ze Švýcarska. Držme našim palce, ať to zvládnou, jak jsem rád, tak hlavně, ať dneska zvládnou Dánsko.

0: dnes v kalendáři, takže to máme za sebou, snad už ne. Zmrzlí jsou pryč.
1: Pankrát Servat, Bonifác, Žovka, no zaprší, ale právě, no, že má pršet i o víkendu a hlavně Žovka nějak zapomněla přinést oteplení. Ale
0: pak už je konec.
1: Doufejme, že příští týden už bude fajn.
0: Tak, máme pro vás samozřejmě to nejlepší z muziky hned po deváté a hlavně Miloše, který už se teďka pilně připravuje, studuje. Viděl jsem ho tam za nějakou encyklopédii.
1: Připravuje na hokej. Já bych se taky připravovala na hokej, kdybych věděla, že půjde o všechno.
0: Přátelé, ale mluvíme samozřejmě o kvízu Sestřel Miloše, který začíná v příští hodině. Určitě zůstaňte s námi. My už jsme tady řešili to dnešní téma.
1: No.
0: Klidně se podívejte, nalistujte si ho na stránkách frekvence1.cz, ale my vám ho rádi prozradíme. Miloš tady ještě není. Tak
1: jsou
0: můžeme
1: to domácí práce.
0: Je, ale nechci teda se Miloše nějak dotknout,
1: jo,
0: ale myslím si, že na to úplně nebude. Mm-hmm. Na ty domácí práce.
1: A tak třeba tam, jo, bude otázka, jak se říká tomu, kdo žehlí košile. A třeba Miloš odpoví, manželka.
0: Manželka. Tak jak se říká tomu, kdo vytírá doma. Manželka.
1: Manželka. Představ si, že by, no, byl kvíz, kde by každá odpověď byla manželka.
0: Uvidíme. Necháme se překvapit. Těšte se na to. Začínáme v příští hodině.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
14: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A je tu Lucie Šmídová, hezké ráno.
16: Pěkné ráno, systém DIPSIS výsledky přijímaček je přetížený. V Krkonoších napadl sníh, čeští hokejisté nastoupí na úvod mistrovství proti Dánsku. Elektronický systém DIPSI, kde žáci zjistí výsledky přijímaček na střední školy, je přetížený. Šéfka Cermatu Barbora Rosulková prosí uchazeče o trpělivost.
17: Tak nejedná se o nějaký velký jeden výpadek, jsou to drobné výpadky, které jsou způsobeny velkým prostě náporem, velkým množstvím těch uchazečů, kteří tam v jeden okamžik se snaží přihlásit, což je pochopitelné, protože ty výsledky znát chtějí. My jsme je zveřejnili v systému DIPSI již dnes o půlnoci. Prosím všechny o trpělivost a aby to opakovaně zkoušeli.
16: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek podvečer zhruba na 3 hodiny na 14. kilometru vážná nehoda. Nákladní auto tady srazilo lidi, kteří byli u auta v odstavném pruhu. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby. Jednoho vážně zraněného ho přepravil do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhého odvezla se zraněním sanitka do fakultní nemocnice Bulovka. startuje mistrovství světa hokeje ve Švýcarsku. Tým kouče Radima Rulíka dnes ve 20 hodin a 20 minut čeká utkání s Dánskem. Mezi tradiční favority patří Kanada, USA, ale i domácí Švýcarsko. Frekvence 1 to řekl brankář z legendárního Nagana Dominik Hašek.
18: Musím vyzdvihnout Švýcarsko letos. Přece jenom hraje doma, je hladový. Už několikrát posledních 10 letech získali stříbro, jestli se nepletu, tak 3x, jo, a to mužstvo samozřejmě doma bude tam obrovská motivace pro ně, takže, ale jsou tam další, že jo, poslední mistři světa, olympijští vítězové, Amerika, jo, to taky není náhoda, že vyhráli poslední olympiádu a poslední mistrovství světa.
16: Švýcarsko hostí šampionát ode dneška do 31. května.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
16: Dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přehánky hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
16: A jdeme se podívat na hlavní tahy.
19: Z důvodu stavebních prací počítejte se zdržením okolo 15 minut, a to na úrovni Slaného na dálnici D7 ve směru do Prahy. Dalších 5 minut je potom na dálnici D1 na trase Praha-Brno, a to od 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
16: 3:09 na frekvenci 1. Už je tady připravený, natěšený Miloš Pokorný.
15: Hezké ráno, přátelé. Máme pátek, máme 15. května, jsme v půlce měsíce. No a Žofie má svátek, tak ať se to Žofie dneska užijou. Jinak ano, dneska začíná mistrovství světa v ledním hokeji, jak říkal Terminátor Dominik Hašek. Tak šance jsou a uvidíme, jak to chlapci zvládnou.
20: Terminátor seš ty? On je Dominátor, ne?
15: Jo. Ježíš, on je vlastně Dominátor, jak jsem úplně zblbý.
20: Nedávaj mu svoje jméno.
15: Dominik, já jsem Terminátor. Dominátor. No v každém případě budeme držet palce, budeme fandit a uvidíme, jak to chlapci zvládnou, protože očekávání jsou vždycky veliká. Už jsem slyšel, že se opět začaly prodávat mávátka a tak dále. Vy jste se konec konců o tom taky dneska ráno bavili, že výbava, co se týče českých vlajek, bude velká. No a uvidíme, jestli to použijem.
20: Tak jo? Co?
15: Tak jo. No tak jo, tak jo. A dneska kvízíček.
20: Ano!
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tak jak to dneska vypadá s kvízíčkem, kolego? Víme něco?
1: Já už to vím, no.
0: Už to víš. Hmm.
1: Můžu ti jenom prozradit naivně, jsem si myslel, že to bude hokej.
0: A není.
1: A není, no.
0: A není. Tak dalo se trošku čekat, že by to bylo prvoplánový, že hokej, že...
1: Mě by to nevadilo.
0: Mně asi taky ne, ale...
1: Tak
0: ale...
1: asi bych nebyl silný, ale aspoň bych to čekal.
0: Aspoň, ano, přesně, asi naše děvčata usoudili jinak, no tak usoudila jinak.
1: No. Nedá se nic dělat.
0: Nedá se, že uvidím. V každém případě, přátelé, pokud byste chtěli s námi hrát, a to budeme velmi rádi, tak stačí, když si dáte www.frekvence1.cz, tam uvidíte moji skvělou fotografii, sestřelte Miloše, kliknete, přihlásíte se pod nějakou přezdívkou nebo křestním jménem, dneska mi Žofy je svátek a třeba Žof, nebo Žofré, to už je jedno, Depejrak třeba, no a ve 3:15 se zaregistrujete a půjdete do toho s námi. Chytrý telefon, počítač, laptop, cokoliv, prostě budete mít chytrého po ruce a pokud byste nemohli, říkám to každý týden, Míra to říká, nevadí, hrajte jenom sami pro sebe, ať víte, jak jste na tom, a pokud to nechcete vědět, jak jste na tom, tak to berte jako zábavu, což my děláme každý pátek. Tak uvidíme, jak to...
1: Tam nic jiného nezbývá.
0: Uvidíme, kolik hráčů a hráček dneska bude, ale už jsme si zvykli, už jsme se rozmlsali kolem těch 1200, někdy i 1300, jako někdy to tak prostě jako je. Máme z toho velkou radost, budeme mít ještě větší, když to dáte s námi opět i dneska. My vám to ještě připomeneme, ale v každém případě 3:15 opět startujeme. Hezké ráno.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
6: Nová série OnePlay Originál.
7: Simona Moniová.
6: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
8: Já se tě nebojím!
6: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Lucie se směje, asi už ví, jaké je dnešní téma našeho dnešního kvízíčku.
1: Jak si rozumíme, beze slov, veď?
0: No, já už vidím ano. Ten výraz, takový jako trošku, jako, no, tak se na vás...
2: Provokativní, veď?
0: Provokativní, tak se na vás jedeme, co zase dneska předvedete.
1: Já se neuvěřitelně těším.
0: No.
1: Dneska to vidím u sebe na první místo.
0: Mm-hmm.
1: A tebe si netroufám teda říct, absolutně. Ale, no...
2: A u mě...
1: Jo, ty budeš dobrý.
2: Já budu dobrý.
0: Počkej, jako u tebe si vůbec netroufám říct,
2: a já budu dobrý.
0: Ty blázni.
2: Tady je něco
0: tady
2: jinak,
0: to,
2: no.
0: Tady už je to fakt jako... Pojďme raději na zprávy.
1: Hezké dopoledne u krátkých zpráv. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 tisíc studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Mimo jiné jde také o předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Minutu po půl desáté se podíváme na naše dálnice.
4: Nehoda nákladního vozidla na 105. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je již odstraněna. Počítejte však se zdržením okolo 5 minut. 5 minut je aktuální na příjezdu dálnice D1 z Prahy do Brna, a to před Brnem. Zpomalovat začnete od Popůvek. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
3: Frekvence 1.
5: Pozbírat mraky a srovnat je v řad.

0: Plorejchem a hostem, tak dnes si můžete vychutnat legendu, legend, a to je František Ringo Čech.
1: Ne.
0: A musím ti říct, že tento naprosto speciální host nás moc krát ozbrojil a přestože jsem měl na věc kolikrát jiný názor, tak jsem se minimálně velmi dobře pobavil. Minimálně velmi dobře pobavil. Prostě Ringo, Ringo buduje pořád. Bavili jsme se o derby Slávie, on z Kovaný Slávista, vysvětlil nám to po svém. Velmi specificky, a přestože jsem argumentoval, že určité věci se mi nelíbily, tak mi řekl, že to prostě je trošku jinak, že to byli Spartani. No, no, takže... takže asi takhle. Takže pokud chcete vidět krásného, moudrého staršího muže s přehledem, tak si dejte YouTube a náš podcast Lepší už to nebude, který dnes má nový díl, anebo jak jsem říkal, můžete nás pouze poslouchat na podcastových platformách. Ja. Tak zkuste to, možná vás to bude bavit. Mě Ringo bavil velmi. Hezké ráno.
2: Hokejoví fanoušci, oblékněte se. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Do stylového oblečení z fančopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.

0: Přestřel Miloše.
1: Tak jdeme na to.
2: Jdeme na to.
1: Jdeme
2: začínáme
1: na to.
2: Za minutku.
1: Já si jaká nastavím mikrofon.
2: Nastav, já zatím řeknu.
1: Promazal jsem myš tady.
2: Čím máslem. Máte, přátelé, ještě minutu na to se přihlásit do dnešního kvízu. Téma zní fantasticky, teď už ti ho můžu prozradit. Téma zní domácí práce.
1: Ještě, že tam není domácí násilí.
2: Domácí práce.
1: Domácí práce.
2: Na to jsem teda opravdu zvědav, jestli budou silnější chlapi nebo ženský v tomhle. Protože zatím
1: já jsem dobrý.
2: Já to vím, no. Já to vím.
1: Já jsem dobrý.
2: Tak, frekvence 1.cz, místo, kam teďka se můžete přesměrovat, tam si kliknout na odkaz kvíz se střel Miloše. Máme ještě 12 vteřin na to, aby jsme
1: 12 začali. 12 hráčů skoro, neuvěřitelný.
2: To je skvělý.
1: Děkujem.
2: Tohle téma bude lákat, jo, protože si v tom budou myslet všichni, že jsou silní. Začínáme, přátelé, 3, 2, 1. Teď téma domácí práce. První otázka zní, která zpěvačka vyčítá v písni Si to udělám sama muži, že není schopen dokončit žádnou práci. Za A. Marta Jandová, za B. Martina Pártlová, za C. Monika Absolonová. Doufám si říct, že tohle vím úplně 100%.
1: Víš to 100%?
2: Vím to 100%.
1: Dobře. Já vám nic neříkám.
2: Si to udělal sama.
1: A já to mám taky dobře.
2: Jo. Martina Pártlová.
1: Ano, Martina
2: Pártlová. Vlastně tohle se dalo skoro i odhadnout.
1: K Monice Absolonový mi to nešlo.
2: Absolutně mi to nesedí. Tak, pojďme dál. Další otázka zní. Co znamená symbol ruky ponořené do vaničky, který je na pračce? Já to nevím. Předpírka máchání ruční praní.
1: To si dokážu myslet.
2: Víš to?
1: Ale já nebudu říkat. Já
2: to dávám furt na stejnej.
1: Myslím, že to vím asi. No. Mám to dobře.
2: Ruční praní.
1: Ale nic jsem neříkal.
2: Měl blbě, no.
1: Já se dneska krotím.
2: No.
1: Minule ten oblouk, to ne, to fakt nechci. 513 z 12, 98 hráčů, to je dobrý zatím.
2: No,
1: zatím dobrý. Jsem takhle při zemi.
2: Prototyp, kterého spotřebiče vynalezl v 50. letech český elektrotechnik Oldřich Homuta. Co já tuším. Za A lednička, za B mikrovlnná trouba, za C remoska.
1: Já myslím, že vím, ale nic neříkám.
2: Neříkej.
1: Ne.
2: Já přemýšlím nad tím ručním praním, na co mám pak automatku, že mám ruční praní, co to je za blbost?
1: A mám to dobře.
2: Remoska, taky jsem
1: mám
2: si typnul, že to bude remoska.
1: Mám to dobře, ale nic neříkám.
2: Ale
1: ne.
2: Ty si to nechceš zakřiknout,
1: já jsem dneska v klidu.
2: A máš skvělý 320. místo, já jsem osmistej, člověče. Veru na prvním, tetají, že na druhém, na třetím voří. Pojďme dál, dobře. Ve kterém roce měl premiéru seriál Ježiš,
1: tak
2: Kutil
1: to, jak jsou data, tak to je špatný.
2: Tak myslím si, že jako tuším, jo. 1981, 1991 a 2001. Jedno z toho můžeš vyhodit, si myslím, rovnou. Myslím, že tady se nechci napovídat, ale se vyplatí. Když nevíš, dej Bčko.
1: A já jsem dal Ačko.
2: 91,
1: já
2: no.
1: Já si myslím, to jsou 80.
2: Já si vybavil, že tam Kutil, ty měl na sobě podobný hadry, jaký ty si nosil, když jsi začínal v rádiu. Takže...
1: Výborně. Je to čím dál tím
2: lepší.
1: Já jsem dával 80 právě podle těch velkých sak a
2: doplňte spávek. Text písně dělání. Když máš srdce z jihle, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, k cistě. Často za A do díry.
1: To vím, anebo
2: do tíže, no. Tak je tohle asi
1: Kutil
2: díže,
1: ne? Tyhle data, to je vždycky prostě.
2: Tak je to do díže, samozřejmě. Taky Bčko. Říká mi to baví, musím říct teda. Sice jsem osmistej, ale baví mě.
1: Ale tak to je dobře.
2: Tak, Veru pořád na prvním. No, hele, taky už člověče si skočil teďka. No, to je ta blbá odpověď, no. Mě to takhle ponořilo.
1: Kutil
2: pojďme
1: ten.
2: Dál. Tak to nepřečtu. Něco známe a používáme v domácnosti spíše pod názvem. Jedlá soda, saponát nebo savo. Hydrogenu, hličitan, sodný.
1: Kriste, pane.
2: To je za... Blbost!
1: Tak tady...
2: Jakože přijdu jako do DMK, řeknu, prosím vás, máte hydrogen, hlučitan?
1: Dobře jsem to dal!
2: Jedlá soda!
1: Dobře jsem to dal!
2: Samozřejmě jsem to věděl. No. Každý ví, že hydrogrupáč je to... tamto.
1: No hele, já jsem 694, no, mám ale... jednu špatnou.
2: Bacha, první tři místa jsou ženský. Což se dalo čekat. Ve videoklipu k jaké písni skupiny Queen je Freddie Mercury převlečený za ženu a luxuje?
1: Tak to je jasný. To je úplně jasný.
2: Fakt.
1: No, jasný.
2: I want it all, don't stop me now, I want to break free.
1: Už název napovídá.
2: Asi bych taky řekl, no, ale teď, jako, já si úplně vybavuju ten klip, jak tam pobíhá.
1: No, jasně.
2: Ale tak logicky bych tipnul, že to bude C-čko.
1: Je to C-čko,
2: A to je coming out.
1: Ano. Tak.
2: S vysavačem. Pojďme dál. Pojďme dál, to se já mám hrozný umístění dneska teda. 14 hráčů, kamaráde, to je super.
1: Skvělý, skvělý, děkujeme.
2: Co nepatří mezi ruční nástroje?
1: Co nepatří mezi ruční nástroje?
2: Imbus, tamná pistole, šroubovák. Cože? Imbus, tamná pistole, šroubovák.
1: Tady odhadu.
2: Já bych řekl imbus, no.
1: Co nepatří mezi ruční nástroje?
2: To nevím, jo.
1: Mám to dobře, tamná pistole. Mám to dobře.
2: To není nástroj, jo?
1: Mám to, no. To už je takový, jako...
2: Já ani nevěděl, že se v imbus píše no, já myslím, že tam je m.
1: A tvrdý je... 491. a mám jenom jednu špatnou, dobře.
2: A kterou z těchto činností by Miloš Pokorný dělal v kuchyni nejméně pravděpodobně? Vařil špagety alio olio, zavařoval švestičky ze své zahrádky, krájel maso a zeleninu. Asi dá docela odhadnout, ne? Ty jsi italofil, takže ano. Špagáty to nebudou.
1: Ne.
2: No, sado maso taky rád ne, v kuchyni.
1: Ne, ano.
2: Asi to budou švestičky ze své zahrádky, protože zahrádku nemáš.
1: Ne.
2: Jo, máš ne. To je švestičky ze své terásky, tak pak asi jo. Tak jsme na konci, kamaráde, já se toho úplně děsím.
1: Ale 466, s jednou špatnou fantazii. Odpovědí. S jednou špatnou a to byl Kudil, ty.
2: 230 míst jsem horší.
1: Jo. A to o to nejde, tak
2: no, vůbec ne, vůbec ne.
1: Bylo
2: to krásný téma,
1: bylo to hezký téma. A...
2: Je pravda, že jako ruční praní u automatický pračky mě trošku jako nakrklo. To jsem ani nevěděl, že takováhle provokace tam je.
1: Ne, ale ten, jako jinak ty otázky nebyly jako tak špatný, jako, ale imbus jsem věděl. No přátelé, v každém případě, Veru na prvním místě, Tinga na druhém místě, Kopr na třetím místě, gratulujem vítězům. No, tak jako říkám, jedna špatná, no, hodí tě to takhle, no, svět není fér. V každém případě děkujeme, že jste se zúčastnili, mraky hráčů, jako skvělý, báječný, úžasný, a budeme se na vás těšit opět za týden, samozřejmě já už v pondělí mezi 9. a 10. a za týden opět kvízíček bez diskuze. Takže děvčata udělali dobrou práci, až na toho ty má.
2: A na ten imbus.
1: A na ten
2: imbus. A na to ruční praní.
1: Přátelé, hezký víkend. Frekvence 1 jede dál, a když aspoň chviličku naladíte jeho víkendu, budeme velmi rádi. Tak hezký víkend, odpočiňte si a v pondělí jsem zde. Sestřel Miloše.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
16: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Deset hodin. Frekvence 1 zprávy.
17: Lucie Šmídová má pro vás čerstvé zprávy a já přeji krásné dopoledne.
18: Hezké dopoledne. U státních maturit letos neuspělo 9,5% studentů. V Krkonoších napadl sníh. Po nehodě je kolona na D1 z Brna na Prahu. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 81 tisíc studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo přes 12% maturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici u Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
19: Náš vyšetřovatel požáru po dohodě a šetření s majitelem odhadli škodu na 100 milionů korun na dopravníkové a chladící technologii a uchráněné hodnoty hasebním zásahem ve výši 1 miliardy korun. Příčina je předmětem dalšího šetření.
18: Požár byl hasičům ohlášen před 2 hodinou ráno. Po dohašení byl do dnešního rána na místě nařízený dohled. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. Americký prezident Donald Trump odletěl z Pekingu po sérii jednání s čínskou hlavou státu. Jak píšou zahraniční média, oba summit označili za úspěšný. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B začne ve 20:20.
0: Frekvence 1.
18: Počasí. Dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přehánky hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
18: Pozor, bouralo se na D1.
20: Nehoda nákladního vozidla na 105. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je již odstraněna. Počítejte však se zdržením okolo 5 minut. 5 minut je aktuální na příjezdu dálnice D1 z Prahy do Brna, a to před Brnem. Zpomalovat začnete od Popůvek. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
21: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
18: Téměř 4 minuty po 10. Mě napadá jediná otázka. Co se děje? A Marta Jandová je tady.
22: Děkuji. Co se děje? Já jsem dneska šťastná. Moje dítě včera přišlo domů, zpytovalo svoje svědomí a dneska ráno jsme zjistili, že se dostala tam, kam potřebovala. Takže výsledky krásný, moc děkuju. Takže den začínal vlastně hrozně krásně. A ještě k tomu je pátek, páteček. A spousta lidí má před sebou víkend, víkendeček, bych takhle mohla pokračovat. Všem přeju krásný den, všem žufím krásný svátek. No a my pojďme na tu moji hodinku. Přeju krásný poslech.
0: Co se děje?
23: Co se děje?
0: S Martou Jandovou.

0: Legenda, Share, All or Nothing na Frekvencija jedna.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dnes je pátek, spousta lidí se na něj vlastně celý týden těší. Víkend před dveřmi a i ten den v práci, ten pátek v práci mně přijde takový trošku jiný než ostatní dny. Takový uvolněnější, jo, takový plný očekávání vlastně. A mě by strašně zajímalo, co právě děláte jako první, když v pátek odejdete z práce. Jo, vy prostě odevřete, teda zavřete za sebou ty dveře do práce, najednou víte, že před sebou máte volný víkend. Co uděláte, jestli jako běžíte domů, hodíte baťoch, tašku, bundu, cokoliv prostě někam do kouta, bouchnete sebou o gauč, vezmete si ovladač, něco k pití a prostě třeba čučíte, u toho třeba si dáte šlofíka nebo něco takového. A nebo naopak, jestli hned vyrazíte vlastně z práce někam za kamarádama, nebo domů se připravit a hned někam na večeři, do báru, do víru, velkoměsta nebo maloměsta, nebo vaší vesnice, kamkoliv prostě. Co je vlastně to první, když děláte? My jsme hodně štěnka, když jsem byla malá, tak jsme třeba měli školu v první třídě třeba do 12. A já, když jsem doběhla domů ty dva bloky, tak máma už měla zbaleno, měla už všechny věci i navařeno, hrnce na gumičkách, aby se nevylily při cestě. My jsme se doma jenom převlíkli do tepláků, naskočili do auta a jeli jsme na chatu. A v neděli večer jsme se zase vraceli zpátky. To bylo takový pro nás úplně nejvíc, protože tam jako byl náš svět. A jsme měli vlastně ty chatový kamarády, hospoda tam byla pro ty pány a tak dále. Rybník, lesy, špekáčky a tak dále. No, já mám úplně nejradši z víkendu teda pátek večer. Když víte, že máte vlastně ještě jako, že nemusíte ještě dvakrát potom vstávat, anebo sobota ráno. Já teda ještě nevím, jak vy, ale třeba neděle je už takovej, ten den už takovej jakož očekáváním, že před váma je ten celý pracovní týden, nebo školní týden, nebo něco takovýho, kor, když jsme třeba na chatě a já už v neděli ráno vím, že musím po obědě začít balit, že pak bude ten přesun zase zpátky domů do Prahy, doma zase vybalovat, už je takový, nevím, to je pátek, večer, sobota ráno, úplně nejvíc. Jak to máte vy, čím začínáte váš víkend, na co se nejvíc těšíte a co z víkendu máte úplně nejraději? Pište SMS-kou na 736 300 444, já se budu těšit a prosím vás, buďte na mě hodný, jako easy on me, buďte, jo, jako zpívá Adele, kterou pro vás mám už za chviličku na Frekvenci 1.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok

0: je pecka Bonnie Tyler Holding Out for a Hero na frekvenci jedna krátce před půl jedenáctou.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak dneska je pátek a řekla bych, že většina z nás už se těší právě na víkend, kdy budou mít volno, ale samozřejmě jsou i tací, kteří právě o víkendu pracují. To mi i tady napsal Péťa, že všem to volničko přeje, ale já pracuji o víkendech už roky, takže mě to vždycky prudí, když já sáte, že je víkend, ale přeje nám to ten Péťa. Moc děkujeme. Péťo, jsme na tom stejně, protože já jako muzikant pracuji taky vlastně většinou o víkendu a někdy ještě k tomu zahraničí. Takže pro mě to potom znamená, že třeba už v sobotu ráno jsem někde ve vlaku, pak přistupuju na auto nebo na autobus nebo někde potom večer hraju a druhý den mě čeká celá ta cesta zase zpátky, plus třeba koncert v Čechách. Tento víkend mám ale volno, dokonce bez dítěte, takže to budeme s manželem si užívat. Záleží na počasí, Martičko, ale většinou vypadnu na motorce nebo pracuji okolo baráku. No tak ono doma to je taky fajn, akorát mám pocit, že doma ten víkend uteče strašně rychle. Když zůstáváme v Praze, tak třeba si rozhodneme, že budeme uklízet, třídit něco nebo tak a u toho pak si třeba něco pustíme, jdeme se projít a najednou prostě je víkend v tahu. Říkáme, kde je, že mám pocit, že člověk třeba hned v pátek po práci prostě se zbalí a někam odjede, že ten víkend se tím jako prodlouží, protože změní ty místa a všecko a víc toho zažije. To je taková ta věc, jak se říká o tom stereotypu, proč nám čas utíká tak rychle, protože děláme furt ty samé věci a že prý máme chodit jinudy do práce, každý den prostě třeba chodit jinou cestou nebo prostě dělat různý věci, aby nebyl jeden den jako druhý. Píše Kája, káva v pátek odpoledne chutná jinak, když nemusím v sobotu do práce. A u toho naplánovat výlet, mám to moc ráda, tyjo, výlet. No, někam bych se taky zajela. Dobrý den, Marto, pátky miluju, i když po příchodu z práce začnu uklízet. Takový typický. Ale večer si dám vínko a relax s knížkou a pocit, že ráno nemusím stávat, je k nezaplacení. Moc děkuju, Irčo. No já právě taky, když jsme třeba na té chatě, tak ty rána jsou úplně nejvíc. Já jdu ještě v pyžamu, udělám si kafe. Nejdřív teda vezmu pejsky na pole, jdu fakt v pyžamu až na to pole. Sousedí mě už znají, takže nevykřikujou nic. Pejsky vyvenčím na poli, vrátím se zpátky, všichni ještě spí, já si udělám kafíčko a sedím venku, když je třeba kosa a poslouchám, jak ptáci zpívají. Oni totiž ráno zpívají úplně nejlíp. Tak jo, tak to jsou vaše zprávy o tom, co děláte právě dnes v pátek a všem, kteří musí pracovat. Děkuju za to, že se takhle nasazujete pro nás i o víkendu. Za chvilku budu přát k narozeninám, teď už ale aktuální informace o dopravě a mějte se hezky.

0: německé kvality. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda nákladního vozidla na 105. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je již odstraněna, počítejte však se zdržením okolo 5 minut. 5 minut je aktuální na příjezdu dálnice D1 z Prahy do Brna, a to před Brnem. Zpomalovat začnete od Popůvek. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Už tady máme narozeniny, já tady mám dneska asi 20 telefonních čísel, dneska v pátek 15. opravdu spousta lidí slaví. Mám zde i nějaká přání na zítra, ale brala jsem to po pořadě, jak to přišlo. Tady to je nejlepší kamarádce. Marcele. Marcelko. Marcelka je v práci, nemá puštěný rádio, ale prej by ten telefon mohla vzít. Je to hrozně hezký příběh, totiž jak se potkali kamarádky. Tak ještě jenom to nechám zvonit a pak tady mám další telefonní číslo hned. Tak zkoušíme další telefonní číslo. Tady ještě ale popřiju Marcele Stoškové k 55. nám. Před 32 lety se naše cesty protnuly zazvoněním u mých dveří a prosbou o mističku Sunaru pro její 5měsíční dceru. Od té doby kráčíme životem vedle sebe v dobrém i ve zlém a můžeme se na sebe 100% spolehnout. Děkuji za ty společné chvíle minulé i budoucí. Vše nejlepší a těším se na společné kafíčko, píše tady kamarádka pro Marcelu Staškovou. Kdyby mluvím Renču, mluvím s Renčou z Bystřice nad Olší.
1: Ano.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Lucie Znítko vám přeje všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuju.
0: Lucie mě hrozně pobavila, ona řekla, zkus zavolejte mojí kamarádce, ta bude čumět. Tak bohužel vás nevidím. Ale smějete se a to je fajn.
1: Jo, je to krásné, to krásné, moc děkuju teda.
0: Renču, vy dneska slavíte, no vy slavíte narozeniny dneska. Ona tady píše, Lucie, že jste bezvaženská, která to s ní táhá už od základky, jo?
1: Ano.
0: Tady píše
1: a
0: docela...
1: Moje nejka.
0: Nejka. Docela jsme toho už prožili a jedeme dál, přeju jí hlavně moc zdraví a to ostatní se dá koupit. A těším se na sobotní mejdan. Bude mejdan, jo?
1: Bude mejdan, zítra bude mejdan.
0: A jak to chystáte?
1: Jo, tak super. No, dneska jdem foukat balonky a dáme kytky do vázy a chladit šampaňské.
0: A budete k tomu i něco jíst, doufám, aby se vám neudělalo moc špatně.
1: Určitě.
0: Tak jo. Tak jo, jinak se toho čísla nebojte, já už to mám 2 roky za sebou a furt žiju.
1: To, super. Ne, já se toho nebojím.
0: Skvělý.
1: Skvělý. Děkuju.
0: Mějte se moc krásně, milá Renčo z Bystřice a pozdravujte kamarádku. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Nashledanou. Další přání jde paní Alče Hrubantové k dnešním půlkulatým 55. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať se v životě spokojená. Zůstaň jaká si, mám tě moc ráda, si velice srdnatý člověk a hodný, který si zaslouží jen to nej. To vše přeje Martina paní Pidní Katelová. Gratulace letí na Petřínskou rozhlednu a je to od Alči, která je jedna z řidičů lanovky. Já to bys mohl udělat nějakou akci frekvenční. Co myslíte v lanovce? To by bylo super. My taky zdravíme. Na Petřínský rozhledně jsem prej byla, když moje maminka byla těhotná, já byla v jejím břiše a ona si to celý vyšla se mnou. Další přání k narozeninám Heleně Burjanové. Krásné narozeniny, hodně štěstí a hlavně zdraví, Helčo. A hlavně zůstaň pořád taková, jaká jsi, jsem tu stále pro tebe, píše kamarádka Eva. Potom kamarádovi Františkovi Fabíkovi, milý Františku, přeju ti k tvým narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a spousty splněných přání a snů od Švadlenky. Konečně jsme zase na chvíli stejně staří, píše Švébenka Monika. Našim rodičům Ladislavě a Ladislavovi k narozeninám, které zítra oslaví. Drazí rodiče, jste pro nás jistotou, domovem i oporou. K narozeninám vám přejeme, aby vám v život vracel všechnu lásku a dobro, které rozdáváte kolem sebe, ať jste stále šťastní a usměvaví. Přejí vaše dcery Martina, Monika a Michála. No a potom ještě jeden zkaz, který zní... Ahoj, Lucinko, přeju Sofince hodně zdravíčka, plno úsměvů, šťastných kroků a ať vám dělá jen radost ve vše zde zdraví a zdraví. Tak, zdraví teta. Pojďme na ty slavné 40. dneska slaví Tomáš Klu.

ano, velice aktuální písnička. My Tomášovi přejeme hlavně hodně zdraví. On včera řekl, že bohužel ruší nějaký koncerty, protože má polyp na hlasivkách, tak mu přejeme, ať ho políbí jeho žena a ať se mu to co nejdřív zase vylepší, ať může zpívat a dělat vás šťastnýma. Narozeniny 15. 5. se narodil Mike Oldfield.

0: taky slaví narozeniny slavný tenista ze Skotska Andy Murray, který byl v roce 2016 41 týdnů světovou jedničkou. Všechno nejlepším, samozřejmě i vám ostatním. Mějte krásný páteční sváteční den.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Nádherná verze této písničky je na konec mého pátečního vysílání. Už teda mýho kolegu, čau Robine.
1: Nazdárek, hezké páteční dopoledne, konečně.
0: No já musím říct, ty máš ty víkendy vždycky takový jako našponovaný. Minule teda si maloval ten plot, si říkal, viď?
1: Maloval jsem.
0: No, maloval si plot, jako natírat. No, tak ale můžeš samozřejmě. No. Kytičky tam můžeš namalovat.
1: Jo, no tak ne, to se bere jako umělecké dílo zase, Marti, to jako pozor. Jo.
0: Záleží, jak to pojmeš, ale ty máš vždycky ty víkendy opravdu takový, jako že třeba v zimě jezdíš na ty hory, pokaždý někam jinam a tak.
1: To je pravda.
0: Ty máš motorčičku, už si ji vendal? Vlastně
1: jo, to já už jsem ji oprášil, ale zase se mi jako dal zpátky, že jo, protože jak začala zima teďkom a začalo v týdnu sněžit, tak se mi zase zazimoval. Ale předtím, jak bylo teplo, tak to víš, že se mi protáh, už jsem lítal jako drák, je to super.
0: No a nějaký výlet nebo ten plot budeš dokončovat tento víkend?
1: Nechci ho dokončovat, nechci už jenom, už jenom z toho důvodu, že nebude hezké počasí, co jsem se díval, takže vlastně po víkendu možná od úterka dál, potom bude hezky, tak uvidíme, jestli se k tomu ještě tak nějak dostanu v týdnu, nebo ne, ale to počasí teď nebude úplně ideální, zrovna na natírání plotů si myslím. Ale jak by řekla naše dvorní redaktorka Pavlínka, jako pátek super, o tom žádná.
2: I jako pátek super, o tom žádná. To se člověk cítí jako i volný a že může všechno a že má spoustu času, ale to končí tím, když se v sobotu ráno probudí a zjistí, že děti absolutně nerespektují to, že je volno, můžou spát díl. Zjistí, že vůbec nemá žádný čas, že je doma spoustu práce, rozdělá spoustu práce kolem zahrady, takže se těší na pondělí, až děti odvede do školy. Bude mít klid, asi v klidu kafe. Když přijdu domů z práce, tak si řeknu, no nic nebudu nic dělat, to nechám na víkend. Takže se těším na pátek zase.
1: No, tak já to mám taky tak nějak, no, jako.
0: Ale já se vždycky těším na víkend a pak se vždycky v neděli těším, že bude klid v pondělí doma. Nikdo tě nebude otravovat, že taky to je prostě normální, ale tak já vám všem přeju, ať si hodně odpočinete nebo něco krásného zažijete.
1: A nebo prostě natírejte ploty, rubejte na zahrádkách, když to půjde podle počasí.
0: Mě bere manžel na ženský fotbal.
1: Fakt?
0: Zítra.
1: Wow, tak to budeš vyprávět po víkendu.
0: No, chceme se jako tak projít potom a být na fotbal a tak prostě. Chceme být spolu. Když to dítě je mimo zrovna.
1: No jo, tak prosím.
0: Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.
1: Milujte se, množte se.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Sponzorem časomíry je Capilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
13: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Tak nějak těsně po té 11. si dáme zprávy s Ondřejem Albrechtem.
14: A já přeju hezký den. Maturanti letos byli úspěšnější podobně jako v roce 23. Letiště v Helsinkách dnes ráno krátce pozastavilo provoz kvůli dronu. A doprava je momentálně poměrně klidná, menší kolona je před Brnem. Maturanti letos byli úspěšnější. Výsledek je podle zveřejněných údajů srovnatelný s rokem 2023.
15: U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba více než 80 tisíc takzvaných prvomaturantů. Loni neuspělo přes 12% studentů. Výsledky didaktických testů předá organizace Cermat středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Maturanti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou taky elektronicky. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
14: Výši předporodní rodičovské si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Sněmovna návrh schválila. Na plénu dolní komory od některých poslanců zaznívalo, že by se rodičovská měla pravidelně valorizovat. Řekla to například pirátská poslankyně Olga Richtrová.
16: Rodiče mají být tak jako jiní mezi těmi, kterých se náš stát váží, a proto jim rodičovský příspěvek pravidelně valorizuje, aby nestrácel na hodnotě. To je prostě obrovská věc, obrovský neblahý signál k rodičům, mladým lidem, těm, kteří vychovávají budoucnost naší země, že když budou mít další dítě, tak jsou odkázáni na datum, ke kterému politici schválí zvyšování nebo neschválí.
14: Opoziční piráti ale neuspěli. Chtěli růst rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 420 tisíc korun s valorizací podle vzoru důchodů. Letiště v Helsinkách dnes brzy ráno krátce pozastavilo provoz kvůli nahlášenému dronu. Ten do Finska mohl údajně přiletět i ze zahraničí. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Finská vláda ujistila veřejnost, že nebezpečí nehrozí. Finský prezident Alexander Stubb na síti X napsal, že Finsko nečelí přímé vojenské hrozbě. Na území země už ale dříve dopadlo několik dronů, podle všeho ukrajinských. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, v sebeobraně útočí drony v hloubi ruského území, mimo jiné právě v blízkosti finských hranic. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová byla úspěšnější v duelu bývalých vítězek turnaje v Římě a po třísetové výhře nad Polkou Igou Švjontekovou postoupila na tamní Antuce znovu po 8 letech do finále. V sobotu se na elitní akci kategorie WTA 1000 utká o titul s Američankou Coco Gauffovou.
13: Frekvence 1. Počasí.
14: Dnes teploměr ukáže 11 až 16 stupňů Celsia, dopoledne většinou bude ještě zataženo, postupně čekáme, že v jihovýchodní polovině území přijde také déšť, postupně většinou bude déšť ustávat, oblačnost začne protrhávat a místy se vyskytnou pouze ojediněle přehánky a bouřky.
13: Frekvence 1. Doprava.
14: Menší kolona je na D1 ve směru na Brno od Vyškova na 222. kilometru, zdržení do 10 minut. Menší kolona je potom také ve směru do Prahy na 106. až 104. kilometru, tam necháte zhruba 6 až 10 minut. No a na 10 minut je potom kolona na Pražském okruhu mezi 15. a 20. kilometrem ve směru k D1. Tak šťastnou cestu, teďka už pokračuje Robin Sobek.
17: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Je to tak, je nejvyšší čas odstartovat dnešní páteční dopoledne, 5 minut po 11, tak doufám, že ho máte povedené a ještě povedenější bude vůbec celý víkend, ať už plánujete cokoliv, tak si to užijte. My jsme tady naplánovali společně to nejlepší z muziky, hned v úvodu Fun Factory, Phil Collins, taky Tereza Kendlová, a v 11:30 budeme hrát už o 15 000 korun. To je takový krásný vstup s těmito penězi do toho víkendu, co vy na to 15 000 můžete vyhrát už za bezmála půl hodiny od Frekvence 1. A to s větou Dagmar Honcové, která mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, peníze budou vaše, my držíme palce a jedeme dál.
18: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Pořídili jsme si domácího králíka a děti ho naučili chodit po bytě. Teď okusuje kabely a tváří se, že tam bydlí odjakživa. Dá se králík nějak vychovat, nebo je to prostě takovej chlupatej vandal? Michal 39 Plzeň. Já musím říct, že s tímhle mám zkušenost. Já jsem měl kouzelnického králíka, to asi víš, vlastně s první ženou.
2: Slyšel jsem to.
1: A dá se samozřejmě naučit ten králík lecos. Tam je důležitý, aby se nevyžral, aby se vešel vlastně do klobouku.
2: Nebo,
1: jo, nesmíte moc vykrmit.
2: Já rozumím, prosím, vlastně, chci se zeptat, ten klobouk nosí ten kouzelník na hlavě?
1: Přitom, že se ho má na hlavě, vlastně takhle můžeš zaměstnat králíka, když je kouzelnický, opravdu není to jenom vandal, může pracovat, může vydělávat.
2: Řekl si vandal?
1: To řekli tady oni.
2: Jo, takhle. No ne, že teďka k tomu, že když ty teda toho králíka musíš jako krmit tak, aby se vešel do klobouku, proto jsem se ptal na toho kouzelníka.
1: Ne, nesmíš ho překrmit, protože když se pak nevejde do klobouku.
2: Tak koupíš větší klobouk, ale ten bude kouzelníkovi velký a spadne mu přes oči a je po triku, jakoby.
1: No hlavně mu vypadne ten králík prostě bokem, že ho vedle té hlavy.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
5: Prostačně si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
5: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Messengera, tak je Let Her Go tady u nás na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ale teď už nejvyšší čas dát si poslední slovo, zahrát si o 15 000 korun, tak jak jsme říkali hned po zprávách. Takže volejte 257-400-999 a já se ptám, kdo se dneska dovolal jako první. Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Ivana z Mostu.
0: Tak, Ivanko, já zdravím směr Most, připravena na hru, můžeme na to vlítnout?
3: Můžeme, okamžitě.
0: Dobře, tak pojďme na to.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Řekla bych pohodu.
0: Pohodička, pohodu, pohodičku potřebuje Dagmar Honcová, podle vás, k předpovědi počasí, tak pojďme zkusit, co nám to udělá.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Nevadí.
0: No, tak to vypadá, že si dáte pohodičku vy, ne, v Mostě, co? Při tom pátku. A my tady rovnou přihodíme. Pětistovku. Taky hezký víkend, mějte se parádně, nashledanou. A my budeme dál hrát v půl páté odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: A neb, řekněte to za celebritu.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Nehoda tří osobních vozidel zneprůjezdnila levý jízdní pruh 19. kilometru Pražského okruhu na trase od Letice Ruzyně. Zdržení před nehodou je okolo 10 minut. V opačném směru se zdržíte do 10 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru po Ořech. Důvodem je hustší provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence

0: Děkuju ti.
1: Děkuju ti, Lucie Bílá. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Pár minut po 11:45. Tak je dneska, to znamená na konci pracovního týdne v pátek 15. května pojedeme dál v duchu kampaně Hele motorka. Kampaň, která upozorňuje na to, že řidiči aut motorkáře často nepřehlednou, protože by je vůbec nevěděli, ale protože jejich mozek jejich přítomnost prostě nevnímá a rychleji vypustí. Vychází to z principu neurovědy a taky jednoduchého návyku, když řidič uvidí motorku, má si nahlas říct hele motorka a tím si je vědomě připomene a výrazně zvýší šanci, že s ní bude v provozu opravdu počítat. Cílem celé kampaně je snížit počet nehod motocyklistů, které často vznikají právě kvůli nepozornosti řidičů aut, bez strašení a moralizování spíš takovou hravou a zapamatovatelnou formou. Více ale dneska živě s kolegou Tomášem Fílou u Vojty s Janou odpoledne ve 14:45. Teď už ale dál v duchu toho nejlepšího z muziky na Frekvenci 1 docela třeba Michael Jacksona nebo taky Enrique Iglesias a v celou další polední zprávy tentokrát na Frekvenci 1. Hezkou zábavu.

0: nejlepší z muziky, tohle je Michael Jackson. U nás na Frekvenci 1 za chviličku právě páteční poledne budou další zprávy a po nich samozřejmě budeme hrát třeba i česky. Dáme si Hvězdy se mění od Honzy Kalouska. Hvězdy se mění nad hvězdárnou, zrcadlo není. A nebo Bee Gees. A zprávy už za chvilku. Hezký pátek.
1: Těšíte se na sezónu.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland. ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, my jsme připraveni, doufám, že vy taky. Zprávy má Ondřej Albrecht.
8: Já vám přeju hezké poledne. Opozice avizovala, že se obrátí na ústavní soud, pokud koalice prosadí všechny pozměňovací návrhy. Klub Sparta Praha postaví v Krče u jižní spojky nový fotbalový stadion a se sdružením počítejte na Pražském okruhu. Krátce před napevno stanoveným hlasováním sněmovny o zákonu o rozpočtové odpovědnosti opoziční ODS avizovala, že se obrátí na ústavní soud, pokud vládní koalice prosadí všechny pozměňovací návrhy. Záměr opozice potvrdil předseda ODS Martin Kupka. Obávají se toho, že pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní tak vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný růst státního dluhu. Schillerová to opakovaně odmítla. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Během 2 dnů může napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Platí tak výstraha meteorologů. Podrobnosti řekl za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička.
9: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat.
8: Výstraha platí od 3 hodiny raní v sobotu až do pondělní 3 hodiny raní. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti Raulu Castrovi, který byl několik desetiletí předním lídrem na Kubě, kde má dodnes i ve svých 94 letech velký vliv. Informovali o tom v noci na dnešek agentura Reutersa stanice CBS. Mluvčí ministerstva spravedlnosti se k tomu odmítl vyjádřit. Případná obvinění bratra někdejšího nejvyššího kubánského vůdce Fidela Castra se má podle tohoto zdroje týkat sestřelení 2 malých letadel kubánskou armádou v roce 96, kdy byl právě Raul Castro ministrem obrany. Fotbalový klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita má být 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu i pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy, uhradí klub.
7: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: A pojďme také na počasí. Dnes bude kolem 11 až 16 stupňů Celsia, na horách jen kolem 6. Dopoledne většinou má být zataženo, odpoledne by se potom ale mělo postupně začít oblačnost protrhávat. K večeru potom může být místy jasno, pršet anebo bouřit má pouze ojediněle.
1: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 mezi 14. a 19. kilometrem naberete zpoždění zhruba 10 až 15 minut. Pozor také na kolonu na silnici číslo 3, a to konkrétně před Táborem, kde se zdržíte ve směru na Tábor. A taky menší kolona je stále na dálnici D1 před Brnem na 191. až 196. kilometru. Aktuálně tam zdržení zhruba na 6 až 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A já budu pokračovat rovnou sportem, protože je pátek, 15. května. Dnešním dnem začíná ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji. O favoritech a také o šancích české reprezentace si budeme povídat se sportákem a kolegou Alešem Svobodou okolo 12:45 odpoledne. V půl nás pobaví Petr Jablonský a za chvilku taky filmový odborník. Do té doby Pretenders, Jan Kalousek anebo One Republic. Pojďme hrát to nejlepší z muziky a bavit se.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Viník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, je tady páteční odpolední filmový odborník na Chlup, přesně právě teď máme 12:15 odpoledne, takže můžete vytáčet 257-400-999 a stát se filmovým odborníkem. Samozřejmě uvidíme, jak to všechno dopadne, jak se s tím poperete dneska, s těmi ukázkami, které jsem připravil k obědu, jakožto takový malý předkrm. My se podíváme v tom prvním případě, to už můžu možná prozradit teď, jako takovou malou indici, chcete-li, do roku 2016. Na takovou krásnou českou komedii. Ale víc prozrazovat nebudu, pojďte do toho 257-400-999. Ptám se, kdo se dneska dovolal jako první. Hezké odpoledne, kdo tam?
3: Čau, Robin, je tady Vašek první.
2: Venco, tak já tě zdravím. Po obrovsky dlouhé době se dovolal, předpokládám.
3: Je to tam, já jsem si dělal, že já jsem naposled dovolal někdy 20. března.
2: Březen, duben, květen, dva měsíce jsou v čudu, to je to jako letí.
3: Jsem tě trošku zanedbával, tak se omlouvám.
2: Ale důležité, aby si nezanedbával rádio jako takové, víš, tak já předpokládám, že jsi poslouchal, že jsi třeba hrál u toho rádia.
3: No, popravdě úplně ne, ale věřím, že to moje jakoby filmové znalosti nějak nepoznamenalo.
2: A komu tím prospějete, co? No, tak a rovnou to můžeme zařadit.
3: Doufám, že už to byla ukázka.
2: Ano, rovnou to můžeme zařadit jakožto ukázku a ptám se, ze kterého je to filmu, Venco.
3: To jsou pelíšky.
2: To jsou pelíšky, ale to vůbec nepatří do hry. To byla reakce totiž na to, že zanedbáváš i rádio. No. Tak, Vašku, a teď vážně. Pustím ti velmi, ale velmi složitou první filmovou ukázku, která bude, ale protože je pátek, abychom se navnadili na ten víkend, tak trošku hudební, tak si dopřejeme dobré nálady a můžeš klidně zpívat. Jsi připraven?
3: Připraven.
2: Tak jo, tak zpívej.
4: Halo, přijedu, opravu provedu, 200 to beru, go. Kolo mám, na něm jezdím,

0: Já si myslím, že bys to zvládl možná i líp, jak Jakub Kohák ten zpěv, ne?
1: No tak Kubu jsem poznal a já nevím, jestli trefím ten název, ty něco jako instalatér z Tuchlovic, nebo tak jak to je?
0: Je to něco jako instalatér z Tuchlovic. Ne něco, je to instalatér z Tuchlovic, samozřejmě, Venco, ty jsi to trefil úplně naprosto správně. Tomáš Vorel natáčel tuhle českou komedii v roce 2016 a Kuba Kohák si tam s Evou Holubovou střihli hlavní role, takže předpokládám, že jsi to viděl.
1: Viděl, viděl.
0: Super, a jestli jsi viděl i film, ze kterého bude další ukázka, to je zatím otázka.
2: Vyčím si je tvář?
3: Cimr,
2: já? Tak, vidíte to, nakonec vám to tady bude dobrý, co? Jste si mysleli ve příci, že ušetříte hovno, viď? Dobrý, tak fajn, cimr.
3: Tak a máme plno.
2: Ty vole, jak máme plno? Já mám plno, ne?
0: Cimr, vole, Benco.
1: Tyjo. Zeptám se, je to film nebo seriál?
0: Je to film.
1: Film.
0: To jsi nečekal, ty jsi čekal seriál, viď?
1: No, trošku jsem čekal seriál.
0: Mě by teda zajímalo upřímně, jaký seriál by si mi řekl?
1: Právě, mě teda seriál napadl, ale nemůžu si vzpomenout na jméno.
0: Tak v tom případě tu tvoji otázku už vůbec nechápu.
1: Dobře. No, bylo by to aspoň taková trochu indice, já bych se možná pak tady toho pokecu vzpomněl.
0: Jo, dobře, no tak jo, no tak každopádně takhle, seriál to není a když jsem ti teď napověděl tím, že to je film, tak si zase pro změnu nemůžeš vzpomenout na název toho filmu, že jo?
1: Už dokonce vůbec.
0: Jo?
1: Lově v paměti, no ten herec, co tam vlastně ukázce, ten je známý. No,
0: já si myslím, že všichni ti herci jsou tak trošku známí, kteří hrajou vůbec v tom filmu. Ale jestli chceš toho konkrétního, tak se bavíme o Dulavovi.
1: Tak pan Dulava to byl, no.
0: Ano, Jaromír Dulava byl v té ukázce mimo jiné. No nic, no tak já ti pustím ještě... No?
1: No, ještě něco, povídej.
0: No ne, jenom časomíru ti pustím, ale je to tady klika. No,
1: já myslím,
0: tak... Venco, časoměra je pryč.
1: Tyjo, s panem Dulavou, to mě teda nenapadá.
0: To je mi líto, ale kdybych ti řekl, že asi 30-letý portýr hotelu Ještěd v městečku na česko-německo-polských hranicích vede samotářský život plný frustrací a podivných rituálů, takže by si věděl ten název, natáčel to David Ondříček mimochodem s Markem Taclíkem v hlavní roli.
1: Tyjo, to nevím, mě napadla ta padesátka, ale to
0: ne,
1: asi nebudu.
0: To ne, to je vedle jak téhle. Padesátka určitě ne, tohle je, tak já ti to teda prozradím už, jo?
1: Jo, vidí.
0: Je to Grand Hotel.
1: Tak to jsem neviděl.
0: Neviděl jsi Grand Hotel?
1: Viděl.
0: Marek Taclík, Klára Isová, Ladislav Mrkvička, zmíněný Dulava, že jo, Jaromír, Jaroslav Plesl si tam zahrál a další herci. Takže je to takový...
1: Pojď je to plýte, já jsem vyhrál první ukázku, ty druhou, no.
0: Dobře, tak jo, tak mezi náma jedna. Ne, no tak si poloviční filmový odborník, já myslím, že to je v pohodě, ne?
1: No, lepší než nulovej, to je pravda.
0: Tak, přesně. Hele, při pátku dobré skore, já ti budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
1: Víš co, já úplně patriot nejsem, ale pošlu to hokejistům, ať se jim daří, ať máme to zlato aspoň.
0: Jo, tak... To jsou vyhlídky, no, to jsem zvědav. Hele, ona by stačila vůbec jenom medaile, teda, jo, to už by byl obrovský úspěch, teda.
1: No, stačila by tam dále, když se tam bude bliskat a zlata.
0: Jo, tak jo, nebudem troškařit, dobře, tak jim budeme hrát teď a ty se mi krásně užij si víkend a zase někdy zavolej.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Milli Vanilli. Za chvíličku se podíváme za sportem, za dnešním mistrovstvím světa v hokeji. Přece jenom hrajeme ve Švýcarsku a podrobnosti bude nabízet sporťák Aleš Svoboda. Okolo 15:45 odpoledne, ale teď je tady ještě Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Frekvence na Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady Kamila Zírková.
1: Výborně, Kamilo, já vás zdravím. Tak s kým bychom si popovídali?
2: Chtěla bych si popovídat s bývalou političkou Petrou Muskovou.
3: Je, tak to jste nepotěšila. Dobrý den, Kamilo. Tak jsem ráda, jestli si na mě vzpomněla.
2: Dobrý den, paní Buško. Chtěla jsem se zeptat, co je s váma, kam jste zmizela a co říkáte na současnou vládu?
3: No tak právě, když se podíváte na současnou vládu, tak je logické, že tohleto, na to bych prostě už opravdu neměla nervy. Jo, protože jako já jsem svého času v politice zažívala strašné věci, jako Zeman, co prostě neustále mě, jako jak mě častoval nejrůznějšími nadávkami a podobně. Jo, takže to jsem si už opravdu nemohla nechat prostě líbit. A já jsem se rozhodla, že zkrátka půjdu dělat to, co jsem vystudovala, protože jsem právnička. Takže já teď dělám, představte si, práva. A můžu vám říct, že lepší prachy a je větší klid. Jo, je pravda, že dokonce i u soudu se občas objeví nějaký ten politik. My jsme vám takový dokonce jednoho politika a právě jsme se, nebo respektive soudce se ptal, prosím vás, proč jste obelhával jako ty lidi, kteří vám věřili? A on říká, no protože ti, co mi nevěřili, se už obelhat nechali. Takže to je klasický politik, ale opravdu jsou tam i veselé příhody, jako skutečně i v té advokaci. Musím říct si, že třeba si pamatuji, co se stalo u soudu, že soudce třeba říkal, pane svědku, víte, co můžete dostat za křivé svědectví? A on říkal, no já vím, obžalovaný mi slíbil nové auto. Takže občas je tam dokonce i zasmějeme, což opravdu v politice jsem se tam nikdy nezasmála, protože jako, jestli bych se měla smát tomu, když mi Zeman říká, že jsem lídá kráva, tak to promiňte.
4: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
6: Nová série OnePlay Originál.
7: Simona Moniová.
6: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
8: Já se tě nebojím!
6: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Nehoda tří osobních vozidel zneprůjezdnila levý jízdní pruh 19. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzyně. Zdržení před nehodou je okolo 10 minut. V opačném směru se zdržíte do 10 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru po Ořech. Důvodem je hustší provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
9: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: to nejlepší z muziky, máme 12:45 odpoledne, hrajeme Erasure a tentokrát nebudeme hrát muziku, ale spíš hokej, protože dnešním dnem začíná ve Švýcarsku mistrovství světa a právě o favoritech a také o šancích české reprezentace si popovídáme s kolegou a sporťákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej.
1: Pěkné odpoledne.
0: Česko vstoupí do turnaje dnešním duelem proti Dánsku. Jak těžký protivník, Aleši, nás čeká?
1: No, asi všichni máme ještě v živé paměti, že Dánsko na posledním šampionátu porazilo Kanadu a poprvé v historii země hrálo semifinále mistrovství světa. Pro letošek není ale dánský výběr tak nabitý. Omluvenky poslali hráči NHL Oliver Bjerkstrand z Tampy a Lars Eller z Otavy a asi největší hvězda Nikolaj Eller z Caroliny pořád ještě bojuje v playoff NHL, ale ani tak určitě není radno Dány podstatní.
0: Hodně omluvenek musel řešit i trenér nároďáků, to znamená našeho národního týmu Radim Rulík. Jak se to vlastně promítlo do ambice Česka na turnaji?
1: Je to tak, Česko postrádá své hlavní ofenzivní hvězdy a tak se mluví hlavně o tom, že přednostmi českého týmu budou týmovost, bojovnost, odhodlání, soudržnost. Ambice skromné, základním cílem postup do čtvrtfinále turnaje. Sami hráči si uvědomují, že jejich soupiska nikoho jmény neohromí. O to víc, ale budou chtít dokázat, že nejsou nějakým béčkovým výběrem a úspěch se pojmou.
0: Naopak teda hodně silný výběr sestavila Kanada. Je největším favoritem na zlato?
1: Bezesporu. Soupiska je fakt nabitá. V útoku jsou hvězdy jako Celebrini, Scheifele, John Tavares a dorazí nakonec i legenda Sidney Crosby. Ve výběru je třeba také obránce Evan Bouchard z Edmontonu, který nasbíral v bodování NHL 95 bodů nejvíc ze všech beků. Kanada má navíc velkou motivaci. Na posledním šampionátu vypadla už ve čtvrtfinále právě s Dánskem a neuspěla ani na olympijských hrách, kde byla až stříbro za Spojenými státy.
0: Tak já už jenom doplním, že první zápas Česka na mistrovství světa proti Dánsku začíná právě dneska ve 20:20. Tak, držme palce, tobě díky za sportovní novinky a další si užijeme spolu zase v pondělí odpoledne. Hezký pátek, hezký víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka. Kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
13: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
14: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
15: Je to tak, dáme si zprávy s Ondřejem Albrechtem, hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Policisté už mají ukradenou lebku svaté Zdislavy, muž zalil do betonu. Už dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. A s menší kolonou počítejte na dálnici D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy, kterou tento týden ukradl podezřelý muž z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pro CNN Prima News to řekla dozorující státní zástupkyně Veronika Klapková.
17: Lebku svaté Zdislavy podezřelý zalil podle policie do betonu. Odborníci jí zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky a chtěl jí pohřbít v řece. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty měl policii předat sám podezřelý, který se k činu měl i sám přiznat. Údajně se mu nelíbilo, že je lebka v kostele vystavena odděleně od těla. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
16: Slovenský premiér Robert Fico označil nejnovější ruské dronové útoky na Ukrajinu, včetně úderů u hranic se Slovenskem, za velice znepokojivé. Prohlásil to na dnešní tiskové konferenci v Handlové, kde také poznamenal, že pokud se bude Evropa chovat tak, jak se chová dosud, potrvá válka ještě dlouho. Ve svém komentáři už ale nezmínil, že válku zahájilo Rusko v invazí v roce 2022. Vláda zřejmě v pondělí podpoří senátní návrh, aby jednodenní dálniční známka do budoucna nově platila celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Změnu, kterou navrhli senátoři vládního hnutí ANO, podle předkladací zprávy na vládní webu, podpořilo také ministerstvo dopravy, které dříve podobné snahy odmítalo. Stanovisko kabinetu bude doporučením pro sněmovnu. Už dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Česká hokejová reprezentace je kvůli omluvenkám bez některých hvězd z NHL. Tým Radima Rulíka se tak před zahájením šampionátu zdá nejslabší za posledních 10 let. Řekl to Frekvenci 1 náš kolega zprávař a sportovní komentátor Honza Homolka.
18: Gólman je velký problém, protože se počítalo, že Dan Vladař bude. Není, takže otazník je v brankovišti a zase to bude o tom, co předvede Roman Červenka, což přišli úctě k němu. Není úplně šťastná situace, ale jsou tam mladí, jsou tam Chmelář, Smelovský, uvidíme, co předvedou. Každopádně ten tým na papíře je možná nejslabší za posledních 10 let a velké oči určitě mít nemůžeme.
16: Česko se dnes v úvodním zápase utká s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
16: V noci budou teploty kolem 9 až 5 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 1 stupně Celsia. Bude opět zataženo, místy může také zapršet. Během zítřka potom čekáme, že sobotní teploty poskočí v severozápadní polovině Čech až na 16, ve vyzbytku republiky na 9 až 13 stupňů Celsia. A také v sobotu čekáme zataženo s občasným deštěm, místy můžou být i bouřky.
10: Frekvence 1.
1: Doprava.
16: Před Brnem je menší kolona na dálnici D1. Menší znamená, že se v ní zdržíte 5 až 10 minut. Aktuálně začíná na kilometru 191. No a potom se také zdržíte na Pražském okruhu, respektive už na dálnici D5 při příjezdu do Prahy. Houstné provoz a potom na Pražském okruhu od 23. po 19. kilometr. Je to zhruba asi na 10 až 15 minut. V opačném směru je situace o něco horší. Tam se zdržíte už od 5. až po 19. a půl kilometr, celkem přes 20 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: A já snad po těch zprávách ani nemám slov, přátelé, protože je až opravdu neuvěřitelné, co se stalo v Jablonem v Podještědí. Chudinka svatá Zdislava se tam musí v hrobě otáčet a obracet. No nic, její lebka byla nalezena, ale to, co ten dotyčný vlastně udělal, proč to udělal a ještě ve finále tu lebku chtěl hodit někam do řeky a pak ji snad zalít do betonu, to vám prostě opravdu hlava nebere. Je pravda, že v den, kdy jsem se dozvěděl tuhletu zprávu, tak jsem hned volal mé milované tetičce právě do Jablonného Podeštědí, která bydlí kousíček vedle toho chrámu, vedle té baziliky, a říkám, co se to tam u vás teď děje, pane bože. Tak mi taky něco málo k tomu vlastně říkala, že jo, protože v ten den všude policejní hlídky a docela dost se to řešilo a ve zprávách běhal jakýsi maskovaný muž právě, který rozbil to sklo, nebo co to vlastně přesně bylo, ale mám pocit, že to bylo vlastně ta lebka svaté Zdislavy za takovým sklem, takže musel to rozbít a potom prostě zmizet i s tou lebkou. No nic, tak snad dobrá zpráva je taková, že už ho čapli, nebo ne snad, ale určitě. No a doufám, že za to bude také patřičně odměněn. Že to prostě nenechají jenom tak a dostane zasloužený trest, protože, jak říkám, tohle prostě se opravdu pochopit nedá. No nic, jak pomoct dětem s obezitou, tak tomu se budeme věnovat dneska ve večerním pokecu úderem 21. Ale přečeno se na tohleto téma zaměří náš kolega Ondřej Kubala. S kým konkrétně? Kdo bude hostem? Řekneme si už za chviličku, teď hledeme hrát to nejlepší z muziky. Já vám přeju hezký pátek.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Bailando, bailando, Luna. To nejlepší z muziky na frekvenci 1:15 odpoledne. Tak, jak pomoct dětem s obezitou, tak o tom bude ten dnešní večerní pokec s Ondrou Kubalou. A jeho hostem paní doktorka Kateřina Bednáříková. Ona je dětská obezitoložka a říká, že obezita zpočátku nebolí, ale do budoucna může člověku zničit život. A každé čtvrté dítě v Česku má opravdu problémy s nadváhou, týká se to dokonce stále mladších a mladších dětí. A ne vždycky jim umí rodina pomoct najít tu správnou cestu. Prostě doma mávnou rukou nad tím, že taťka má taky pár kilo navíc, tak je to přeci v pohodě. No, ale otázky zní, jak můžeme dětem s nadváhou jako rodiče pomoct, jak fungují dětské léčebny, kde se obezitě věnují a jakou hraje roli taky jídlo a jakou psychika dětí. Tak na to a na mnohem více otázek najdete odpovědi dneska večer ve večerním pokecu na frekvenci 1 úderem 21. hodiny.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepak Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty hlasy.

0: To nejlepší z muziky je Modern Talking, tady u nás na Frekvenci 1. Za chviličku Masterboy, Michal Hrůza, taky David Guetta, Terry Swims nebo Tones and I. To hned po aktuální dopravě a tu si dáme hned.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Aby jsme věděli, jak to v pátek odpoledne takhle skoro 2 minuty po půl druhé vypadá na cestách.
2: Dopravní nehoda, při které narazilo osobní auto do svodidel, se řeší na 40. kilometru dálnice D10 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s menším zdržením okolo 10 minut. Kolonu na 15 minut evidujeme obousměrně u exitu Ořech na Pražském okruhu. A 20-minutové zdržení čeká řidiče na D1 na Prahu mezi 107. a 104. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.

0: To byly Masterboy na frekvenci 1 za chviličku 3:15 odpoledne. Ještě než se pro dnešek budeme loučit, tak tady mám naprosto parádní pozvánku. Mikulov totiž na Břeclavsku bude na začátku června hostit odrůdovou mezinárodní putovní soutěž věnovanou odrůdě jednoho vínečka, které třeba máte rádi. Když budu konkrétní, jedná se o Riesling Vlašský. Ta soutěž už se vlastně konala v Maďarsku, taky Srbsku a Chorvatsku, ale letos poprvé ji pořádá i Národní vinařské centrum. Na odbornou část soutěže naváže vlastně festival potom pro veřejnost. No a Riesling Vlašský se pěstuje hlavně ve střední a jižní Evropě. Pokud jej ale teda pěstují vinaři v dalších zemích, mohou svá vína do soutěže přihlásit. Tato odrůda je velice variabilní, citlivě reaguje na práci ve vinici. A při správně uchopené péči může z hroznů být lehké svěží vínečko s nižší kyselinkou, jako jsou takové rakouské rezlinky ze Štýrska, ale i těžší botrická vína v suché variantě, která jsou typická spíš pro oblast naší Pálavy, nebo fantastická sladká vína. Soutěž je otevřena pro všechny styly, nebo chcete-li pro všechny odrůdy, no a v mezinárodní komisi zasednou odborníci ze Švýcarska, Velké Británie, Spojených států amerických, Maďarska a dalších zemí. Takovou zajímavostí celé té soutěže je to, že v porotě nesmí zasednout žádný vinař. Člověk by tam čekal opravdu zkušené vinaře, ale to ne, budou tam sedět pouze odborníci, kteří sami víno nevyrábí. No a hodnotí se tradičním stoborovým systémem. Ta soutěž se v Mikulově uskuteční od 2. června a v pátek 5. června je potom zakončí taková dopolední odborná část věnovaná mezinárodním trendům v pěstování a výrobě této odrůdy. Čili pokud patříte mezi milovníky vína, tak si myslím, že na této skvělé akci byste neměli chybět. Na odbornou část potom naváže v pátek odpoledne na horním nádvoří Mikulovského zámku festival Riesling Vlašský bez hranic a bude nabízet degustaci vín této odrůdy z celé té soutěže. Jinak vstupenky na festival ty určitě seženete třeba na stránkách Národního vinařského centra nebo přímo na místě, takže se můžete informovat.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky, tohle Richie Miller, Richard Miller, Nebude to také lehké. Za chvilku zprávy a pak Vojta s Janou. Nazdar.
1: Nazdar.
2: Dneska je 15. května a nám už chodí schéma na radiokempy.
1: No jo.
2: To je dobrý, ne? Mm. Že už se jako chystá to léto.
0: A líbí se ti to schéma?
2: Má to pěkný barvičky.
0: Jo.
2: Já mám takovou mátovou. Ne, to nejsem já, to je Lubka Míra. Sorry, tak já mám.
1: A my máme jakou barvu?
2: My máme, to, co my máme za barvu? My nemáme barvu?
0: Já jsem vedel, že ti položím nejtěžší otázku, tak já se omlouvám.
1: Já se na to mrknu.
2: Já jsem žlutá, ty jsi červený.
0: Hele, já si myslím, že posluchače vůbec nezajímají barvičky, ale spíš ty kapely.
1: Ne, my jsme růžoví.
2: Kapely podle mě jsou největším tahákem.
0: No.
2: A můžem třeba říct, kdo tam nebude.
0: Ne. Já si myslím, že navnadí, že řekneš aspoň, já nevím, tak jednoho, dva
2: interpreta. Jednoho by se mohli dát, ne?
1: No, tak. A Ariem nepřijedou letos, bohužel.
2: Pečo Boys se rozpadli.
1: No.
2: Ne, nerozpadli.
1: No tak jako fyzicky možná, ale jako.
2: Takhle připad.
0: Přátelé, od nás se to nerozvíte.
1: Ne, tak můžeme říct jedno jméno. Já bych řekla
2: Xindl X.
1: Ano, Xindl X.
0: Bude Xindl, jo?
2: Ano. Bude Xindl. Tak čau, pojďte.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy muž zalil do betonu. Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protěžku zatím nepřinesl konkrétní výsledky. A zdržíte se na Pražském okruhu i u Brna na D1. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zalil muž do betonu, chtěl ji pohřbít v řece. Podle policie nesouhlasil s vystavením relikvie v kostele. Kdyby se nepodařilo muže zadržet, lebka by zmizela na dně řeky, řekl na tiskové konferenci ředitel odboru policie České Lípy Petr Reit.
7: Tak jak měl vymyšlený způsob rozloučení, tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, víme, že dnešního dne byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit.
6: Muži podezřelému z krádeže lebky svaté Zdislavy hrozí až 8leté vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Během dvou dnů může napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Platí výstraha meteorologů. Podrobnosti řekl za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička.
8: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat.
6: Výstraha platí od 3 hodiny raní v sobotu až do pondělní 3 hodiny raní. Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Xi Jinpinga v Pekingu byl prý pojat jako velkolepé setkání dvou starých přátel. Lídři největších ekonomik světa však během dvou dní nedospěli k zásadním obchodním dohodám nebo k rozhodnutím o Tajvanu nebo válce s Íránem, shodují se média. Schůzce podle nich dominovala vřelá slova a symbolická gesta spíše než konkrétní výsledky. Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu. Jemuž skončila v play-off zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola play-off z Vegas. V dějišti mistrovství světa Freiburgu to po dnešním rozbuslení před večerním utkáním z Dány řekl generální manažer Jiří Šlégr.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zítra čekáme teploty kolem 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech bude v sobotu místy až 16 stupňů Celsia. Opět bude zataženo s občasným deštěm, místy může být i trvalejší, ojediněle se vyskytnou také bouřky.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: S půlhodinovým zpožděním počítejte na dálnici D1 před Větrným Jeníkovem ve směru do Prahy na 108. až 104. kilometru. Je to kvůli práci na silnici, je tam zúžený jeden jízdní pruh. Menší kolona je potom také před Brnem na D1 v opačném směru, tedy od Prahy, aktuálně asi na 10 minut na 190. kilometru. No a se zdržením počítejte i na Pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem směrem k dálnici D1. Je to zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už startuje Jana s Vojtou.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Páteční odpoledne, 14. hodina, 4 minuty k tomu. Dneska je
2: 15. května.
5: A ještě k tomu pátek.
2: A ještě k tomu pátek. Mám tady zprávu, Vojto, je to zpráva pro tebe, ano. Od naší posluchačky, která nás bedlivě poslouchá, ano. Je strašně zvědavá. Píše, ano. Doufám, že se Vojta zmíní, jak dopadl syn. Včera jsem to cestou poslouchala, jsem zvědavá, jak rodina ponocovala.
5: Ano, ponocovali jsme, šli jsme spát v půl jedné v noci, velmi šťastný.
2: Počkej,
5: dobrý.
2: Dobrý.
9: Já to včera nebyl, víš?
2: Já počkej, ty špatně, sorry, blbě, tady.
5: Ne, já myslím, že ten zvuk byl správně. Ten zvuk byl správně, protože nám teď začnou starosti, že jo?
2: No to je, ale tahle největší starost vám odpadla.
5: No jasně, prostě...
2: Upíchli jste syna.
5: Náš syn se dostal na střední školu, na tu, na kterou chtěl.
2: No to je nejvíc, tak do kolika jste řádili?
5: No o půlnoci jsme tak jako zvědavě koukali na dipsy, na ten do toho systému, jestli už tam ty výsledky budou.
2: A dál.
5: A byly.
2: No dál, my jsme zvědaví na tu party.
5: Na tu party potom. Mladej tam takhle stál, bylo na něm vidět, že je jako opravdu hodně nervózní. Nechali jsme ho vzhůru včera, aby si to užil taky ten okamžik.
9: Tak
5: na
9: Silvestra.
5: Takhle tam jako stál a teď, když to viděl, tak úplně takový to ne, že by začal jako juchat a skákat, ale takový to, jak se vám tím štěstím zalejou červeně ty tváře a rozzářej ty oči, to byl strašně hezký okamžik.
2: Takže bez emocí.
5: No úplně nejvíc emocí, jako samozřejmě.
2: Ale vnitřních.
5: No, jako bylo to na něm vidět, tak se začal smát a říkal, tak dobrou noc.
4: Jana Knížková a Vojta

0: Děli Halival na frekvenci 1, 14 hodin, 12 minut, díval jsem se do playlistu, co budeme hrát dál a vidím název písně Perpetuum Mobile a říkal jsem si, my budeme hrát Michala Davida.
1: No tak.
0: A to je vlastně jedna z jeho klasických písní, že jo?
1: No, otázka je, jestli Eva Farna, no, která teda má tuhle novou písničku, tu od Michala Davida zná.
0: A třeba je to cover verze. No, necháme se
1: překvapit. Ne, to určitě, ježiš. To
0: necháme se překvapit. Protože Eva Farna má teďko takové, řekněme, velmi hektické období.
1: My jsme vám už, je to pár týdnů zpátky, představovali písničku s kapelou Miraj, Vzpomeneš si. Ta si docela dobře vede i v české hitparádě, takže jestli ji tam můžete poslechnout, každopádně můžete pro ní i hlasovat. No a to je jedna z věcí, která ji teď vlastně tak trošku zaměstnala, ale zaměstnává ji jako jedna věc mnohem, mnohem více.
0: Ano, to je ta její trojka v Edenu, že jo? Ty tři velké koncerty v Edenu, v pražském Edenu, o kterém se teďko hodně mluvilo z úplně jiného důvodu, že...
1: No, tam byl nějaký šlendrián.
0: Slavili dřív, než měli, no.
1: Takhle přesně, to je tak, když máte špatně nařízený hodinky.
0: Každopádně Eva Farná bude slavit také, protože ty koncerty jsou vyprodané a myslím si, že to bude velký zážitek.
1: Fakt, myslíš, že všechny tři už jsou úplně vyprodané?
0: Já mám pocit, že kromě toho posledního, jo, no.
1: Startuje to 13. června, což je za nedlouho, to je vlastně za měsíc.
0: Jasně. A proč tři takhle velké koncerty? Velmi jednoduše, protože Eva Farná slaví už 20 let na hudební scéně.
1: Jasně, tři koncerty, protože 20 let.
0: No to dává smysl.
1: Až bude slavit 30 let, budou to 4 koncerty. Je to logický.
0: A až bude slavit 40 let, tak těch koncertů bude 17.
1: Tak právě tohle hektické tempo se promítlo do její nové písničky, kterou pro vás máme, jak už Vojta naznačil a vlastně prozradil, jmenuje se Perpetuum Mobile.
0: Tady ji máme, sami jsme zvědaví, jak moc se nám bude líbit.

0: prostě dobrá. Eva Farná je prostě dobrá.
1: To je tak pěkný song.
0: A ona je prostě fantastická.
1: Já bych si to pustil klidně ještě jednou.
0: Já jsem dokonce poslouchala teď někde podcast vedle z rádia z ranní show a ona ti tam zpívala něco operním hlasem. A já jsem normálně myslela, že vyskočím z kůže.
1: Eva Farná operně.
0: Jak to bylo vynikající. To bylo tak fantastický, ale o tom mluvit nechci. Já jdu dneska večer na akci. A já jsem se tak jako říkala, kde se to jako zastaví, jo, v tom světě. My jdeme na oslavu narozenin, která je pojatá docela velkolepě, jako v téma 70. leta Horečka sobotní noci, kapela bude, prostě mraky lidí, spousta jídla, spousta alkoholu a slaví se tam 70. narozeniny.
1: No proto 70. léta, to přece dává smysl.
0: A já zase tak říkala, tyjo, pamatuju si doby, když u nás v Brně měl někdo 70, mě bylo třeba 20, tak se chodilo na, já nevím, na rodinnou oslavu, že jo, všechno prostě v tom kruhu rodiny, kde se prostě seděli babičky, tetičky a teď si každý dal tu svíčkovou, pár drinků a šlo se domů. No ale teď už se ty 70. slaví takhle. Teď už se slaví úplně stejně jako 20, 30, 40, 50 a možná 60. No,
1: hele, ale zas na,
0: druhou
1: stranu, ono to dává smysl. Máš rok 2026, že jo? Odečti od něj 50 let. Máš rok 1976, to znamená, že tomu sedmdesátníkovi nebo té sedmdesátnici bylo v 70. letech kolem 20 let. Horečka sobotní noci, že?
0: No, jako to já vůbec nespochybnuju. Tam jde spíš o to, že prostě poukazuju na ten fakt, že ty lidi opravdu v té dnešní době, v 70 letech, jsou na tom fyzicky tak dobře, že se můžou zdunit, jít spát ve 3 ráno a dát si v sobotu ráno after party.
1: Prostě. Jo, ale zavolej jim 3 dny potom, víš?
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Skonto nábytek.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Rihanna na frekvenci 1. Za pár vteřin bude půl třetí.
1: Dneska jsem absolvovala cestu autem přes Prahu.
0: Jajda.
1: Znáte takový ten pocit, jak už se jako vlastně nejdřív vám tam naskočí nějaký čas, tak je to v pohodě.
0: No.
1: A pak místo, aby se ten čas snižoval, tak se zvyšuje. A najednou dojezd do rádia 13:54 a mně se udělalo úplně mdlo. A jsem říkala, jo, tak to je blbý, no.
0: Ne, to je přesně takový ten okamžik toho čirýho zoufalství, že má člověk pocit, že vyráží včas, že všechno bude v pohodě.
1: Jenom, že stačí
0: a najednou, najednou prostě jako jeden malý ťukaneček někde třeba o 15 ulic někde úplně jinde, kudy ani nejedeš. No. A ono to zasekne celou čtvrť, že?
1: To nebyl ani ťukaneček, tomu člověku přestalo jet auto.
0: Aha.
1: On zasekal celou Prahu. No. Chápeš? No. A ještě to byla Dacia.
0: No tak ale to je nehoráznost.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 44,30 Kč. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Čerpací stanice je budou moci prodávat maximálně za 41,99 Kč za litr. Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu odborů sociálně právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji, a to kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Hostem presklubu dnes bude publicista a hudebník Marek Hlavica. Ondřej Kopa se zeptá, proč ve svých 65 letech vydává knihu Fejetonů.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Se zdržením počítejte na pražském okruhu mezi 24. a 19. kilometrem. Celkem tam necháte zhruba 10 minut. Okolo 15 minut vás potom bude stát průjezd okolo Slaného ve směru do Prahy. V opačném směru je potom ten průjezd asi na 10 minut. No a také se tvoří menší kolona na dálnici D1 ve směru do Prahy. Zhruba na 15 minut budete stát v koloně na 108. až 104. kilometru. Před Brnem je zatím situace poměrně klidná. Tam je zatím kolona na 189. kilometru, asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: A my se budeme věnovat příběhům.
0: Ano.
1: Jednomu příběhu, který buď bude pravdivý, nebo si ho Vojta úplně vymyslel.
0: Bude o zvířátkách dneska.
1: Jo, to máme
0: rádi. O jednom konkrétním zvířátku to bude.
1: Dneska naše zvířátko vůbec nechtělo stávat. Můj kluk mi poslal takový vtipný video, jak ona tam takhle stojí, úplně zmačkaný v obličeji, jak člověk prostě.
0: No.
1: Pojď, jdeme do práce. A ten pes prostě tím výrazem říkal, víš co?
0: Jdi tam sám.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na pravdu nebo blábol.
1: Takže příběh.
0: Příběh. Dneska se podíváme do třetího největšího skotského města Aberdeen, kde se před pár lety stala taková zábavná věc. Policie tam dostala hlášení. Na poli leží tygr.
1: Ve Skotsku.
0: Ne něco jako tygr, ale tygr. Svědek, který volal na policii, tvrdil, že je to velké zvíře, pruhované, nehýbe se, ale určitě je skutečné. A nikomu to nepřišlo divný, protože ve Skotsku je poměrně dost soukromých chovů exotických zvířat. Tak to policie vzala naprosto vážně. Na místo vyrazili policisté, specialisté, ozbrojená jednotka, veterináři samozřejmě, prostě všichni, co tam měli být. Oblast byla uzavřena, lidé byli varováni. Prostě napínavá věc, akce. Policisté se opatrně přibližovali. Zbraň připravená a pak zjistili, že to tygr byl, ale plyšový z IKEA.
1: To mají takovýho velkýho tygra.
0: V Skotsku asi jo. Normálně velká plyšová hračka, někdo ji nechal na poli a pozor, celá ta operace trvala téměř 2 dny.
1: A stala bambilion.
0: Protože z dálky to opravdu vypadalo hrozně realisticky. A pak vyšlo samozřejmě vyjádření té policie a poslední věta zněla, po důkladném prověření bylo potvrzeno, že zvíře nepředstavuje žádné nebezpečí.
1: Já si myslím, že se to klidně mohlo stát.
0: Stalo se v roce 2018.
1: Tak to není tak dlouho.
0: Ne, není to tak dlouho. Mě by zajímalo, jak to ti Skoti nesli. Oni jsou lakomí, že jo? Teď si představ, že to musel někdo zaplatit. Že?
1: No tak to zaplatil ten, kdo tam toho lva dal.
0: Tygra.
1: Tygra.
0: No já nevím, no to bych si toho
1: ten tygra radši dál nechal. Dál už se o tom nepíše, co se jako dělo
0: dál se tady nic nepíše.
1: To jsou věci, viď?
0: No.
1: Jak to muselo jako realisticky vypadat?
0: Prostě neodhazujte hračky z IKEA.

0: Mariah Carey. Without You. Skvělá muzika na Frekvenci 1 a teď pojďme ještě k našemu projektu a to je vlastně i váš projekt, pokud jste na silnicích, tak dobře poslouchejte.
1: Ano, protože kor takhle v pátek, když je před námi víkend, spousta lidí míří na chalupy a co si budem povídat, jsou lidé, kteří jedou autem a pak jsou ti, kteří pošlou rodinu autem a sami jedou na motorce.
0: No a je jich čím dál víc.
1: To máme takhle v rodině, že vlastně švagrová vždycky jede s dcerama autem a její manžel, protože to má rád, jede na té motorce. Jako, že prostě to mají takhle jako rozdělení.
0: A jede opatrně?
1: Já nevím.
0: Jo. My jsme teď někdy o víkendu přijížděli z města do města, jeli jsme z Chomutova do Klášterce a před náma jela holka s klukem a bylo úplně evidentní, že ta holka na té motorce jezdí kvůli tomu klukovi.
1: Jo.
0: Protože ona byla taková v tenzi, taková v křeči, víš, jako bylo vidět, že si to prostě ne nějak extra užíval. Jo. Tak jsme si tak říkali, proč si nesedne za něj, že jo? Aha. Ne, chtěla mít svoji prostě.
1: Chtěla mít svoji, nebo on chtěl, aby měla svoji.
0: Nebo on chtěl.
1: Aby mu nepřekáželo.
0: Aby se mu nepotili záda.
1: Přesně tak. Což je v létě velmi nepříjemné. Každopádně motorka na silnici, to je vlastně takové, jako řekněme, velmi skryté nebezpečí. Doslova skryté, protože motorku snadno přehlédnete.
0: Takhle, mozek filtruje věci, které nečeká. A motorka je menší, rychlejší a snadno ji můžete přehlédnout a to typicky v těchto situacích.
1: Změna pruhu, jízdního předjíždění nebo odbočování doleva. Takže tam je ten slepej bod, to je raz, dva.
0: A to vlastně nemusí být jenom motorka, že? To může být i u nějakého osobáku.
1: No cyklista, rikša, cokoliv.
0: Nebo rikša, no. Běžně tady potkáváš. Nejlevnější vozítko tady po Praze. Každopádně opravdu je to otázka vteřiny. Proto celý tento týden náš kolega Tomáš Fíla vyráží na různá místa v České republice a to s projektem Hele motorka.
1: Tomáš dneska opět vyrazil. Kde pak tě máme, Tome? Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes zdravím z Třeboňska, kam jsem vyrazil jednak do krásné přírody plné rybníků, ale také na cesty, které jsou plný nejen cyklistů, ale samozřejmě i turistů a motorkářů, protože tady jezdit, to je fakt paráda, ať už je to kdekoliv. A na odpočívadle jsem tady potkal jedno z našich řidičů a tím je pan Petr. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Petře, vy jste místní a nebo jste sem přijel na dovolenou?
3: Já jsem tady se tak jako trošku odstnul náhodou vlastně na tomhle místě.
2: Na tomhle místě náhodou? Odpočíval jste tady? Já jsem, přiznám, že jsem toho využil. Ta krajina je tady naprosto krásná. Svádí to se pořád rozhlížet, ale je tady také celá řada cyklistů, který já už jsem teda potkal na silnici, ale i těch pěších turistů trošku to odvádí pozornost, co? To prostředí tady.
3: No, jako jo, tady se člověk jako krásně zrelaxuje a odpočívá.
2: No, rozhodně to odpočívání za volant ale nepatří. A pravdou je, že právě to je to riziko, kdy náš mozek se soustředí na okolí, ale třeba takovou motorovou

0: tu může úplně vlastně vymazat. I když ji vidíte. Jo, zažil jste to někdy?
1: No, jako když nad tím tak přemýšlím, tak jo, tak je to jako zvláštní pocit, ale zažil, no.
0: Je to zvláštní pocit, je taky velmi nebezpečný, ale co je důležité, že na to existuje taková jedna pomůcka. Kdykoliv, kamkoliv pojedete a uvidíte kdekoliv motorku, tak si jenom stačí nahlas říct sám pro sebe, hele, motorka. A on se vám ten obraz, který vidí oči, začne spojovat s tou reakcí mozku, která by měla přijít v tom, že člověk je najednou obezřetnější, víc tu motorku začne sledovat a samozřejmě přizpůsobovat tu jízdu. Petře, vyzkoušel byste si to heslo se mnou říct?
1: Jasně.
0: Jo, tak pojďme na to. 3, 2, 1.
2: Hele, motorka!
0: No a kdybyste se chtěl dozvědět víc informací, tak ty najdete na www.helemotorka.cz. Já už vám teď přeju krásný den, užijte si výlet a hlavně bezpečně na cestě. Mějte se hezky, naschle.
1: Děkuju, krásný den, naschledanou.
3: Tome, děkujem a ještě jednou připomeneme, že heslo za volantem zní Hele motorka.
4: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: Více se dozvíte na www.helemotorka.cz.
5: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
6: Aktuální hity.
7: Je to tak správně, jen se neumím.
6: A oblíbenou klasiku.
5: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
8: kdo slaví a co,
5: a taky kam vyrazit a proč.
6: Víkendový tým Frekvence 1.
5: Petr Wagner,
8: Veronika Elhotová
5: a Marek Valášek.
6: I v sobotu a v neděli.
5: Zapněte rádio a vypněte starosti.

Páteční večer ve 20 hodin a 10 minut patří na televizi Seznam komedii Banánový Joe. Bud Spencer jako dobrosrdečný obchodník z banány žije poklidně v tropickém ráji, dokud se nedostane do konfliktu s místními gangstry. Jeho klidný život se rychle změní v sérii soubojů, ve kterých nechybí humor ani typická spencerovská síla. Sobotní večer od 20 hodin a 10 minut přináší vynikající český kriminální seriál Labyrint. Tentokrát uvidíte čtvrtý díl z druhé série. Vyšetřování se totiž dál komplikuje a nové stopy naznačují, že případ má hlubší kořeny, než se původně zdálo. V neděli ve 20.10 startuje nový československý seriál Stopy zločinu. První případ se jmenuje Alibi jako řemen. Jde o precizně naplánovanou krádež klenotů a následně o vraždu nepohodlného komplice. Pachatelem je muž s pověstí pracovitého a seriózního člověka. Hlavní role vyšetřovatele byla svěřena Jiřímu Bartoškovi. V 21.35 navazuje francouzská komedie Kondomedie. Nenápadný účetní François Pignon přijde o práci v továrně na prezervativy. Aby se vyhnul vyhazovu, začne jeho okolí věřit, že je homosexuál, a to spustí sérii nečekaných a velmi komických situací. Komedie s Budem Spencerem, napínavý český seriál Labyrint, klasická československá krimi s Jiřím Bartoškou i klasický humor s Gérardem Depardieu. To vše přináší váš víkend na

0: Bruno Mars na frekvenci 1, 15. hodina před námi, po 15. další skvělá muzika.
1: Imagine Dragons.
0: Nebo Ray Dalton.
1: A taky Michael Thiel bude.
0: A samozřejmě zprávy za chvíli.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Mami, rozešla se mnou holka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: A vrátila nám všechny plastový dozy?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Těšíte se na
7: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
8: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
9: Zónu. Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ty má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Ministrině financí odmítá, že by jejich nový návrh zvyšoval státní dluh. České dráhy i letos nabídnou přímé vlakové spoje do Chorvatska a kolona se tvoří na dálnici D1 u Brna, ale zdržíte se také za Prahou. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan to označil za rozpočtový podfuk.
17: A jestli si současná vláda myslí, že teď to žádné škody nezpůsobí, no jistě, že způsobí. Nezatají ten dluh před žádnými ratingovými agenturami. Sníží náš rating. A to nebude stát něco jenom stát, ale vážení občané, vás. Protože vy, když si budete chtít půjčit teď nějaké peníze, tak to pro vás také bude dražší. Stejně jako je to pro tenhle stát. Tyhle peníze, které oni chtějí, jsou rychlé. Ale jsou to ty nejdražší peníze.
16: Ministryně financí odmítla, že by návrh zvyšoval státní dluh. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. České dráhy i letos nabídnou přímé vlakové spoje do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Více řekla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
18: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
16: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení IDOS na 1367 korun. Do Kopru se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí, zalil podle vyšetřovatelů relikvie do betonu a chtěli pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Light odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu Shengjie na něj ztratil 99 setin sekundy. O další setinu zpět pak byl právě Petrov.
2: Frekvence 1. Počasí.
16: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, v západní polovině Čech jen přehánky, k večeru potom bude od západu dešť ustávat, kromě východu Moravy a Slezsko, tam naopak čekáme, že bude pršet velmi vydatně.
2: Frekvence 1. Doprava.
16: Před Brnem je menší kolona na 189. kilometru asi na 12 až 15 minut. Za Brnem potom také housne provoz ve směru na Vyškov. Aktuálně zdržení také na dálnici D1 ve směru do Prahy. Na 108. kilometru je to zhruba na 20 minut. Zdržíte se také na Pražském okruhu od 24. kilometru, kde jedničce po 16. kilometr asi čtvrt hodiny. Komplikace jsou i na D7 mezi 16. a 18. kilometrem. Tam necháte zhruba 10 minut. Podobně jako necháte mezi 35. a 40. kilometrem dálnice D10. Tak šťastnou cestu, pokračuje dál Jeně a Vojta.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Krátce po 15. posloucháte Frekvenci 1, je pátek 15. května. Dnes je mezinárodní svátek takzvaných virtuálních asistentů. Ale jako nepředstavujeme si pod tím žádnou technologii, žádnou AI, jsou to vlastně jako ličtí pracovníci, ti virtuální asistenti.
1: A jak to, že jsou ličtí, když jsou virtuální?
0: No, protože
16: jsou na telefonu.
0: Na dálku. No?
1: Jo, takhle. Jako to jsou fungují. Takový ty, co je využíváš z pohodlí domova.
0: Ano, jsou to lidi, kteří...
1: Já miluji.
0: Jsou to lidi, jsou to partneři, kteří pomáhají zefektivnit podnikání. To znamená třeba, já nevím, máš nějakou potravinářskou firmu, což tady má kde kdo, třeba i premiér. A...
1: Ten má jednu z největších.
0: No, jasně.
1: Myslíš, že to využívá?
0: Ne, troška říct. Jo, že by někomu volal, chci uvést nové párky, jsou dobré.
16: A ten int na druhé straně řekne, já nemyslím, že dobrý, ten je dobrý.
1: A takže myslíš, že ještě pořád funguje jako vyloženě lidská tato síla, která pomáhá na tom telefonu prostřednictvím nějakých chatů a
0: no,
1: tak?
0: No, stoprocentně, stoprocentně. A vím, že takovýhle lidi fungují třeba ve finanční oblasti. Že
1: a furt
0: třeba...
1: mi volají a otravují mě, že chtějí spravovat moje finance.
0: No, tak
16: to, jako, jsou většinou, to už jsou jako nějací
0: to,
16: boti.
0: To jsou otravníci, jo, ale potom třeba máš někoho, s kým dlouhodobě spolupracuješ, tady se ti stará třeba o nějaký finance nebo něco takového. A to je člověk vlastně tvůj virtuální asistent. Když potřebuješ, tak zavoláš.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Mě hrozně děsí slovo virtuální.
0: No, to je právě to.
1: Jako, když do něj kousneš, teče z něj krev, protože je virtuální.
0: No, tak si vem cizího asistenta, z cizího krev neteče.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Justin Timberlake na Frekvenci 1, jdeme volat, jdeme proplácet.
1: Dneska zavoláme Ivonce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Ilona.
1: Ilonka je z obce nebo města Veliny. Mm. Se s vámi podívám, kde to je. Veliny.
0: S měkým?
1: Mhm.
0: Veliny. Dobrý den, Ilonko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No je jistě. To
0: tak? Je to tak? Tak jsme rádi, že jsme se takhle při pátku dovolali a budeme si povídat o tom, za co jste utrácela peníze.
1: Tak schválně.
4: No, teď nevím, já jsem tam poslala hodně účtenek.
1: Jo, vidíte, ale jednu z nich jsme dneska vylosovali a řekl bych, že je to takový teďko, řekněme, poměrně obvyklý důvod nechat si něco proplatit.
0: A jsi někam
4: jezdíte? Nádrž.
1: Nádrž. Nádrž, ano.
0: Plná.
1: Plná.
4: Ježiš, to je super.
0: Tankujete často.
4: Ano, protože jezdím do práce.
0: Jo, a kolik kilometrů?
4: Hodně. Hodně.
0: Jste taková neurčitá.
4: No, tak těch 25.
1: 25 jezdíte, jo.
0: To je krásný.
4: Tam a na zpátek.
1: Takže 50 denně. No.
0: 50 denně, no. To leze do peněz, ano. To je jasný.
1: Jasný. Mm. No ale zase dobrá zpráva, my vám takhle při pátku proplatíme 1004 koruny a 70 haléřů.
4: Ježiš,
0: děkuji. Jsou vaše, takže můžete zase párkrát do práce.
4: Děkuju.
1: No budou mít v práci radost.
0: Je pravda, že...
4: Teď mě tady poslouchají a smějou se.
0: Jo, no tak teď je jistota, že přijedete. Je teda pravda, že když se jezdí autem, tak je ten člověk takový svobodný, že jo? Přeci jen ten autobus
4: no,
0: a no, ten ano, vlak. Ono to taky někdy není na škodu, ale prostě to auto, teď si tam uděláte to pohodlí, můžete si, já nevím, nalakovat nehty, vyčistit zuby.
1: Vytrát obočí.
0: Volit nohy. Všechno se tam dá zvládnout.
1: Udělat peeling na patách.
4: Někdy si fišerek ponadává, ale pobočí asi ne.
1: Ale zas na druhou stranu, to je zajímavý téma, jo. Jako, taky máte pocit, že v tom autě se nadává tak nějak líp, že si u toho krásně ulevíte?
4: Určitě, ale musím tam být sama.
1: No tak to samozřejmě.
0: Já jsem třeba dneska poslouchala nějaký rozhovor a furt jsem řvala, co to meleš? Takže máme pro to pochopení.
1: Prostě
0: takže...
1: vyříkat si to během 25 kilometrů s celým světem.
0: Moc gratulujeme, peníze pošleme děkuju. Zpátky, ať se vám daří. Pozdravujte všechny ty kolegy a kolegyně, co vás teď tam sledujou a řekněte jim, že jste slavná, že jste v rádiu teď.
4: Určitě, děkuju moc.
1: Mějte se krásně, hezký víkend.
0: Ať se daří.
4: Taky.
0: Naslyšenou.

0: Michael Field na frekvenci 1, 3 minuty po 4:15, je pátek, takže opět nějaké chutné téma. A s dnešním tématem přišla Jani, protože má jednu čerstvou zkušenost.
1: Ochutnala jsem langoš, ale zdravý langoš. Asi si říkáte, co to je zdravý langoš.
0: No, no, no.
1: Tak zdravý langoš je prosím vás langoš z nějaký jako takový tý netradiční mouky.
0: Celozrnný, nebo kaštanový.
1: A byl pečený v troubě.
0: Aha.
1: Bylo to hnusný.
0: Takže všechno, pro co máme rádi langoš, tam nebylo.
1: V podstatě jako byl to langoš, protože tam byl ten česnek, protože byl k tomu ten kečup, no. Ale vlastně to nechutnalo jako nebo já nemůžu říct, že to nechutnalo jako langoš, chutnalo, ale prostě jste zvyklí, aby vám, že vám z toho je blbě, máte no. Z toho mastný ruce, pusu, všechno no. A z tohohle se to nedělo, že jo. No.
0: Hele, a když byl zdravý, tak to obložení, jako předpokládám, že kečup byl by, jo, pokud to byl kečup.
1: Ne, tedy. Kečup byl normální.
0: Kečup normální.
1: No, to zase tolik bych to neřešila.
0: A klasicky strouhaný a jdem česnek, jo?
1: Přesně tak,
0: jo.
1: Jakoby, co se týče těch doplňků, to byla klasika, jenom ten langoš jako takovej prostě byl takový jako paskvil, no. No nic moc.
0: Ale to je docela zajímavé téma, totiž zdravé varianty nezdravých pokrmů.
1: Hmm. To samý třeba bramboráky. My jsme jednou zkoušeli péct bramboráky, že je nebudeme dávat na ten
0: olej. A ještě k tomu z cukety, ne?
1: Ne, klasický z brambor, prostě dali jsme je do té trouby. Jako dobrý, ale má to ale.
0: No, je tam to ale. Já jsem to zkoušel taky, pít z bramboráky na sucho. Viděl jsem to v nějaký kuchařský show v televizi a tam normálně jako říkali, to těsto, když si uděláte,
1: jasně.
0: Tak ho nemusíte nořit do toho sádla a ono se vám to upeče na sucho, když uděláte tenkou vrstvu na tý pánvi samo. No ano, upeče. No.
1: Ale neřekli to B, že jo?
0: No právě, jako nemusíte to nořit do toho sádla, musíte.
1: Jako trošku musíte, no. Ale zas na druhou stranu třeba jsou nějaký nezdravý jídla, který mají zdravý varianty, jenom si teď nemůžu
0: spomenout. Zkuste nám třeba jako rozšířit obzor, třeba aha. Jsou opravdu zdravý varianty nezdravých pokrmů, jídel,
1: jo.
0: Pochutin, který vy máte vyzkoušený a opravdu vám chutnají a třeba jsou i lepší než ty nezdraví.
1: Třeba hranolky z čeho jsem to měla hranolky, nebyly to z brambor...
0: Z batátů. Ty jsou ale moc dobrý.
1: A to bylo docela dobrý.
0: Ty já mám hrozně rád.
1: Jako, a
0: nebo z celeru jsou vynikající hranolky.
1: To jsem taky měla,
0: no.
1: Ale to mi moc nechutnalo.
0: Nechutnalo, jo.
1: Moc ne.
0: No tak já jsem, mě teda chutnali, respektive řekl jsem si, že mi chutnej, protože celer můžu mu prospívat.
1: Přesně, si to musíš sugerovat v té hlavě. Tak pojďme dnes řešit společně s vámi zdravé formy nezdravých jídel, neboli nezdravá jídla ve zdravých formách. Pěkně jsem to řekla, ne?
0: No krásně si to řekla.
1: Jak kdybych si dala suchý langoš.
0: Pojďte nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky na Facebook můžete psát nebo na číslo 736 300 444.
0: Případně do aplikace Frekvence 1 můžete namluvit hlasovou zprávu.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
3: Bych se viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
2: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto na
8: kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
1: Bude půl čtvrtý, ideální čas předat slovo někomu dalšímu do trojky.
2: Někomu fundovanému, ale tak my to rozšíříme na čtyřku, ne? Protože bude ještě
1: před tvojí počasí Dáša.
2: Takže Dáša a Ondra jsou připraveni, pojďte mezi nás, přátelé.
3: Hezké odpoledne. Několik stovek lidí dnes přišlo na veřejné projednávání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Akce v Radiopaláci na Pražských Vinohradech začala představením dokumentu popoledni. Pokračuje teď s odpovídáním dotazů veřejnosti. Pokud bude lebka svaté Zdislavy opět vystavená, mělo by to podle pražského arcibiskupa Přibyla být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením. Hostem Press klubu dnes bude publicista a hudebník Marek Hlavica. Ondřej Kopa se zeptá, proč ve svých 65 letech vydává knihu fejetonů.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava je stále komplikovaná na Pražském okruhu, za sjezdem z D5 dál, potom k D1. Je tam kolona zhruba na 10 až 15 minut, o něco delší je to potom před Brnem na D1 na 190. kilometru až po 196. kilometru. Tam je aktuálně kolona zhruba na nějakých 15 až 20 minut. Pokračuje i dál ve směru na Vyškov a potom se tvoří kolona také ještě ve směru do Prahy na 108. až 104. kilometru. Aktuálně je tam doba zdržení kolem asi nějakých 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu.
4: Žít podle počasí na frekvenci 1.
5: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. O víkendu bude na Moravě a ve Slezsku místy vydatně a trvale pršet. Ojediněle se srážkové úhrny zastaví až na 100 mm. Spadne tedy 100 litrů na metr čtvereční, což je daleko vyšší číslo než takové, za které naprší za celý měsíc květen. Normálně za květen spadne v průměru 70 mm srážek. Takže na Moravě a ve Slezsku deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou, ale i v Čechách očekáváme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo s přeháňkami. A nejvyšší odpolední teploty se budou nejčastěji pohybovat do 15 stupňů.
2: Ptáme se vás dneska, jestli znáte nějakou chutnou, zdravou variantu nějakého nezdravého pokrmu.
1: No. Hele, já si ještě pamatuju, jedna moje známá měla, ty už teďka vyrostly, ale synátora, a on miloval lívance. Každý ráno vyžadoval lívance. A ona říkala, to je prostě plný cukru. A začala je dělat z ovesných vloček.
2: A z banánu.
1: A on to poznal. Říkám, mami, to je nějaký hnusný.
2: Nevíte co, jako dávat tohle dětem, podle mě ve chvíli, kdy už jsou zvyklí na nějakou chuť, je hrozně ošejslich. Oni jsou vlastně stejný jako zvířátka v tomhle.
1: No jasně,
2: jo.
1: No, přesně.
2: Vemte si, když dáte psovi třeba do jeho milovaný šunky prášek.
1: Tak přesně.
2: Tak on jako k tomu čuchne, cítí tam tu šunku, hrozně by si dal a je tam ten prášek, tak na vás hodí takovej ten v obličej. A přesně tohle dělají děti, když jim nahradíte normální lívanec ovesným.
1: Zrovna ty zvířátka podle mě jsou schopný to fakt jako strčit do pusy, vo nějakým záhadným způsobem jako sníst tu šunku, no. A na konci udělat...
2: Jo.
1: To je ten prášek.
2: Takže jak to dopadlo s těma lívancema? Lívance zmizely, ale vločky zůstaly na talíři, jo?

0: Na frekvenci jedna doporučení pro skvělé čtení. Je tady totiž další vydání časopisu National Geographic.
1: A jeho šéfredaktorka Barbora Litterová s námi na telefonu. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače Frekvence 1.
1: Tak co pak se dočteme v novém čísle National Geographic?
2: No, já bych chtěla čtenáře pozvat do světa hmyzu. Naše hlavní téma je věnované včelám, protože včela je zjevně nejdůležitější živočich na Zemi a myslím si, že si to neuvědomujeme. Takže určitě včely jsou velké téma. Další zastávku bych udělala v Mohenjo-Daru. Mohenjo-Daro to je na území dnešního Pákistánu a bylo to ve své době nejrozvinutější nebo jedno z nejrozvinutějších starověkých měst a aktuálně tam probíhají vykopávky a myslím si, že se ještě mnoho zajímavého dozvíme. Aha. Další zajímavá zastávka by byla v Jižním Súdánu. To je země, která byla dlouho sužována válečnými konflikty, takže ku podivu relativně nedávno výzkumníci zjistili, že tady probíhá největší suchozemská migrace, kdy se tudy procházejí obrovská stáda antilop a teď se řeší, jak toto přírodní divadlo zachovat pro další generace. A potom ještě jeden z materiálů, ráda bych vyjmenovala všechny, ale řeknu ještě jeden.
0: Můžete to prozradit všechno, přesně.
1: No, musí tam být taky nějaký překvapení.
2: Tak by to byl materiál od české autorky Jany Aschenbrennerové, která sledovala příběh jednoho lékaře, který vrací lidem zrak v horských vesničkách v Nepálu. A oni mu přezdívají Bůh zraku, protože on pro ně takovým svým způsobem bohem je.
0: Je to prostě nabitý, další vydání si určitě pořiďte.
2: Je to tak.
1: Mě teda nalákali ty včely. Já jsem vnuk včelařů, takže o včelách leco svým, takže rád si přečtu i něco, co jsem třeba ještě nevěděl.
0: Já zase sladím jenom medem, takže...
1: Jo.
0: Moc děkujeme za pozvání a budeme se těšit zase za měsíc.
1: Mějte se krásně,
2: naslyšenou. Já děkuji vám, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Těstoviny se smetanovou omáčkou nahraďte celozrnnými těstovinami s omáčkou z rozmixované zeleniny.
1: To by ještě šlo, si myslím.
0: A ty máš pocit, že jíš takovou tu dětskou výživu.
1: Musíš to pořádně ochutit.
0: No a tady smažený sýr, zvolte tofu.
1: To jo, tofu je jako... No, jako tofu, já jsem ještě nejedla nikdy tofu, abych řekla, hele, to je dobrý.
0: Ale podle mě u tofu záleží na tom, jak se naloží. Ono musí být marinovaný dopředu. Mm. Když se ho dáš jen tak jako samotný, tak to máš pocit, že to je polystyren.
1: A taky na tom koření, že jo, samozřejmě. No. Když to, podle mě, když je něco hnusný, tak to prostě hodně spajsujte nějakým chili paprikou.
0: To neznamená, že ten vnitřek nezůstane stejně hnusný, jo, ale bude to mít aspoň trochu chuť.
1: Ty zapomenete na to, že jíte hnusný, jak vás bude pát.
2: Hokejoví fanoušci, oblékněte se.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Do stylového oblečení z fančopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fančop.českýhokej.cz. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.

0: Eros Ramazzotti krátce před 16. hodinou. Dneska na mě na Facebooku a na Instagramu vyskočilo takový video. Vyprávěla tam holka další fígl, která k obrat lidi o peníze.
1: No.
0: Představte si, že jí prostě volá na číslo, na její telefonní číslo, cizí číslo.
1: No.
0: Na druhém konci se ozve člověk a říká, já jsem vám naboural auto.
1: Aha.
0: Jak, jo, vy jste mi naboural auto. No já jsem vám naboural auto, já bych prostě potřebovala, jestli bysme teda se mohli nějak spojit, jestli byste mi dala na sebe nějak kontakt a prostě zase, chápeš?
1: No
0: to, zase podvod.
1: Ne, je to neuvěřitelný a hlavně teďko vychází spousta článků na téma, kolik už peněz, a to máte vlastně půlku května, kolik už peněz Češi na těchto podvodech jakoby vytratili.
0: No.
1: A já furt přemýšlím nad tím, dobře, těm lidem jsou zloději, že jo, jim se asi spí dobře, oni na to mají žaludek. Ale jako jestli je možný se tomu nějakým způsobem jako účinně bránit, než být neustále ve střehu.
0: No musíš být pořád ve střehu.
1: No.
0: Pak jsem ještě četla jeden příběh, a to zase holčina, prostě na mateřský, si chtěla přivydělat a narazila na nějakou reklamu, že když bude lajkovat videa na TikToku, tak jí budou chodit peníze. Takže za prvních několik lajků dostala 25 korun.
1: No.
0: A pak jí začali vysvětlovat, že aby mohla dostávat dalších 25 korun, tak musí poslat 5000. A ona poslala.
1: Ty vado.
0: A ona poslala dalších a nakonec tam byla v tom asi za 130.
1: To je strašný.
0: Za 25 korun za lajk. Jako vlastně ti... Je to zvláštní, ale oni ti opravdu jako úplně, oni ti vymejou mozek. Najednou prostě z toho člověka běžně uvažujícího se z tebe stane úplný otrok. To je tý manipulace.
1: Ale tady vidíte vlastně, jako jak jsme strašně neodolní vůči tomu, že prostě v té vidině nějakého zisku jsme schopní ztratit mnohem víc.
0: No.
1: Jo. To
0: já chci 25 jako... korun, tak pošlu 130 tisíc.
1: Ne, prostě nenechte se napálit. Mě třeba takhle včera volala manželka, hele, vidím tady boty, stojí asi 3500. A já jsem zůstal ve střehu a řekl jsem ne.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
11: Nová série OnePlay Originál.
12: Simona Moniová.
11: Tereza Ramba v životní roli v příběhu, který změnil pohled na násilí.
13: Já se tě nebojím!
11: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
14: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
15: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
12: Já přeju také hezké odpoledne. Muži, který ukradl lebku svaté Zdislavě, hrozí 8leté vězení. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Muži podezřelému z krádeže lebky svaté Zdislavy hrozí 8leté vězení. Policie ho obvinila také z výtržnictví a poškozování cizí věci. Podezřelého zadržela policie ve čtvrtek. Relikvie zalil do betonu a chtěl ostatky světice pohřbít do řeky. Případem se budou zabývat další odborníci, řekl dnes Jan Ujka, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.
13: V průběhu vyšetřování jsme připravili a přibereme znalce na ohodnocení movité věci a poškození, přibereme znalce na duševní stav té osoby, aby jsme věděli, v jakém stavu, v jakém rozložení to spáchal.
12: Odborníci se pokusí lebku z betonu vyjmout. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Během 2 dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Platí výstraha meteorologů. Podrobnosti řekl za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička.
15: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat.
12: Výstraha platí od 3 hodiny raní v sobotu až do pondělní 3 hodiny raní. Zlínští strážníci zjistili ve čtvrtek při dechové kontrole u 37leté ženy více než 3,7 promile alkoholu v dechu. Žena ale měla u sebe v kočárku 3letou dceru. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města se svojí dcerou už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie České republiky. Kapitánem hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku bude podle předpokladu útočník Roman Červenka. Jeho asistenty byly určeni obránce Filip Hronek z Vancouveru a forward Lukáš Sedlák. Červenkův klubový spoluhráč z Pardubic. Dnes to oznámilo vedení týmu před večerním zápasem proti Dánsku. Ten začíná 20 minut po 8 hodině večerní.
2: Frekvence 1. Počasí.
12: Jak už bylo řečeno, tak zítra čekáme, že především na Moravě a v Beskydech přijdou vydatné deště. Ve zbytku Česka to bude občas déšť taktéž, ale ne tak vydatný. Místy může přijít také bouřka. Teploty od 9 do 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech až kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
12: Za Prahou houstne provoz na dálnici D1 ve směru na Brno, ale ani zdaleka ne, tak jako každý pátek. Aktuálně se tam zdržíte asi 5 minut po 25. kilometr. Hustý provoz je taky na Pražském okruhu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam zhruba na 10 minut. Kolona před Brnem také není tak velká, jako běžně bývá v pátek. Aktuálně je to asi na 15 až 20 minut od z tého 89. kilometru. Výrazně se ale zdržíte při opačném směru, a to až po 104. kilometr, kde se tvoří kolona aktuálně na několik desítek minut. Momentálně kolona začíná už na kilometru s číslem 109. Tak šťastnou cestu a především pevné nervy. Teď pokračuje Jana s Vojtou.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Krátce po 16. hodině na frekvenci 1 pokračujeme, abych se vrátila jenom k promile 3,7.
12: A pak 4 tam bylo předtím.
0: Na ženu.
12: No, na ženu.
1: To není málo. To je docela dost big.
12: Ono to není podle mě málo ani na chlapa, jako jo.
0: Viď?
12: 3,7.
0: Je to prostě hodně. Jako 3,7.
1: 3,7, já nevím, jestli jako je člověk schopnej, no evidentně nějak schopnej je uvažovat, ale ne střízlivě, že jo, co si bude.
0: Tak ona měla dozor, že jo, ona měla děťátko sebou.
12: Hlavně měla se čeho držet, že jo, měla ten kočárek.
0: Jo, měla ten kočárek, no.
12: Ale je to teda strašný.
1: Ne, ale já jsem k tomu teda ještě jakoby zaregistroval jednu zprávu, a ta je z Německa, a tam taky chytili ženskou, která měla skoro, nebo z Rakouska, tam měla dokonce jako ke 4 probili, nějakých 3,85. A to chytili, protože jela na dálnici v protisměru. A když se ptali, proč jde v protisměru, kromě toho, že byla úplně na plech, tak ona jim řekla, protože je to blíž.
2: Jana Knížková.

0: Na frekvenci 1 stačí otázka a přijde odpověď. Od koho?
1: Od Petra Kolečka. Od Petra Kolečka a Michala Suchánka.
0: Tak tady máte rubriku Cože právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Pořídili jsme si domácího králíka a děti ho naučili chodit po bytě. Teď okusuje kabely a tváří se, že tam bydlí odjakživa. Dá se králík nějak vychovat, nebo je to prostě takovej chlupatej vandal? Michal 39 Plzeň. Já musím říct, že s tímhle mám zkušenost. Já jsem měl kouzelnického králíka, to asi víš, vlastně s první ženou.
4: Slyšel jsem to.
3: A dá se samozřejmě naučit ten králík lecos. Tam je důležitý, aby se nevyžral, aby se vešel vlastně do klobouku.
4: A nebo,
3: jo, já jsem se moc vykrmit.
4: Já rozumím, prosím, vlastně, chci se zeptat, ten klobouk nosí ten kouzelník na hlavě?
3: Přitom, že se ho má na hlavě, vlastně takhle můžeš zaměstnat králíka, když je kouzelnický, opravdu není to jenom vandal, může pracovat, no, může vydělávat.
4: Řekl jsi vandal?
3: To řekli tady oni.
4: Jo, takhle. No ne, že teďka k tomu, že když ty teda toho králíka musíš jako krmit tak, aby se vešel do klobouku, proto jsem se ptal na toho kouzelníka.
3: Nesmíš ho překrmit, protože když se pak nevejde do klobouku.
4: Tak koupíš větší klobouk, ale ten bude kouzelníkovi velký a spadne mu přes oči a je po triku, jakoby.
3: No hlavně mu vypadne ten králík prostě bokem, že ho vedle tý hlavy.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Roxette, It Must Have Been Love na frekvenci 1, 2 minuty po 4:15. Bavíme se s vámi dneska o zdravých variantách nezdravých jídel. Mám tady krásnou zprávu od našeho posluchače Tomáše a ta, myslím, podstatu tohoto tématu shrnuje jako vyčerpávajícím způsobem. Moje manželka se kdysi pokoušela o štěstí se sekanou ze sojového masa. Po vytažení z trouby to vypadalo nadějně, nicméně nakrájené plátky se na talíři rozlily do roviny. Prostě vodováha zesekaný. Okamžitě to šlo na balkón, kde to ovšem vyčuchal pes. Ne, že by byl nějak vybíravý, ale koštnul, zavil, zalezl za sedačku a odmítal vylézt.
1: Fakt.
0: Tím u nás éra zdravých variant jídel skončila.
1: Úplně to chápu.
0: No.
1: To úplně chápu. Mě
0: líto toho psa. Proč
1: on
0: mu
1: z toho
0: to
1: má
0: děláte?
1: Druma, myslíš?
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: nebezpečné.
1: Čerstvý čtyřicátník Tomáš Klus na frekvenci 1.
2: Ano, dneska slaví Tomáš Klus narozeniny, takže Tomáši vše nejlepší.
1: Happy birthday to you.
2: A nechce hlasivky z ocelí co nejdříve.
1: Jo, to jsem četla, no.
2: No, že musí zrušit nějaký koncerty, protože má něco na hlasivkách. Ale zas na druhou stranu jako rozhovory dává, co jsem viděl, takže jako
1: tak mluvit může.
2: Mluvit může, akorát hold bude jenom broukat, no.
1: Chce to víc kloktat. Ty to všechno spolikáš, takže, musíš to říct vykloktat.
2: Takže Vincentku med pěkně ohřát, je to hnusný, ale pomáhá to.
1: Tak jo, tak Tomáš Klus 40 let přejeme tady po vlnách Rádia Frekvence 1 všechno nejlepší, ať ti to zpívá a jako dárek, myslím, že lepší dostat nemůžeš.
2: Janet Jackson, kdo by ji nechtěl, že jo?
1: Třeba já jsem si teď zahrála.

0: tak my hrajeme pecky, ty jo.
1: Ano, dali jsme si sourozenecké duetko, by se dalo říct, že nejdřív Janet a pak Michael.
0: Oni jsou vlastně sourozenci.
1: No jasně, oni jsou se i podobní.
0: A kdo komu víc? Podle toho, co je za denní dobu.
1: Ráno je to jiný než večer.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Hezké odpoledne. Několik stovek lidí dnes přišlo v Praze na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Atmosféra je poměrně rušná, nesouhlas s větrníky, lidé často vyjadřovali výkřiky a hlukem. Americký prezident Donald Trump dnes pochybnil zprávy některých médií, že Irán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80% tohoto arzenálu. Hostem presklubu dnes bude publicista a hudebník Marek Hlavica. Ondřej Kopa se zeptá, proč ve svých 65 letech vydává knihu Fétonů.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Několik komplikací na silnici vás potká, pokud budete po Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1, tak tam necháte zhruba 10 minut v koloně až po 19. kilometr. Na dálnici D1 se potom zdržíte před samotným Brnem na 189. až 196. kilometru. Menší kolona potom pokračuje dál i za Brnem ve směru na Vyškov. Za 206. kilometrem už se ale jezdí bez větších komplikací. V opačném směru projedete Brnem se zpožděním asi 10 minut. No a taky se na D1 zdržíte mezi 108. a 104. kilometrem. Asi 20 minut v koloně. Tak šťastnou cestu.
1: Pozor, už to vypuklo.
0: Ano.
1: Právě teď hraje Finsko s Německem.
0: A
1: taky hraje proti tomu Švédsko s Kanadou. A my dneska večer proti Dánům 2020.
0: 2020 proti Dánům. No. Tak snad to dobře
1: Češi
0: dopadne.
1: Versus Lego.
0: Tak volejte 257-400-999, což je telefonní číslo a potřebujete ho. Proč?
1: Abyste mohli uhodnout poslední slovo a vyhráli dnes 15.5. 15 500 korun.
0: To nám to pěkně vyšlo. Tak teď si dáme Michala Hruzu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se dneska pokusí o spoustu peněz? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Marie od Moravské Třebové.
2: Marie.
3: Tak Maruško, 15 500 korun, moc bychom vám ty peníze přáli, ale...
2: Mně se strašně líbí, jak to lícuje. 15 500, 15.
3: 5.
4: No, pojďme. Takový šťastný pětky, tak no, to je
3: hezký. Tak jo, tak budem držet pěsti, tady je věta, kterou je třeba dokončit.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Tak typněte.
4: Izobary.
3: Izobary, pojďme zkusit, jestli je to slovo, které tam patří.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: Nevyšlo.
2: Pětky.
4: Nejsou, nevadí, přisypeme.
2: A příště to bude takový košatější.
3: Mějte se moc krásně, dobře. Gratulujeme a děkuji za
2: pozornost.
4: Naschledanou.
3: Vlastně gratulujeme, jsem řekla úplně.
2: Gratulujeme k hezkému víkendu, protože po víkendu budeme moci gratulovat třeba už v pondělí ráno k 16 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Jo.

0: Tohle je Ed Sheeran na frekvenci 1. My vás teď budeme zvát muzice, kterou můžete slyšet v české hitparádě.
1: Ano, a česká hitparáda, jak jistě dobře víte, každou sobotu od 19 hodin tady na frekvenci 1, plná skvělé české muziky, pro kterou můžete samozřejmě i hlasovat, abyste ji podpořili.
0: A nebo slovenské muziky. A ještě
1: kterou můžete hlasovat, abyste ji podporili.
0: A ještě abych v tom udělala úplně největší guláš. Je to česká nebo slovenská muzika, která je ale zpívaná třeba v anglickém jazyce. Rozumíš, že Čech zpívá v angličtině.
1: A říká se tomu Czech hit paráda.
0: No. My vás budeme zvat a to vlastně ta ochutnávka, teď to říkám taky pěkně kostrbatě, je od Petra Perka.
1: Petr Perk, autor, přichází s novou písní To se ti zdálo a tou chce navázat na své mini-album Uprostřed duše.
0: My vždycky, když uvádíme Petra Perka, ono to teda není moc dlouho, on je tam podle mě druhým týdnem, tak se testujeme s kolegou Mikešem, jestli jsme schopní 300krát za sebou říct Petr Perk.
1: Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk. Petr Perk.
0: Kolika máš čas?
1: Já mám víkend volný, já jsem v pohodě. Ne, počkej, zítra musím na veletrh knihy.
0: Tak to nebudem to testovat. Tak asi bys to dal. Každopádně, tato písnička se teď uchází o vaši přízeň. Uh-huh. Vy si ji teď můžete poslechnout a třeba do zítra popřemýšlet, jestli tam má svoje místo.
1: A hlavně zítra si ji můžete poslechnout v kontextu celé české hitparády, plné slovenské a anglicky zpívané hudby. Jinak, abyste zjistili, přesně, že to je třeba ta vaše pravá srdcovka.
0: Takže Petr Perk, česká paráda zítra po 19. hodině a hlasovat můžete do úterý do 12. hodiny.
2: Hit paráda. Česká hit paráda, frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're good.

0: Karla Šéra, Belief na frekvenci 1. Za 4 minuty bude 17 hodin, to znamená páteční velké hlavy.
1: A víkend.
0: No je.
1: Ten teda asi nebude, co se počasí týká, nic moc extra.
0: No já jsem koukal na předpověď a v neděli by to alespoň tady v Praze nemělo být zas tak špatný.
1: Co to znamená?
0: Že by mělo být polojasno a kolem 17 stupňů.
1: To nebude docela... chumelit. Prostě. dobré zprávy.
0: Nebude chumelit, takže sněžnice schovám do pozícku. Ale,
1: jako ty se počkej, ty se směješ, ale já jsem včera normálně na procházku vytáhla zimní kabát. Večer jsme šli a říkám to, já jsem moje zimní kabát.
0: Ale já, když jdu ráno se psem, tak si taky beru zimní bundu. Co
1: teď je 15. května.
0: No to je v pořádku přece, ne? Tak zmrzlý máme za sebou, ono se
1: teď
0: příští
1: den
0: nebo teplý. No přesně tak. Budeme rádi, že na sobě vůbec něco udržíme.
1: Jo, budeme v pondělí v plavkách prostě.
0: No jasně, jasně. Každopádně, pokud jste čtenáři, spíše než hokejoví fanoušci.
1: Spíče? Tak... Si řek.
0: Pokud jste spíše...
1: tak co?
0: Čtenáři. než hokejoví fandové, tak probíhá ten veletrh knihy teďko.
1: Aha, a tak kde?
0: A to je v Praze na výstavišti a my tam zítra jdeme, protože my jsme knihomolové.
1: Tak, kdybyste chtěli potkat Vojtu,
0: ano.
1: Tak tam zítra
0: ano, bude. A bude tam i prezident Zeman, prej zítra.
1: Zeman?
0: Ano, ano, bude tam podepisovat nějakou knihu nebo co.
1: Aha.
0: No, bude to by sem docela velký, no. Tak jenom takový kulturní tip, kdybyste
1: byli. Tak ho pozdravuj.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Volkswagen.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Pryč DPH! Pryč DPH!
18: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
19: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
13: Krásné páteční odpoledne. Zloděj lebky svaté Zdislavy ji zalil do betonu na Šlase. Češi se dostanou ke svému moři v Chorvatsku vlakem a hejtmanství v Hradci Králové muselo zachránit obec Nejčínsku. Tady jsou detaily. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Reit odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
20: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
13: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i do 1367 korun. Do Koperu ve Slovensku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit je má půjčka od hejtmanství.
21: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje. Za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
13: Sobota nám zalije zahrádky, no na výlet to nebude, pršet má hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů, v Čechách může být i 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12, v Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: Policie dokumentuje nehodu na D6 na Karlovarské dálnici na 135. kilometru z Chebu na Vary. Pomačkaná dvě auta teď blokují provoz na jižní spojce v Praze a k tomu ještě jedna motorka. No a pozorní buďte také na Litoměřicku, v Roudnici nad Labem se bouralo na křižovatce Hakenovy a Michalkovy ulice. Bezpečně dojďte z Frekvenci 1, kde začínají velké hlavy.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
22: Dobrý den, zdravíme vás.
23: Čau.
24: Jste věděli, že vo vesmíre to voní? Astronauti to popísali jako zmes horuceho kovu.
23: Ježíš, jak začte mluvo.
22: Já taky.
24: Z horuceho, počkej, co jsem povedal? Horuceho kovu. Aha, vy jste mysleli, že spáleného mesa a dýmu.
22: A jak na to jako přišli?
24: Ne, popísali to tak.
22: Jako si zubil si skafander, ne?
23: Přesně, to tam dal někdo.
22: To je blábo. Oni už neví, jak by zaujali.
23: Ty neuvěřitelné informace jsou prostě jako...
22: Takhle, já jsem to teď slyšel v rádiu a tím pádem to podle mě musí být pravda.
24: No jasné.
22: Počkáš, to uvidíš v televizi.
23: Tak, přátelé, co dnes budeme zásadního řešit?
22: Máme den slušnosti. A v rohlících jsou miliony.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
23: Pojďme ale do...
22: Historie. Tam ne.
24: Kam teda jdeme? Kam jdeme?
23: Pojďme do Číny. Koncem dubna během školního vystoupení v čínské provincii Shenzi přerušil zmatený humanoidní robot taneční program a místo pokračování choreografie začal objímat jednu z tanečnic. Podobné akce s roboty přitom dneska už nejsou ničím neobvyklým.
0: Přečeno, byla chybná elektronka E13 našeho podniku Katoda Olomouc.
4: Ale já si myslím, že by všichni ty humanoidní roboti měli mít tak na jednom místě, víš, tak jako nějaký centrální vypínáč. No. Třeba, třeba mezi nohama, že jo, v tom rozkroku, že to nakopat.
23: Jako to máte vy.
24: Já souhlasím vlastně. Tak u lidí to celkem dobře funguje, ne? Keď kopneš, tak nevidím důvod, proč to odoprieť jako humanoidom.
23: No, to přijde hrozně třeba jako bizár. Třeba... Víš, jako, že prostě s tebou choreografii tancuje vedle tebe robot.
4: A ty ho kopneš mezi nohy a on řekne au. Ještě.
23: Error.
5: Velké hlavy. Jana

0: Jsme čtyři, máme ty hlavy velké a jsme tady.
1: One, two, three, four.
2: Vypadal jsi zry, vypadal.
0: Jste mě vynechali.
1: To neumíš anglicky, tak co budeme dnes řešit?
0: OK.
3: Ale papej si vzal nový perka a hned to bylo v novinách.
0: A taky máme návod, jak se dobře dá krást Lego.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Pojďme ale za hranice všedních dnů. Burj Al Arab, nejznámější hotel v Dubaji a jeden z nejluxusnějších na světě, se na rok a půl uzavřel veřejnosti. Ikonická stavba ve tvaru plachetnice stojící na umělém ostrově poblíž pláže Jumeirah po více než čtvrtstoletí provozu podstoupí komplexní a kompletní rekonstrukci interiérů.
2: Já vám něco povím. Já jsem v tom hoteli bol. Moja žena tam mala otraz mozgu po tom, co je těžká zlatá sprchová hlavica spadla na hlavu.
0: No. A já jsem se tam letos chystal na 2 měsíce, tak hol zase na víkend lipno.
3: Pozor, ale vy se smějete na Lipně, tam je krásně. Já jsem před 30 lety jsem tam vařil borůvkový knedlíky. To těsto kynulo v autě.

0: chápeš, lev, tak by k tomu měl mít i boty, ne?
1: No, tak čapky.
2: Jako z lví kůže?
0: No, prostě, aby to nebyly šlapky.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Papež Lev 14. způsobil senzaci. Lidé z celého světa nemohou uvěřit, jaké on nosí boty.
0: Na suchej zipy. Jo, na sucháč. Má to na sucháč.
2: Hele, oni o něm točili dokument a v jednom ze záběrů, na kterém jde papež po trávě, je úplně jasně vidět, že na nohou má pár bílých tenisek Nike. Ty kráso.
4: Tak možno jeho brat pracuje jako obchodák v té firmě, no tak dostal.
0: Přejeme svatému otci lehký krok, ať mu to skvěle šlape. Ne?
4: Amen.
0: No.
5: Já teda bych byl osobně překvapený, kdyby třeba nosil Kanady.

0: Las Vegas je vlastně založené město, postavené na poušti, takže úplně jasný, kdy vzniklo. 119 let.
1: Predstavte si, že v roku 1980 suspendovali v Las Vegas niekoľko zamestnancov miestnej nemocnice za to, že sázeli na čo?
0: Jestli pacient přežije nebo...
2: No, teď se to může říct. Jestli ta operace dopadne dobře.
3: Jestli strůj bude fungovat.
1: Oni skutečně dávali na to, či ten pacient prežije, alebo neprežije.
0: To není fér, protože to se dá ovlivnit.
1: Tak to ale vyhodili 10 zdravotních sestěr a několik doktorů.
3: Počkej, a měli normálně jako takový tabulky a tam si zapisovali skóre.
2: A byla to Saska nebo Sportka?
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok

0: vás kdy naposledy šlápnul na Lego?
1: Já, když jsem měl děti malý, to už je dávno.
2: Náš pes si s tím naštěstí nehraje.
3: Tak za chvilku povíme víc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: 15 minut naberete na Pražském okruhu směrem k D1 kvůli nehodě na 21. kilometru. 20-minutové zdržení čeká řidiče na D1 u Brna na Ostravu mezi 189. a 196. kilometrem. Dopravní omezení způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu mezi 108. a 104. kilometrem a 20-minutové zdržení evidujeme u nehody na 31. kilometru hradecké D11 na Hradec Králové. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Velké hlavy Frekvence 1.
9: Sofistikovaný plán na vlastní obohacení vymyslel a uskutečnil 28-letý muž z Kalifornie, když nakupoval stavebnice Lega, vybíral z nich nejcennější součástky. Krabice potom prodejnám vracel v rámci lhůty pro zrušení kupní smlouvy, ale s tím, že ty ukradené kousky nahradil těstovinami.
3: Počkejte, a použil fusíli alebo farfále?
0: Hele, ale to by českého občana nenapadlo.
1: Já jsem to dělal taky.
3: Jak?
1: No, ale přišli na mě docela brzo, já jsem do té prodejny vracel krabice Lega s lazáněma, ale bohužel ten bešamel protek.
2: Bešamelová vomáčka.

0: Tak dámy a pánové, ve velkých hlavách zdravíme vás všechny. Máme teď velký den.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Protože rodiny mají výročí.
3: No a já také vzťahy budeme, hej, že kdo je kdo.
4: Je. Yeah.
3: Manžel sestry mojej matky je můj...
2: Zapomeň. Strejda.
3: Strejda.
2: Neumím
3: tohle. Jak ti to tak rychlo...
4: Nevím, ale bolí mě z toho hlava, dělej. No.
3: Dobré. Matka matky mojho otca je...
4: Babička. Děda.
3: Matka matky mám... Děda. Matka, prababička.
2: Prababička.
3: Matka matky mojho otca je prvé. Trošku odbočíme. Syn narodený mimo manželstva začíná na písmeno L je...
4: Levoboček.
3: Levoboček, no a to je všetko.
2: A co je Lukáš. Tak aspoň něco jsem trefil.
0: A myslíte, že se rodí i pravobočci?

0: Tomáš Klus, byl jsem na jeho pár koncertech, on má velký nadání na to, že složí z něčeho cokoliv.
1: A hlavně umí skákat.
2: Třeba Lego.
3: Tak má narodeniny. Chcem vedieť, je starší Tomáš Klus alebo najzábavnejší prejav Miloša Jakeša, v ktorom si poplietol brojlery z bojlery?
2: Ja viem presne, kdy to bolo. To bolo v 89. roce.
3: Áno, a teraz ide o to, kedy sa narodil Klus.
2: A on bol mladý.
1: Ty jo, on je mladý. On je moje třeba 38.
0: Ja bych řekl, že už mu na těch 40 nebo kolem 40, takže on je o maličko starší.
2: On dobré, ne, on je mladší. On se nenarodil ešte za bolševika.
0: Ja myslím, že jo.
1: Ja myslím, že jo.
0: Jo.
1: Ne? Myslím, že jo. Tak?
3: Tomáš Klus má dneska 40 rokov. A Miloš Jakeš, jak už vieme, 89. Takže už 3 roky bol Tomáš Klus na svete.
2: No, dobře, no.
3: To je pravda, Miloš už nezvedá telefon.

0: ragazzi.
1: Jdeme do finále.
2: My chlapi máme určité veci, ktoré chceme, aby boli na svete vidieť. No.
3: Tak, a ja chci jenom podnúť, že to kamarád říkal. Kamarád. Když totiž chlapovi spadne rozum do trenek, je třeba, aby žena vzala rozum do hrsti.
4: To proč si to stáhnul na kamaráda? To by, za to bych se postavil klidně.
3: Mě to za to nestojí.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
8: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
7: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Tix Plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A s nimi usměvavý Láďa Jaku. Pojďme na něm.
5: Krásný pátek. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Ten začne ve 20 hodin a 20 minut. Kapitánem českých hokejistů bude podle předpokladu útočník Roman Červenka. Jeho asistenty byly určení obránce Filip Hronek z Vancouveru a forward Lukáš Sedlák. Červenkův klubový spoluhráč z Pardubic. Spojené arabské emiráty prý urychlí výstavbu nového ropovodu. Ten by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujiaya. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv. Hostem presklubu Frekvence 1 bude za malou chvíli publicista a hudebník Marek Hlavica. Ondřej Kopa se zeptá, proč ve svých 65 letech vydává knihu fejetonů.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra bude hodně zataženo, nejvíc na Moravě a ve Slezsku, kde se k tomu přidá i trvalejší déšť. Slunce nás čeká jen pod Krušnými horami. No a teploty do 16, tedy v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude jen 12.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Půl hodiny si počkáte v koloně u nehody na kilometru 21 na Pražském okruhu ve směru na Modletice. A D1 od Brna na Ostravu, kilometr 189 až 196, tam jsou taky fronty na čtvrt hodiny. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Frekvence 1 Press Club. Ondřej Kopa a host.
6: Hezký večer, hostem pátečního přetáčeného presklubu je hudebník, odborník na komunikace. No a teď je v neposlední řadě také spisovatel Marek Hlavica. Vítejte v presklubu.
7: Dobrý den, ale to je silný slovo s tím spisovatelem.
6: Jedna
7: prvotinu.
6: Kniha.
7: Jedna prvotinu kniha, prvotinu. Je to hodně silný slovo.
6: No, nedávno vám vyšla ta prvotina. Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Když to hodím do nějaké zkratky, tak je dobrý den nechutná zprostiárna?
7: No, je to v ironickém slova smyslu, protože jeden z těch fejetonů, který tam je, pojednává o tom, jak se přestáváme zdravit a jak vlastně to zdravení najednou začíná být jako něco nevhodného dokonce, když to použijete vůči člověku, s kterým se prostě netykáte. Jo. Tam ta situace, která nastala, je popsaná. Opravdu se to stalo, že malá holčička byla peskována za to, že pozdravila cizího pána na ulici, jakkoliv se bránila, že slušností je zdravit, jak se dozvěděla asi ve škole od paní učitelky, tak ty rodiče jí prostě, no to prosím tě, takhle, jak se to chováš, že jo. Tak to mě navedlo k tomu názvu, že vlastně význam některých věcí se mění.
6: No, někdy se taky říká, že když vám někdo popřeje dobrý den, tak se máte podívat z okna, jestli je skutečně dobrý, jestli to není ironie. Tak vy jste vlastně PRista, marketér, o tom si budeme povídat. Máte vlastní kapelu, vaše maminka je Ivanka Devátá, bratr herec Lukáš Hlavica, to abych vás lépe představil. Co vás přivedlo k tomu napsat 65 svoji první knihu? Nebo dát to dohromady?
7: Tak, to jste řekl velmi správně, protože ta ambice nezněla napsat knihu. Já jsem novinář původem a mnoho let jsem strávil v Mladém světě například, ale po celou tu dobu jsem neměl puzení psát knihy. Na rozdíl od svých kolegů, tamních, kteří už dávno mají své prvotiny za sebou a někteří prostě pilně publikují, tak já jsem tohle to prostě jako neměl. Já jsem měl to puzení na poli hudby, paradoxně, což nebyla moje profese, ale najednou vám, nevím, jak se to stalo, asi to bude věkem, když už jste zmínil ten požehnaný věk, najednou vám přišla potřeba něco sdělovat, jo? Že jsem měl pocit, že už jako nemusím nikoho bavit, že bych měl někomu něco sdělovat. A ono se to projevilo jak v tom, že jsem se vrátil k českému textování písniček, tak vlastně jsem měl ještě větší přetlak a začal jsem psát fejetony pro Forum 24. To pak po nějaký době skončilo a já jsem u toho zůstal, takže jsem chrlil ty fejetony úvahy dál na svoje sociální sítě. A když se jich nashromáždilo mnoho a množily se názory, že by se to mělo nějak jako dát dohromady, aby si to někdo mohl přečíst pohromadě, no tak jsem tak učinil, nabídl jsem to a výsledkem je ta knížka.
6: Jen abych představil ty texty, tak kdyby se vás posluchač chtěl najít, tak Marek a Seladons.
7: Marek kapela. And the Seladons, takový ten stařičkej formát.
6: Takový blues trošku.
7: No, já jsem asi s blues spojený nejvíc pro ty, kteří blues poslouchají, ale tohle to je mnohem multižánrovější věc, tam vlastně to jsou písničky, já bych to řekl takhle, komu je blízký poslouchat, nevím, Bratry Ebony, nebo Vladimíra Mišíka, nebo takhle, tak tomu by se to mohlo zazdát, není to stylově vyhrát.
6: Pro mě na pohodu. Když se vrátím k té knížce, vaše máma Ivanka Devátá řekla, jsem ráda, že jsem se dočkala toho, že se Márek vrátil k psaní. Tím myslela teda tím éru Mladého světa, že jste psal předtím.
7: Ano, tak já jsem samozřejmě nemohl nepsat po celou tu dobu, kdy jsem se věnoval komunikaci, ale to byly účelový texty, že jo, prostě to pořád chrlíte nějaký materiál, ale ve smyslu, že píšete úvahu nebo neškuli třeba časem beletry, to vlastně jsem přerušil v době, kdy jsem přestal být novinář.
6: Ale vy se tak nějak vzájemně podporujete, ne? Protože máma prý také začala psát na váš poput kdysi dávno.
7: To je pravda, no. Máma začala psát, protože opustila své celoživotní působiště v realistickém divadle, tam došlo k nějaký generační změny a tý starý gardě řekl, tak bylo to fajn, tak už běžte. A najednou se před ní otevřela taková jáma černá, nevěděla co, a protože já jsem věděl, že ona dobře píše, dobře formuluje, to z korespondence rodinný bylo jako vyzkoušený, tak jsem jí k tomu popíchl a donesl jsem tu její první pokusy, asi slabý slovo, no to bylo už zralý, jo. Tak ty první práce jsem donesl prostě svým kamarádům a kamarádkám v novinách a tak se to jako rozjelo.
6: Autor knihy Dobrý den a další sprosťárny Marek Hlavica je v Presklubu.
8: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
6: Když se vrátím k té knize, která mimochodem je nadepsána WC Friendly, to znamená, že si to můžete vzít na záchod. Jako
7: ano,
6: časopis.
7: Nejen.
6: Nejen na záchod.
7: To já možná vysvětlím, myslím, že já jsem ten typ člověka, doufám, že je mezi posluchači řada podobných, kteří na toaletě netráví si čas čtou. Tím, že by koukali prostě do dveří, to je ztráta času samozřejmě. Takže knihovnička na každé toaletě by měla být, ale ne ledajaká, poněvadž, jak všichni víme, ta doba, po kterou tam musíte být, je různě dlouhá a to znamená, že ten text ideálně by se měl dát jako řetězit nebo zkrátit na dobu, po kterou tam jste, abyste nestratili nic. Čili číst román bez kapitol o tisíci stranách je hrozný, že? Ale číst krátký útvary, který můžete prostě si dávkovat podle té fyziologické potřeby, tak to si myslím, že je žánr sám o sobě, tak jsem si dovolil ho pojmenovat.
6: Vy jste tam napsal dvě předmluvy, jednu pro čtenářky knihy vaší matky a druhou pro ty ostatní. Jak moc musíte tady napravovat to, co o vás máma kdy napsala? A už těch knih je hodně, že jo?
7: No, já vždycky říkám, já jsem živoucí literární hrdina, protože prostě moje maminka popisuje svůj život, kam patříme všichni. A
6: to je asi nejlepší psaní.
7: No tak rozhodně to všechny zajímá, vzhledem k tomu, že maminka je jaksi známá osoba. Nevím, jestli by to zajímalo někoho třeba v mém případě, ale já to teda v úmyslu nemám. Ale samozřejmě, že občas mám na ty věci, který popisuje prostě jiný pohled, jo. Nebo ona třeba něco zapomene a já si to pamatuju, ale může to být i naopak. Tak nesnažím se to nějak korigovat, protože konec konců je to jako literární dílo, to, co ona tvoří, není to prostě historiografická.
6: Maminka neblafuje, ne?
7: Ne, já si, ona je o tom, co píše, jako přesvědčena, ale jako každý člověk se může mýlit, že?
6: Jaké to tedy vlastně je? Se jako svičnout z nějaké literární postavy, protože vy jste literární postava u té mámy, tak vlastně se svičnout do toho autora.
7: To není těžký, protože já to, že jsem literární postavou, to je prostě jakýsi produkt, na kterým nemám žádný podíl, nějak aktivně do toho nevstupuju, to se mi prostě děje, nikdo se mě neptal.
6: A neovlivníte jako to?
7: Chci být, neovlivním to a způsob, jakým jsem tam podávaný, je prostě jednou provždy daný. Čili já si žiju paralelně svůj život a samozřejmě, že i já se v těch materiálech nebo v těch svých fejetonech zase naopak dotýkám toho, jak třeba vnímám svoji maminku v několika případech, který ona nepopsala, třeba jako na prostě její řidičskou kariéru, která byla velmi krátká, no tak o tý nepíše, protože jí nepřišla zajímavá, ale mě z pohledu toho, kdo sedí na sedadle řidiče a vedle sebe má prostě velitelku vozu, tak to připadalo zajímavý, tak třeba o tom tam zrovna píšu.
6: Já jsem si včera projel vaše socky, viděl jsem tam ty povídky. Jak jste vlastně přistupoval pak k té knize? Všechno, co jste napsal na Facebook, tak jste dal do té knihy, nebo jak jste k tomu přistupoval?
7: Není to tak. Je tam toho hodně, z toho, co už jako z Facebooku člověk mohl jako načerpat, ale protože mi tam někteří čtenáři vynadali, že na Facebook se píšou krátké věci a ne ty dlouhý, kdo to má člověče číst, tak já jsem se třeba ty, který přesáhly nějakou rozumnou míru, schoval a ty jsou v té knížce. A naopak jsem vyřadil některý, který byly reakcí na nějakou konkrétní událost nebo byly duplicitní, řekněme, protože jsem to psal několik let, že, tak některým věcem jsem se vracel, tak ty z toho jako vypadly, takže není to jedna k jedné.
6: Sociální sítě stvořil hvězdy, které nemusí vynikat v ničem jiném, než ve zveřejňování svého soukromí. To jste napsal ve fejetonu Býti hvězdou. Dnes už to asi ale patří k době, že prostě na ty sociální sítě, ono už se to říká, blejeme cokoliv.
7: No, není mi to blízký, popravdě řečeno, protože je to zvláštní, že to platí samozřejmě jenom v těch profesích, který jako nějak souvisí s komunikací se showbiznesem, prostě to, že budete jako velmi populární na sociálních sítích jako instalatér, ale nebudete umět spravit kohoutek, vám jako kariéru instalatéra nezajistí, ale kariéru influencera jistě ano, jo, čili já ty sociální sítě...
6: Je otázka, jestli je to kariéra.
7: Ale je, jo, třeba zrovna v té oblasti, v které já se pohybuju, kromě toho, že chodím někam do zaměstnání a tak jako v té hudbě třeba, tam je to naprosto jako jednoznačný, protože je to pro mnohé měřítko obchodního úspěchu a když prostě první otázka zní, a kolik máte followerů? Říkám, no to snad je jedno, ne? Tak si to poslechněte, jako ptali se Mozarta nebo Wagnera, kolik má followerů, ne, prostě jako ty se museli prosadit svým dílem. Dneska to tak není, nemusíte se prosadit svým dílem. Proslavte se a my vás pak jako vyslyšíme, jestli jste slavný, což je svým způsobem zázrak, že tady sedím.
6: Marek Hlavica sedí v pátečním Pressklubu.
8: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
6: Ještě jedna věc k té knížce, a když jsem si projížděl vaše sítě, abych věděl, s kým si povídám, tak hodně těch povídek jste už namluvil. Je to vlastně dneska taky trend, že už přestáváme číst, hodně si to dáváme do uší, v autě, při běhu. Ale je to asi nutná cesta pro spisovatele to všechno přemýšlet už o nějakém audio?
7: Nevím, nemyslím si. Dám vám příklad toho, jak se ty věci dají pojednat a ten autor zcela jistě nemyslel na to, že se to bude někde číst. Poslední Kunderovu knížku shodou okolností namlouval můj bratr pro Český rozhlas.
6: Lukáš Hlavica.
7: Ano. Namlouvali způsobem, který pokládám za geniální, kdyby to nebyl můj bratr, řekl bych to o tom člověku jako totéž. Protože ten Kundera teda fakt toho čtenáře nešetří. Tam je souvětí, který, když si ho představím, je na 5 řádek. Je tam asi 10 kauzalit v tom, nekončí to. A kdybych to četl, musel bych to číst 3x. Mm. Naštěstí ten Lukáš mi to přečet, takže jsem to pochopil na poprvé, v tom je to mistrovství. Jo. Ale tím chci říct, že ne každý autor musí jako nutně počítat s tím, že se to bude takhle provozovat. Pro mě je to trošku něco jiného, protože já píšu způsobem, asi to souvisí s nějakou prostě puzením býtě performerem, já si to čtu nahlas. A já, když rediguju tu věc, napíšu první verzi, a pak druhou a třetí, tak já jsem spokojený až ve chvíli, kdy se to můžu přečíst nahlas a říkám si, jo, takhle by to mohlo jako zaznít. Čili to, že to má podobu jakousi dramatickou nebo prostě vypravěčskou, reklamační, je, to mi poskytuje pocit uspokojení.
6: Vy jste byl novinář, teď jste na druhém břehu.
7: Ředitel tomu takhle vošklivě.
6: No tak my novináři tomu říkáme. Ředitel asociace PR agentur. O tom, jak asi přemýšlíte o světě, si ti lidé přečtou z té knížky v těch fejetonech. Ale přesto, v jakém světě žijeme? Máme dobré PR? Náš svět má dobré PR?
7: Nevím, na takovouhle otázku asi neumím odpovědět, ale na tu první, v jakém světě žijeme, no žijeme ve světě, který hrozně se vzdaluje z mého pohledu nebo vytváří prostě 2 skutečnosti, tu, na kterou si můžeme sáhnout a tu, kterou opravdu jakoby prožíváme a tu, kterou si jako konstruujeme, ať už na sociálních sítích, prostě vůbec v tom online prostoru, nebo i v tom mediálním pojetí toho světa a ty věci se vzájemně ovlivňují a nikdy to podle mě nebylo tak, že by ten nehmotný svět měl takovej vliv na ten hmotný, jo, že prostě to, že si můžu sáhnout tady na ten stůl, a to všichni slyšej, a že je reálnej, by bylo vlastně méně důležité, než to, že řeknu, že tady žádný stůl není a všichni mi budou věřit, že tady žádný stůl není a že sedíme na podlaze a prostě kouříme marihuanu. Mohli bychom to tvrdit, protože nás nikdo nevidí v tuhle chvíli. Ale připadá mi to prostě zvláštní a odcizuje to lidi od sebe, což je mimochodem výsledek nějakého průzkumu, který jsem teďka nedávno četl, takže to ten dojem můj potvrzuje. Nejsem z toho úplně šťastný.
6: A když sledujete třeba českou politiku, je vůbec dobré, nebo je vůbec jednoduché vybudovat si tady dobré PR? Není to všechno bublina, která za chvilku spaskne?
7: Je to čím dál tím víc bublina. A protože to vnímám i jako profesionál, jo, který to nějakým způsobem prostě analyzuje, tak čím dál tím víc mám pocit, že těm lidem, kteří nás mají někam vést, a to je jedno, nebudu schválně jmenovat žádnou stranu, hnutí, nic, prostě to je jedno, jo. Ten trend je takovej, že oni se snaží zajistit si moc, to je prostě nějaká droga, kterou ty lidi mají prostě potřebu vlastnit a nemají potřebu vést tu zemi k něčemu lepšímu. Ty proklamace, které k tomu vedou, a my budeme dělat tohle, aby tohle, ty jsou tady jenom proto, aby ty lidi tomu jako uvěřili aspoň na chvíli a dali jim tu moc. Ale já jsem se s tím setkal opakovaně, že ty politici se nás, PR-istů, ptají, říká, a co máme říkat, aby nás zvolili? A co na to máte říct? Říká, to je váš problém. Jo? My vám řekneme, že to, co chcete říkat, to, co chcete dělat, tak aby ty lidi slyšeli, aby jako rozuměli tomu a pak vás volili. Ale co máte říkat, to přece není jako náš problém. Bohužel takhle to dneska stojí.
6: Tak jdeme do pozitivna. Budete psát dál?
7: Budu, už píšu. Už se hromadějí další věci a dokonce šance. Jako vážně uvažuji o tom, že se pustím i do něčeho většího. Svým způsobem to trošku bude odrážet to, o čem jsme se bavili, takovou ten rozpor mezi tím, jak se věci jeví a jaké věci jsou, ale jsem jako úplně na začátku, takže nebudu nic slibovat.
6: Tak ať vás to hlavně baví. No, to byl Marek Hlavica.
7: Ať vás to baví.
6: To byl děkuju. Marek Hlavica. Díky za rozhovor.
7: Taky děkuju, nashledanou.
6: No a Ondřej Kopa přeje hezký večer třeba s Frekvencí 1.
8: Presklub Frekvence 1.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, konečně pátek, konečně víkend a možná pro řadu z vás také konečně hokejové mistrovství. Ostatně dneska hrajeme první zápas, fandíme společně s vámi, ale slovo dostane i muzika. Mám pro vás rozhovor s legendou, frontmanem skupiny Alphaville, Marianem Goldem. Takže vám za chviličku řeknu, jak vzpomíná na přátelství s naším Karlem Gottem.
0: Frekvence 1.
1: Konečně pátek.
0: Ondra Kubek.

0: Tak si představte, že Marianne Gold, frontman legendárních Alphaville, bude v Česku. Vystoupí společně se Sandrou během Večera legend 19. září v Ostravě a taky 21. září v Brně. A při té příležitosti ho mý kolegové trošičku vyspovídali a celý rozhovor s Marianem si můžete přečíst na webu frekvence1.cz a došlo i na tuhle melodii. Prostě legendární melodie Forever Young, kterou natočil i... No jasně, náš Karel Gott. No a v tom rozhovoru Marianne Gold vzpomíná na Karla Gotta i na to, jak si tuhle písničku vybral. On říká, no, Karel přišel a řekl, že chce k nějakému výročí natočit album a zeptal se mě, jestli mi nebude vadit, když nahraje Forever Young. Odpověděl jsem mu, hele, vůbec ne, to je skvělé. A pak řekl, že by jí rád naspíval česky, ale i německy. A tak jsem mu říkal, ať si s ní dělá, co chce, že mi stačí, když uslyším hotový výsledek. Myslím, že byl vlastně prvním člověkem, který udělal německou verzi téhle písničky. Řekl Marianne Gold v rozhovoru pro Frekvenci 1. No a i z dalšího vyprávění je zřejmé, že byli velmi blízcí přátelé, protože Marianne pokračoval. Víte, v Německu byl Karel obrovská hvězda. Dělal tam ale úplně jinou hudbu než v Česku. Německý šlágr. A ten žánr mě osobně nikdy nezajímal. Ale jeho česká tvorba byla úplně jiná. Potkali jsme se před lety a okamžitě jsme si rozuměli. Bez ohledu na to, jak odlišnou hudbu jsme dělali. Bylo to velmi osobní přátelství a musím říct, že mi opravdu chybí. Byl to inteligentní a laskavý člověk. Na veřejnosti působil spořádaně, ale uvnitř byl Karel Gott podle mě rock'n'rollová hvězda. Vzpomíná na Karla Gotta Marianne Gold z Alphaville. Mrkněte na náš web frekvence1.cz. Rozhovor s Marianem jsme tam pro vás připravili celý.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale teď už mám ve studiu Láďu, který sleduje páteční silnice.
2: Tak je tu páteční odpolední špička D11, Královéhradecká dálnice na východ, hlásí ve směru z Prahy na Hradec Králové na 65. kilometru zdržení na čtvrt hodiny kvůli nehodě. Další problémy jsou v Jihočeském kraji. Dejte si pozor, v Písku, v Budějovické ulici nehoda osobního auta s cyklistou, na místě to dokumentuje policie. Opatrní buďte také na 137. v okrese Tábor, taky v jižních Čechách. Tam máme hlášené zvíře na vozovce, je tam divoké prase, je to konkrétně kousek od obce Záluží a Hlinice, kousek od Tábora ve směru na severovýchod, ve směru na Mladou Vožici. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Ondrou.
0: Láďo, díky moc.

0: půlnoci a srážky budou ustávat až v pondělí ráno.
1: Kde naprší nejvíc, tak podle těch tvých modelů?
0: Na návětrných stranách Beskyd, tam zřejmě dáme i 100 litrů na metr čtvereční.
1: Fíha, ale tak to už je pořádný příval vody. Nemá se člověk bát povodní, že může nějaký ten potůček vychrstnout mimo koryto?
0: Tak díky tomu, že letošní jaro bylo nejsušší za posledních 60 let, a to včetně horských oblastí, tak to vypadá, že budeme mít po tomto víkendu spíše pořádně zalito.
1: Takže naopak pro přírodu dobrá zpráva.
0: Přesně tak, a vlastně i pro všechny alergiky a pro všechny, kteří milují houbaření, protože 10 dní po těchto deštích by měly začít růst houby.
1: A bude teplo po těch deštích, až odejdou?
0: Přesně tak, bude. V ranních minimech už by zpravidla teploty v příštím týdnu neměly klesat pod 5 stupňů Celsia a také nejvyšší odpolední teploty půjdou postupně nahoru.
1: Ještě se vrátím k víkendu, tak říkala si Slezsko, Morava, Beskydy, tam bude nejvíc deště, ale mluvíš jenom o východě republiky, tak já nevím, někde u Pardubic bude čára a na východ od Pardubic déšť a na západ od Pardubic v pohodě? Tak nějak si to představuju.
0: V sobotu bude ta čára nad Prahou, v neděli potom očekáváme ty srážky přesně až od Pardubic dále na východ. Naopak severozápadní části našeho území, tam deštníky nechte doma, tam by o víkendu přechodně mělo být dokonce i polojasno.
1: Dáša Honcová, děkuji moc, Dášo, a užij víkend, ahoj.
0: Krásný víkend, naslyšenou.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Ládě.
5: Ahoj. Krásný večer. Prezident Petr Pavel zamíří o víkendu na Litoměřicko. Sever Japonska zasáhlo zemětřesení a městská hromadná doprava bude v Západočeských Klatovech brzo zdarma. A tady jsou detaily. Pěkný 15. květnový večer. Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Navštíví například Centrum studií genocid Terezín. Prezidentská kancelář to oznámila na webu. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se tryzna koná tradičně už 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Sever Japonska v podvečer zasáhlo zemětřesení, mělo sílu 6,4 stupně. Žádné škody ale podle úřadů nebyly nahlášené. Vydáno nebylo ani varování před vlnou tsunami. Epicentrum bylo ve vodách Tichého oceánu u prefektury Miyagi. A teď ještě jednou z Asie a Ameriky. Čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí Wang Yi. Návštěva by se měla uskutečnit 24. září. Trump čínského prezidenta pozval do USA ve čtvrtek při své dvoudenní návštěvě čínského Pekingu. Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů, řekl nám to místo starosta Pavel Strolený. Druhé největší město Plzeňského kraje zavede bezplatnou MHD jako první v regionu. Město plánuje podle místo starosty vybudovat parkoviště pro dějící auta na okraji města.
6: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbinovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
5: Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moct nastupovat všemi dveřmi. Zdravit je dnes nevhodné, ba přímo neslušné. To říkají někteří rodiče svým dětem. I o tom je dnešní svět, jehož absurdity popisuje ve své knize Fejetonů host v presklubu Frekvence 1, Marek Hlavica.
7: Jeden z těch fejetonů, který tam je, pojednává o tom, jak se přestáváme zdravit a jak vlastně to zdravení najednou začíná být jako něco nevhodného dokonce, když to použijete vůči člověku, s kterým se prostě netykáte. Jo. Tam ta situace, která nastala, je popsaná. Opravdu se to stalo, že malá holčička byla peskována za to, že pozdravila cizího pána na ulici, jakkoliv se bránila, že slušností je zdravit, tak ty rodiče jí prostě, no to prosím tě, takhle se to chováš, že jo. Tak to mě navedlo k tomu názvu, že vlastně význam některých věcí se mění.
5: Celý preskup nejen o tom, že zdravit se dnes příliš nenosí, hledejte na našem webu frekvence1.cz.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude hodně zataženo, nejvíc na Moravě a ve Slezsku, kde se k tomu přidá i déšť trvalejší. Slunce nás čeká jen pod Krušnými horami. No a teploty do 16, tedy jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do 12 stupňů.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: D11, Královéhradecká dálnice ve směru na Hradec na 65. kilometru hlásí štosování se kolon, 15 minut si tam postojíte. Opatrní buďte ale na dalších místech Česka, třeba v okrese České Budějovice. Bouralo se v Týně nad Vltavou v Malostranské ulici, je tam havárie motorkáři. Na místo jedou složky IZS, hasiči, policie a záchranka. No opatrní buďte i na Teplické D8 na 17. kilometru na trase z Prahy na Kralupy a dál na Roudnici, máme tam porouchané vozidlo, tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: A 4,5 minuty po 7 hodině, Ondra Kubala.
4: Díky moc, Láďo, za zprávy, za to, že jsi a za to, že přijdeš zase za hodinu. Přátelé, my za chviličku mrkneme na další z velkých hitů skupiny No Name z jejich 30-leté hudební kariéry. Pozvu vás na jejich velký narozeninový podzimní koncert do Prahy a taky nebude chybět páteční song za odměnu. Tak už teď vymýšlejte, kdo by si ho tak mohl dneska večer zasloužit a jaká muzika by to měla být. Za takových 20 minut předám hudební playlist do vašich rukou a nechám to jen a jen na vás. Frekvence.

0: Každý týden s vámi na Frekvenci 1 vzpomínáme o tom, jak No Name skládali svoje největší hity. Slaví letos 30 let od svého založení a 30 let posílají nejenom do slovenského, ale také do českého éteru v rádiích jednu písničku za druhou. No a teď je ta správná chvíle se trošičku poohlednout a připomenout si s frontmanem No Name Igorem Tymkem, jak vznikala ta další. A ta dnešní, kterou jsme vybrali, je vlastně přesně 20 let stará. Je na řadě písnička Stromy. A objevila se v našich rádiích přesně v roce 2006. Za chviličku ji uslyšíte, ten příběh, jak ji dali No Name dohromady, ale zároveň nesmím zapomenout na to, abych vás pozval na jejich velký narozeninový koncert do pražské O2 Areny. 12. prosince budou slavit 30 let na hudební scéně s vámi, s fanoušky společně. I tahle ta písnička 100% zazní. Ovšem, vy už budete mít náskok, protože budete vědět díky Igoru Tymkovi, jak vznikala. Za 20 vteřin vám to řekne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som frontman kapely No Name Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Stromy. Túto pieseň, respektíve prvý hudobný motív na gitare, mi zahral v Zlíne po koncerte v šatni brat Dušan. Pamätám si, že šatňa bola totálne plná ľudí a tak mi bráško Dušan hovorí, poď do sprchy, tam je dobrá akustika. A veru, že bola. Zahral prvý hudobný motív a vrece s nápadmi na text sa doslova rozsypalo. Zvyšok už poznáte. Odkaz tejto pecky je jasný. Za každým dňom urobme pár prekvapení a nie je to ľahké, no keď sa vám to podarí prekvapiť hlavne svojich blízkych, stojí to za to. Hladíte rádio Frekvence 1 a kapelu No Name s piesňou Stromy.
5: Pýtal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

Sophie B. Hawkins vám hrajeme na Frekvenci 1, ale teď je čas, abych to nechal na vás. Je tady páteční song za odměnu. Tak volejte 257 400 a 39. Stačí vytočit Frekvenci 1, vybrat muziku a věnovat ten páteční song někomu, kdo si to zaslouží. Někomu jinému než jste vy, teda úplně ideálně. To je princip té hry. Tak 257 400 a 39 a než se mi dovoláte, tak posílám Frankie Goes to Hollywood.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: A na drátě ze středočeského Kladna už je teď Kája. Kájo, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Kdo si zaslouží takhle v 19.28 váš song za odměnu?
2: No moje Emička, nebo respektive naše Emička.
1: Tak tuším, že budete mluvit asi o své dceři. Nebo typuju špatně?
2: Jo, ne, je to naše dcera.
1: Tak řekněte mi, proč zrovna ona?
2: No, tak protože konečně třeba dneska neměla napomenutí ve škole.
1: Tak to se musí oslavit, to chápu.
2: To je skvělý úspěch, takže asi proto.
1: Dobře, vybíráte pokáče a písničku Mám doma kočku. Máte doma kočku?
2: Ježiš, ne. Máme doma africký šneky, který jsme zdědili od šéfa. Víte, Míčko?
1: Jo, vy jste tam obě dvě holky.
2: No jasně.
1: Paráda. Dobře, takže kočku zatím ne. Hele, a Kajo, když takhle tam máte Emičku, nepřála ona by si koťátko třeba?
2: Přála by si v kotě? No pan nevidí, že tě vyžou.
1: Přála, že jo?
3: Jo, prosím.
2: No, ne.
1: Takže tady jsme zažehnuli drobný rodinný sport, teď se s tím Kajo budete muset... Jo, i štěně. Aha.
2: Super. Hele. Jasně, a pak může, tak nám všichni do zoologický, není
3: problém. Ne,
1: ale štěně. Štěně. Mám jenom, teda Kájo, pro vás s Emičkou špatnou zprávu, o štěně ti pokáč nic nenatočil. Takže mám pro vás tak, jenom písničku o pačce, jo?
2: Jasně, tak skvělý.
1: Tak jo, holky, užijte si fajn večer, fajn pátek a za pár vteřin posílám pokáče.
2: Tak děkujeme moc a hezký večer. A ti to budou fandit, tak ať fanděj přesně Českou dneska v 8 hodin, jako my s Emičkou.
1: A jak to typujete, holky? Jak to dopadne?
2: No tak jasný, že vyhrajeme jedno kolik, ale věřím, že vyhrajeme.
1: Tak dobře.
3: Až taky věřím.
1: Teda u vás fandíte úplně všichni. Tak jo, tak jdem na toho pokáče za chvilku. Ahoj.
2: Díky. Hezký večer.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
5: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen počkovat.

Nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: Ace of Base vám hrajeme na frekvenci 1, ale teď trocha stresu při pátečním večeru, respektive tématu, jak se stresem vyrovnat. Večerní pokec pro vás chystám každý páteční večer v 21 hodin. A naposledy tady u nás v pokecu byla skvělá terapeutka Bára Pšenicová. A povídali jsme si o tom, jak zvládat stres v životě. A ona říká, že ten krátkodobý stres není problém, protože ten nám pomáhá budovat odolnost a není negativní. Horší je ten dlouhodobý, když jsme pod stresem dlouhé měsíce a začne se to potom do těla projevovat. Ostatně mluví o něm takhle.
1: V nějaký moment, když se něco děje, tak můj mozek vyhodnotí, že jsem v nějakým jakýmkoliv ohrožení. A stres je vlastně nějakým projevem tohohle. A to znamená, že mi to moje tělo dává najevo, hele, počkej, něco se děje, zbystři a chvilku nad tím přemýšlej.
0: A dřív to byla nějaký jako podnět k tomu, abych toho reálného nebezpečení, abych zdrhnul nebo abych namotivoval síly?
1: Jo, vy jste
0: takhle se to někdy jako vykládá, ne?
1: Ano, vy jste totiž rovnou popsal ty tři reakce, které vlastně máme často
0: to
1: na stres.
0: To jsem ani netušil. Tak jaké máme reakce?
1: No, útěk, boj anebo zamrznutí. Vždycky to připodobněme k antilopám. Já nevím, jestli jste je někdy viděl, když antilopa utíká před lvem.
0: Ne, tak to jsem neviděl.
1: Tak ona utíká nějakým třeba National Geographic možná. Uh-huh. Tak ona utíká. A pak najednou vyhodnotí, že už to neuběhne. Tak zamrzne. A zastaví se.
0: A nechá se sežrat?
1: Dost pravděpodobně. A to tak asi bude. A nebo telefobej dál. Ona vypadá, že je mrtvá v ten moment. Takže někdo tehdy říkal, že možná ani ne. Netuším už. Okay. Ale je to vlastně to, jak ta reakce potom ta moje vypadá, když ten stres zažívám.
0: No a jak se stresem tedy vyrovnat? A jak s ním pracovat? To si můžete poslechnout, když se k tomuhle pokecu vrátíte. S Bárou Pšenicovou jsme si povídali, dali jsme vám spoustu tipů, jak se stresem srovnat, jak ho zvládat a jak na něj vyzrát. Tak mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek celý rozhovor tam najdete. No a dneska v 9 večer přijde další zajímavý host. Bude to paní doktorka Kateřina Bednaříková. Je to obezitoložka, ale pozor, obezitoložka z dětské léčebny, která se zabývá obezitou malých dětí. A tím, jak jim pomoci s tím, že mají někdy v tom nízkém věku opravdu až příliš mnoho kilo. Tak to bude tématem dnešního večerního pokecu v 9 večer.

Zuzku Knechtovou jste právě slyšeli na Frekvenci 1, ale teď uslyšíte Petru Buzkovou. Díky Petru Jablonskému. V neděli tady s vámi bude po 13. opět v nedělním lifeu. Věřím, že už se těšíte, protože Petr se na vás

0: Rádia v neděli vždycky těší a vždycky je napnutý. S čím přijdete? Čím ho potrápíte? Jaké bude zadání tentokrát? No a minulý víkend volala Kamila ze severočeského Jirkova a chtěla dát řeč právě s Petrou Buzkovou. Je to už řada let, co byla ministryní školství a ministryní ve vládě Miloše Zemana. Dneska je velmi úspěšnou advokátkou a právničkou, ale vy na ní nezapomínáte.
1: Je, tak to jste nepotěšila. Dobrý den, Kamilo. Tak jsem ráda, jestli si na mě vzpomněla.
2: Dobrý den, paní Buzkovou. Chtěla jsem se zeptat, co je s váma, kam jste zmizela a co říkáte na současnou vládu?
1: No tak právě, když se podíváte na současnou vládu, tak je logické, že tohleto, na to bych prostě už opravdu neměla nervy. Jo, protože jako já jsem svého času v politice zažívala strašné věci, jako Zeman, co prostě neustále mě, jako jak mě častoval nejrůznějšími nadávkami a podobně. Jo, takže to jsem si už opravdu nemohla nechat prostě líbit. A já jsem se rozhodla, že zkrátka půjdu dělat to, co jsem vystudovala, protože jsem právnička. Takže já teď dělám, představte si, práva. A můžu vám říct, že lepší prachy a je větší klid. Jo, je pravda, že dokonce i u soudu se občas objeví nějaký ten politik. My jsme vám teď měli dokonce jednoho politika a právě jsme se, nebo respektive soudce se ptal, prosím vás, proč jste obelhával jako ty lidi, kteří vám věřili? A on říká, no protože ti, co mi nevěřili, se už obelhat nechali. Takže to je klasický politik, ale opravdu jsou tam i veselé příhody, jako skutečně i v té advokaci. Musím říct si, že třeba si pamatuji, co se stalo u soudu, že soudce třeba říkal, pane svědku, víte, co můžete dostat za křivé svědectví? A on říkal, no já vím, obžalovaný mi slíbil nové auto. Takže občas je tam dokonce i zasmějeme, což opravdu v politice jsem se tam nikdy nezasmála, protože jako jestli bych se měla smát tomu, když mi Zeman říká, že jsem lídá kráva, tak to promiňte. Jo!

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A ty přináší úterem 8. ladě Jakub.
6: Krásný majový večer. Fotbalová Sparta chystá nový stadion v Praze Krči. Opilou ženu s dítětem v kočárku už podruhé zastavili strážníci na jižních svazích ve Zlíně. A ve Šluknovském výběžku v Ústeckém kraji chtějí vykupovat byty, aby tu nevzniklo další ghetto. A tady jsou podrobnosti. Naši hokejisti nastoupí za malou chvíli do úvodního utkání mistrovství světa ve Švýcarsku, a to proti Dánům s Josefem Kořenářem v brance. Na pozici 7. obránce figuruje Tomáš Galvas. Začíná se ve 20:20. V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
7: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
6: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní Svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
8: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
6: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Sobota dopřeje zahrádkářům. Hlavně na Moravě a ve Slezsku tam čekáme trvalejší déšť. Kdo chce zase sluníčko, musí pod Krušné hory do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Čechách naměříme až 16 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jen do 13.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. D7, Chomutovská dálnice, 16,5 km. Z Prahy na Louny a Chomutov hlásí osobní auto ve Svoudidlech. Opatrní buďte také na Frýdeckom Místecku. V Mostech u Jablunkova na silnici 68 stojí pro defekt odstavené auto. A ještě z jihočeské D3 na 87. kilometru od Mezna na Kaplici máme pneumatiku na vozovce. V místě se zpomaluje, tak jezděte bezpečně. A bezpečně dojďte s frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: No, 5 minut po 20. hodině, to s vámi dál Ondra Kubala.
9: No a já pro vás mám hodinku, kde probíráme, co dělají slavní. Tak Tomáš Klus má dneska 40. narozeniny a pustil do světa duet s Věrou Martinovou. Je to taková folkařina klasická. Tak za chviličku vám ho představím, ale třeba taková Zara Larsson natočila naopak společný song se Shakirou. I tuhle novinku uslyšíte. Vezmu vás za Lucí Bílou, která vyrazila na turné Obyčejná holka, a zastavíme se i u rozchodu Ondřeje Brzobohatého a jeho ženy Daniely.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Guns N' Roses vám hrajeme na frekvenci 1. Rád bych vás ale teď vzal za Tomášem Klusem. Ten má dneska 40. narozeniny a nemůže mluvit. Nemůže mluvit, musel zrušit koncerty, má hematom na hlasivkách a prostě nemůže zpívat. Ale ke 40. nám sobě i fanouškům nadělil dárek v podobě nového duetu a vydal ho před pár hodinami. A ten duet, světe, podívejte se, je se zpěvačkou a první dámou české country Věrou Martinovou. Je to písnička, kterou on napsal a které Věra Martinová vdechla trošičku toho country nádechu. A takhle to dopadlo.

0: Myslím si, že tahle ta písnička má potenciál znít v létě u táboráku. Tomáš Klus, Věra Martinová, tu písničku nazvali Magnetické bouře a Tomáš Klus při tom dnešním představení o té písničce řekl. Víte, magnetické bouře jsou mým splněným snem. Zaspívat si po boku královny country Věry Martinové, nádherné ženy s nádherným hlasem a srdcem, že je mu slovo nádherné, prostě malé, řekl Tomáš Klus. No a pak tady máme ještě jednu hudební novinku a ta je z úplně jiné části hudební galaxie, ale to doslova. Švédská zpěvačka Zara Larsson. Já jo, to je ona. Mimochodem byla nominovaná na hudební ceny Grammy. Přizvala ke spolupráci Shakiru. Já jo, to je ona. No a natočili společný song, vůbec první společný song, který se jmenuje Eurosummer a je to letní taneční vypalovačka. Takhle zní Eurosummer. Zara Larsson a Shakira, jejich novinka. Zara Larsson vydala 1. května nové album Midnight Sun Girls Trip. Je tam celá řada písniček, která navazuje na její předchozí tvorbu a našli byste tam i tuhletu hudební spolupráci s Shakirou. Tak mi dejte pár vteřin a za chviličku vám tuhle novinku posílám celou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Pořídili jsme si domácího králíka a děti ho naučili chodit po bytě. Teď okusuje kabely a tváří se, že tam bydlí odjakživa. Dá se králík nějak vychovat, nebo je to prostě takový chlupatej vandal? Michal 39 Plzeň. Já musím říct, že s tímhle mám zkušenost. Já jsem měl kouzelnického králíka, to asi víš, vlastně s první ženou.
2: Slyšel jsem to.
1: A dá se samozřejmě naučit ten králík lecos. Tam je důležitý, aby se nevyžral, aby se vešel vlastně do klobouku.
2: Nebo,
1: jo, nesmíte moc vykrmit.
2: Já rozumím, prosím, vlastně, chci se zeptat, ten klobouk nosí ten kouzelník na hlavě?
1: Přitom, že se ho má na hlavě, vlastně takhle můžeš zaměstnat králíka, když je kouzelnický, opravdu není to jenom vandal, může pracovat, no, může vydělávat.
2: Řekl jsi vandal?
1: To řekli tady oni.
2: Jo, takhle. No ne, že teďka k tomu, že když ty teda toho králíka musíš jako krmit tak, aby se vešel do klobouku, proto jsem se ptal na toho kouzelníka.
1: Ne, nesmíš ho překrmit, protože když se pak nevejde do klobouku.
2: Tak koupíš větší klobouk, ale ten bude kouzelníkovi velký a spadne mu přes oči a je po triku, jakoby.
1: No hlavně mu vypadne ten králík prostě bokem, že ho, vedle té hlavy.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. We were staring down disaster. That night we almost caught.

0: Barcelony rovnou do Otvovec, tedy za Lucií Bílou. Lucie Bílá totiž odstartovala tour Obyčejná holka a pojmenovala ho po písničce, kterou vydala loni v červenci. Co je zajímavé, jako česká zpěvačka začala svoji hudební šňůru na Slovensku a teď v květnu tady odehrála několik koncertů v Trenčíně, v Bratislavě, v Banské Bystrici a taky v Košicích. A česká část jejího koncertního tour bude pokračovat až na podzim. Třeba 6. října bude v Chomutově, 8. v Plzni, 10. října v Jihlavě, 12. potom v Českých Budějovicích, následně v Liberci a tak dál a tak dál. Takže pokud máte rádi Lucii Bílou, chtěli byste ji vidět s kapelou Petra Maláska, tak určitě se mrkněte na její web nebo na její sociální sítě. Jsou tam přesné termíny a opravdu projede celé Česko, takže určitě bude nějaké místo, kde to budete mít jenom kousíček. No a kromě toho koncertního turné 17. září 2026 chystá premiéru nového muzikálu, který se bude jmenovat úplně stejně, Obyčejná holka, ve svém divadle Lucie Bílé. Já jsem si s Lucí Bílou loni v červenci telefonoval, když tuhle tu písničku poslala do světa. Tak se pojďte k tomu teď vrátit. Přenesem se o 3/4 roku zpět a dáme řeč Lucí Bílou o tom, jestli teda Obyčejná holka je ona, jestli ta písnička je o ní, o Lucii Bílé.
1: Proč bych zpívala o nějaký jiný? Ne, naopak, já zpívám o nás všech a doufám, že se v té písnice každá holka najde a že si bude potom potichu i nahlas broukat. Je to písnička podle mých představ. Je veselá, vtipná, je milá, je opravdová a je obyčejně neobyčejná. Mám z ní velkou radost, opravdu to se opět Pokáčovi povedu.
0: On je pod ní podepsaný právě Pokáč, ale já jsem slyšel, že do ní promítnul hodně i vaší představu tentokrát.
1: No, vždycky. Já nemůžu zpívat věci, které necítím nebo zrovna neprožívám a naopak Pokáč je ten úžasný autor, který si dá ten čas si se mnou sejít, nebo si se mnou psát, nebo si se mnou volat a poslouchat mě a hlavně slyšet ty moje představy. Takže potom ta písnička, a to je velká poklona jemu, zní, jako bych ji napsala já. Je tam spoustu mých slov, mých myšlenek a je přesně na zadání geniální. Prostě Pokáč je velký poklad. Nejenže vládne skvěle češtinou a je to kamarád, ale je to opravdu autor mých snů, opravdu.
0: Tak tady je, přátelé, na frekvenci 1 Obyčejná holka, kterou pro Lucii Bílou napsal loni v létě Pokáč.

Tak tohle byla na frekvenci jedna britská zpěvačka Lily Allen, It's Not Fair, docela legendární song, ale pokud jste si nikdy nepřekládali ten text, tak vám to přijde jako fajnová písnička, jako je to hodně ostrý text, hodně ostrý text, třeba formulace jako I spent ages giving head a podobně doporučuji přeložit v nějakém slovníku anglického slangu a idiomu, protože do rádia to říkat nemůžu, ale když si tu písničku přeložíte, tak možná budete koukat, o čem Lily Allen všem zpívá. Rozhodně, povídáme si na frekvenci jedna o tom, co dělají slavní. A určitě jste možná zaznamenali, že hudebník Ondřej Brzo Bohatý se rozešel se svou ženou, moderátorkou Danielou Brzo Bohatou. Oznámili konec manželství po necelých 3 letech od toho okamžiku, co se vzali. Dali se dohromady v roce 2002. Už o rok později si řekli ano na takové krásné romantické svatbě. Možná jste viděli tehdy v novinách fotky u italského jezera Garda. No a v polovině května 2026 potom oba na sociálních sítích, tedy asi tak jako před 3 dny, potvrdili, že se rozešli v klidu, s respektem a že jsou v pohodě, ale že už nejsou spolu. A přitom ještě teda nedávno působili na společenských akcích, jako že jsou spokojený pár. Nicméně fanoušci si v posledních týdnech všimli na sociálních sítích, že třeba oba dva ze svých profilů odstranili společné fotky a Daniela Brzo Bohatá, která dělá společný podcast s Česmírem Strakatý, od té doby, co se potkali ve Zrácích na televizi Prima, tak tam si všimli fanoušci, že najednou nemá snubní prsten a začali spekulovat a začali psát komentáře, začali se ptát, no až ti dva teda museli s tím oficiálně ven. Ale podle všech dostupných informací jsou úplně v pohodě. Žádné drama, přátelé. Tak kéž by se takhle dokázali rozcházet všechny celebrity.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A s nimi ve studiu Láďa. Láďa Jakub.
6: Krásný víkend. Češi vedou nad Dány ve Švýcarsku 2-0. Na západě Čech se svezeme autobusem zdarma a rodiče dnes dětem radí, aby nezdravili, tvrdí kniha Fejetonů. Tady jsou podrobnosti a začínáme sportem. Česká republika hraje na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku proti Dánům. Po první třetině vedeme 2-0. Góly dali Kubalík a Vuženílek. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří, a to o 45 dní, oznámil dnes po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Na severovýchodě afrického Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Oznámilo to Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Oznámeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem. Agentura Reuters pak večer oznámila, že ohnisko nemoci potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel. Městská hromadná doprava v západočeských Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud. Celkem přes 10 milionů. Řekl nám to místo starosta Pavel Strolený. Druhé největší město Plzeňského kraje zavede bezplatnou MHD jako první v regionu. Město plánuje podle místo starosty vybudovat ještě parkoviště pro dojíždějící na okraji města.
7: Slibujeme si od toho to, že bychom tím pádem mohli vytvořit nějaké parkovací místa na kraji Klatov a lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatově, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník Erbinovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra. Vzhledem k tomu, že tam bude zajíždět místní hromadná doprava, tak se to tam nabízí.
6: Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a taky tím, že lidé budou moct nastupovat všemi dveřmi. Zdravit je dnes nevhodné, ba přímo neslušné, říkají někteří rodiče svým dětem. I o tom je dnešní svět. Jehož absurdity popisuje ve své knize Fejetonů host press klubu Frekvence 1 Marek Halavica.
8: Jeden z těch fejetonů, který tam je, pojednává o tom, jak se přestáváme zdravit a jak vlastně to zdravení najednou začíná být jako něco nevhodného dokonce, když to použijete vůči člověku, s kterým se prostě netykáte. Jo. Tam ta situace, která nastala, je popsaná. Opravdu se to stalo, že malá holčička byla peskována za to, že pozdravila cizího pána na ulici, jakkoliv se bránila, že slušností je zdravit, tak ty rodiče jí prostě, no to prosím, takhle se to chováš, že jo. Tak to mě navedlo k tomu názvu, že vlastně význam některých věcí se mění.
6: Celý pressklub Frekvence 1 nejen o tom, že zdravit se dnes příliš nenosí, hledejte na našem webu frekvence1.cz. Hokejisti Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Tým kouče Antiho Penanenma se dostal do dvoubrankového vedení, a to díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen. Hokejisti Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Friburgu Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu Shengyu na něj ztratil 99 setin sekundy. O další setinu zpět byl Petrov.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: A zítra bude hodně zataženo, nejvíc na Moravě a ve Slezsku, kde se k tomu ještě přidá i trvalejší déšť. Slunce nás čeká jen pod Krušnými horami. No a teploty do 16, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jen 12.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor.

0: Frekvenci 1 se vrací on Drakubala.
1: A nejsem tady sám, přátelé, na frekvenci 1 po 19, po 19, po 9 a po 21. Spojil jsem dvě slova. Tak já vám to řeknu ještě jednou, jo? Nejsem tady sám a po 21. vás zvu na kus řeči.
2: Večerní pokec.
1: A dneska to bude neuvěřitelně zajímavé téma, protože mým hostem je paní doktorka Kateřina Bednaříková. Dobrý večer, paní doktorko.
3: Dobrý večer.
1: Vy jste dětská lékařka, ale přijela jste z dětské léčebny v Křetíně, která se specializuje na dětskou obezitu. Především, říkám to správně?
3: Ano, a děkuji za pozvání, protože toto téma je opravdu velmi důležité.
1: No, ale pro mě je vlastně trošičku i jako pro tátu čtyř dětí překvapivé, protože když se řekne obézní dítě, tak já si představím nějaký ten americký film, kde se ty malé děti cpou hamburgery hranolkami a vypadají podle toho. To je problém i tady u nás v Česku, dětská obezita?
3: Bohužel, bohužel. A je to tak, že vlastně ta obezita už se netýká jenom těch starších, těch adolescentů, jak my říkáme, takže takových těch 13-letých, 15-letých, ale začíná to už u těch nejmenších dětí, protože v léčebně už máme děti staré rok a půl.
1: Rok a půl s obezitou?
3: Ano, také.
1: A řekněte mi, je to o jídle, nebo je to spíš o psychice v případě dětí?
3: Je to daleko složitější.
1: Ještě složitější?
3: Ano.
1: To znamená, obojí hraje roli?
3: Určitě to hraje roli, protože vždycky je tady výdej a příjem energie. Hmm. A to je alfa a omega všeho.
1: A ta psychika?
3: No a ta se s tím jako by snoubí. Jo, ta psychika, protože ty děti potom upadají do takové beznaděje, když mají nějaký ty kila navíc, navíc se jim děti posmívají a to je takový potom začarovaný kruh, kdy oni zase tady tu emoci svoji zajídají.
1: A nemůže ta psychika být někdy první? Tady mám problémy a promítne se v tom, že přibírám kila, i když je mi třeba 90
3: taky,
1: let?
3: Taky to tak může být, ale nebývá to až úplně u těch menších, tam může to spíš u těch puberťáků.
1: Tak jak pomoci našim dětem, aby nemuseli řešit třeba nějakou léčbu s obezitou a jednou neměli zdravotní problémy? O tom bude dnešní večerní pokec.
2: Frekvence 1.

0: Obezita u malých a dospívajících dětí. Téma večerního pokecu s Katkou Bednaříkovou, dětskou lékařkou, taky z dětské léčebny Křetín. Paní doktorko, léčebna. To zní strašně. Já, když se řekne léčebna, tak si představím něco, kde děti trpí, jsou tam mříže na oknech a podobně, ale na druhou stranu dívám se na fotky a vy jste v krásném loveckém zámečku.
1: Bohužel to názvosloví není příliš šťastné, ale dost často nás přirovnávají vlastně k lázním, protože někdy máme...
0: To zní o dost líp.
1: podobnou tematiku, podobné diagnózy. Nicméně u nás je více zdravotnického personálu, ale na obhajobu opravdu máme nádherný lovecký zámeček, i když je to trošku nešťastné potom v tom rozdělení na pokoje, ale vevnitř je to velmi moderní, krásně zrekonstruované, na zdích jsou moderní tapety, všechno je nové, navíc stavíme nádhernou tělocvičnu, kde budou i rehabilitační místnosti a vše to korunuje i vyhřívaný bazén.
0: To zní ale opravdu více jako lázně, než jako léčebna. Jezdí tam děti rádi? A nebo je to něco, kam musí?
1: Děti se ze začátku samozřejmě bojí, neví, do čeho jdou. Hmm. Je to vždycky taková ta obava, a i že opustí ty rodiče, pokud jsou tam samostatně. Ale pokud tam nastoupí na pobyt, tak co my máme zkušenosti, tak většinou jsou nadšení. Navíc tam najdou svoje vrstevníky, se kterými si mohou velmi dobře rozumět i nadále po ukončení pobytu. A opravdu to prostředí na ně má dost velký vliv, protože je opravdu moc pěkné.
0: To znamená, spíš mi to, jak to líčíte, připomíná školu v přírodě. No, akorát se budu víc hýbat.
1: No to ne, protože my jsme opravdu zdravotnické zařízení a máme tam i různé procedury, kromě nastavených plánů, co s těma dětma všechno děláme, protože tam probíhá edukace o stravování, měříme je tam různým způsobem i na tělesném analyzátoru, což je velmi důležité, kdy můžeme porovnat, jakou mají svalovinu, jakou mají tukovou vrstvu a tak podobně.
0: A fungují tyhle přístroje? To nabízí i lecjaké fitness centrum pod nejrůznějšími komerčními názvy. Změříme vám obsah tuku, svaloviny, tekutin v těle?
1: No tak ono je to důležitý, protože my musíme průběžně během toho pobytu sledovat, zda to dítě ztrácí tu hmotnost, hlavně na té tukové vrstvě. I když za ty 4 týdny se může stát, že trošku i ta svalová vrstva jde dolů, ale to zase se dožene. Ale je to součástí opravdu tady toho celého problému té obezity.
0: Co u vás děti zažijí? Určitě ještě dneska probereme, ale... jak se stane, že některé děti prostě začnou tloustnout? A jaký je ten věk, kdy se to začíná dít?
1: Posunuje se nám to bohužel do těch nižších a nižších věkových kategorií, takže hlavně vidíme problém u těch 7letých dětí a nejvíc to postihuje tak ty 11 až 13 leté chlapce, protože chlapci jsou víc obézní než dívky.
0: Opravdu? Opravdu. A čím to je, že se kluci víc cpou, anebo je tam nějaká genetika taky v tom?
1: Tam hraje víc faktorů dohromady. Hmm. Je tam určitě ta genetika. Ale pokud je tam genetika, o to víc by se ta rodina, protože na té hlavně záleží, měla snažit, aby to dítě vyrostlo, pokud možno v normálního člověka, jako z normální hmotnosti. Teď jsem to řekla trošku nešikovně, ale vy mě jistě rozumíte.
0: A ten 7letý věk je teda nějaký, řekněme, pro nás rodiče, takovým jako věkem, kde bychom to měli hlídat. Kde se to může začít otáčet?
1: Může to být už v těch 7 letech, může to být pozdějc a tady záleží, jestli jako rodiče chodíte pravidelně na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři.
0: Tak ten by mi to řekl.
1: Protože ten samozřejmě dává i tu výšku a váhu do takzvaných percentilových tabulek a tam vy jako rodič se můžete na to podívat a vidíte přesně, jak si to vaše dítě stojí. Jestli jde v normě nebo jestli ta křivka najednou strmě stoupá a tady už pozor.
0: To znamená, první rada je začít u praktického lékaře a ty další probereme za okamžik. Kateřina Bednaříková je naším hostem. Večerní pokec.

0: Večerní pokec frekvence 1, taky paní doktorka Katka Bednaříková. Proč děti začnou v nějakém věku, kolem těch 7-10 let tloustnout? Jako, co neuhlídáme jako rodiče?
1: Proč to je teďka tady u nás? Protože toto takzvané to obezitogenní prostředí.
0: Je, co si pod tím mám představit?
1: Že prostě jsou narvaný potraviny vším možným a pochutiny a ty různý, když je to takový klišé, ty fast foody a děti to samozřejmě láká a kamarád si koupí to a tak já si koupím zase tady tohle a už prostě jedou v nějakých těch chutích, slaný, kyselý, sladký a prostě ten příjem opravdu najednou je vyšší než ten výdej. I když můžete třeba říct, že spousta dětí má nějaké kroužky, že chodí na tancování a tak podobně, ale toho pohybu všeobecně je hrozně málo.
0: Celý den jsou ve škole?
1: No, ani tu školu bych tak nebrala, ale opravdu tou technikou všemožnou, tak ten pohyb se nám tak strašně zmenšil. Už jenom si vemte, že se ovládá všechno dálkově, nebo že prostě máme ty mobily a nemusíme jít něco pěšky vyřídit, že jo? Čili toto se nám ztratilo z toho života a tím pádem, i když se nám zdá, že přece to je v pořádku, že ten pohyb tam je, tak je ho málo.
0: Dobře, takže jedna kategorie dětí se cpou a koupí si ve večerce cokoliv cestou ze školy, protože mají kapesné a rodič už to prostě často nedohlédne. Chápu. Co jsou ty další faktory?
1: No, já bych řekla, že to je právě to podstatné, co jste právě řekl, že rodič na to nedohlédne, že? Čili to by měl být základ toho, že rodič ví, co to dítě během toho dne taky dělá, co má dobrýho.
0: Rozumím tomu, já jsem možná myslel, pochopil jsem jídlo, ale spíš myslel jsem ty další faktory, které můžou vést k tomu, že ten člověk je obézní. My jsme na začátku rozhovoru nakousli třeba psychické problémy.
1: Ano, ta psychika tam je a ještě bych chtěla říct, že s dítětem se musí jednat tady v tomto směru velmi opatrně. Jo, nemůžeme mu říct, pro boha, když ty seš tlustej.
0: Hlavně holčička.
1: Ty nemůžeš přece se tak cpat. To je špatně.
0: Poraďte mi jako tátovi, jak bych to mohl probrat se svými dospívajícími dětmi.
1: No tak výborně je to, že už si to všimnete. Že
0: jako
1: se něco děje jako rodič. Jo, že a potom opravdu velmi, velmi pozvolná třeba to spíš naladit na to zdraví, protože ta obezita, ona nebolí, že? To vůbec nikomu nic nedělá z těch dětí a projeví si to, že jsou dospělí. Čili musí se spíš na to zdraví a že by to bylo lepší a že by prostě mu to líp myslelo. Ale postupně, opatrně a pokud to nezvládne, tak je dobrý se obrátit na třeba nutričního terapeuta nebo na psychologa.
0: A já jsem v jednom výzkumu četl, a možná to byla i vaše slova, když jsem se chystal na naše povídání, že obezita se týká skoro 30% dětí v Česku. Je to možné?
1: No, je to obezita plus nadváha. A bohužel teďka se nám rozevřely nůžky v tom, že teď těch dětí tady v této skupině víc těch obézních, čili víc je tam s tou větší váhou, než jenom s nadváhou.
0: Kdy je dítě už obézní? Kdy bych měl tohleto řešit?
1: To právě vám řekne váš lékař na té prevenci.
0: Mě by spíš zajímalo jako rodiče.
1: No, tak už to sám poznáte, už prostě i takhle, jako vizuálně, ale potom je to důležité si to právě dát do těch normálních grafů a tam je to úplně jasně vidět, od který doby už to je nad.
0: A když jako rodič nemám grafy třeba, tak mám počítat BMI dítěti, nebo co?
1: No, existují.
0: Pojďte mi poradit, jak já to můžu řešit třeba i vlastníma
1: musíte
0: silama.
1: Musíte si najít validní, jako ty dobrý nějaký aplikace nebo webové stránky, kterých je spoustu a tam se dají zadat i ty hodnoty toho vašeho dítěte a můžete vidět i ten index BMI, který je ale speciálně upravený pro ten dětský věk.
0: Takže to je takový jako první třeba ověření, pokud si říkám, je, ta naše Anička, no, měl bych se na to podívat, ale než půjdeme k doktorovi, tak si to třeba můžu zkusit propočítat.
1: No, můžete, ale vždycky je lepší se poradit s tím lékařem.
0: Kateřina Bednaříková je naším hostem. Jak to chodí v dětské, teď jsem chtěl říct léčebně, ale bych to mi vysvětlila, že jsou to spíš lázně. A co tam děti zažívají, když už přijedou na pobyt, který má pomoci s obezitou? Probereme za okamžik.
2: Večerní pokec.

0: Paní doktorko, jak jsme na tom my Češi s obezitou? Třeba ve srovnání s ostatními zeměmi.
1: A myslíte děti?
0: Děti, no.
1: Nemáme úplně validní studie, ty už se dlouho nedělaly, takže můžeme vycházet například ze studie, kterou udělali praktičtí lékaři po covidu, kdy jsme tam našli právě ty alarmující čísla. A když to tady tyto čísla srovnáme s Evropou, tak pokud mluvíme, že u nás ta obezita je nějakých těch 16%, tak Evropa je 11% průměr.
0: U dětí.
1: U dětí 7 až 9 let.
0: A tak to je blbý, ne, pro nás?
1: Je.
0: No a dost.
1: Je. Proto jsme tady a snažíme se s tím taky něco dělat.
0: A řekněte mi, je víc obezních dětí ve městech nebo na venkově? Já bych tak jako si řekl, že ty městské děti mají toho pohybu méně.
1: No, ku podivu, i když ty vesnické můžou vyběhnout do polí, tak to nedělají a opravdu na té vesnici ta obezita je horší.
0: Opravdu?
1: Opravdu.
0: Přinejmenším očima Jižní Moravy.
1: Protože tam se to drží v těch rodinách, takový ta chuť k jídlu, chuť k životu,
0: hody
1: a prostě taková ta pohoda a rodiče nejsou zas tak schopni, jak ty ve městě třeba je někam vozit na nějaké kroužky, prostě to tak nefunguje. To je moje zkušenost.
0: Co zažije dítě, když přijde do vašich křetínských lázní?
1: No, když k nám přijde, tak máme pro něho přichystaný určitý plán, a protože víme, že ty děti, i když se pořád o tom mluví, co je bílkovina, co je cukr, tak podobně, tak moc o tom neví, tak prostě takovou dobrou formou se snažíme edukovat, jako vzdělávat tady v tomhle, aby se trošku v tom vyznali, nechceme moc na ně tlačit, aby si nemysleli, že jsou ve škole zase, ale přece jenom takovou formou videí a nějakých těch podcastů jim to tak denně servírujem,
0: opatrně. Ano, ano.
1: A pak samozřejmě důležitou součástí je ten pohyb. No a my víme, že ty děti s tou nadváhou, že nechcou už se hýbat.
0: Takže my budeme hodně sportovat?
1: My nechceme je nutit, ale my chceme, aby se v něčem našli. My jim předkládáme různé možnosti toho pohybu, aby opravdu najednou se nadchli třeba pro ty koloběžky, ale aby nebyly elektrický, že? Nebo aby začali víc jezdit na kole, nebo jdou hledat kešky, nebo si vyzkouší nějaké atraktivní sporty, nebo kruhový tréninky. Jo, aby prostě nebyl to mus nějaký, ale aby i doma se něco začali podnikat.
0: To znamená, že s vámi kromě vás lékařů a zdravotnického personálu jsou tam třeba trenéři?
1: No, máme tam fyzioterapeuty, čili ty to s nima podnikají, nebo i tam máme sportovně založené sestry zdravotní, čili ty taky. A nějaké ty dlouhé procházky, ty pro ně opravdu nejsou, pro ty děti, ale musíme je dát, takže ty taky zpříjemňujeme nějak.
0: S tím, že to je nějaká soutěž, nebo cokoliv.
1: Tak,
0: prostě
1: přesně.
0: Hlavně, ať někam dojdou.
1: Hlavně, ať někam dojdou.
0: Jak ten kolektiv, který je namíchaný z různého věku, vlastně, jak se s ním dá pracovat? A nebo je rozdělíte do skupiny?
1: My je rozdělíme do skupiny, protože ty nejmenší děti by zase neušly to, co ty největší, a taky ty zájmy se trošku dělí, takže to nejde, ale oni se rozdělí na takové skupinky a můžou mezi sebou se aj srovnávat a sdílet si různé věci a podobně.
0: To znamená, že mě to, dobře, já jsem říkal, že mi to připadá jako škola v přírodě, teď už jsem pochopil, že mi to připadá spíš jako sportovní tábor na měsíc. A akorát pod lékařským dohledem s vyváženou stravou.
1: No, to na jedné straně tak může působit, ale ty děti, co mají tu nadváhu, tak bývají většinou ještě nějak nemocný. To jsou často i astmatici, nebo mají často ty dýchací problémy, nebo mají vadný držení těla. A pak my ještě přistupujeme s jinou léčbou, nějakou rehabilitační nebo nějaký dechový trenažéry, inhalace a tak podobně, takže v tom je to hodně zdravotnický.
0: Ale už chápu, proč říkáte, že to děti baví, protože to je vlastně jako hra a sport, ale chápu zase, že jsou tam děti, které úplně nechtějí sportovat.
1: No, musí je to bavit, protože dítě, které se nudí, tak to zajídá. Tu nudu.
0: Kdo nás posloucháte a máte chuť s námi sdílet buď svoje zkušenosti, anebo se paní doktorky Bednaříkové na cokoliv zeptat, tak teď je ten správný čas. Stačí zvednout telefon a zavolat frekvenci 1 257 400 a 39 k tomu.

0: Paní doktorka Kateřina Bednaříková, která pomáhá dětem s obezitou, je naším hostem. Kolik musím mít kilo jako dítě, abych se dostal k vám do lázní?
1: My jsme radši, když můžeme působit už preventivně, čili když už to dítě má nadváhu, tak je fajn, když k nám přijde, abychom ho učili takový ten zdravý životní styl. Oni dost často už ani neví, co to je, že jsou zvyklí na nějaké to svoje dobré jídlo a málo pohybu a takový to pohodlí. A my trošku chceme do něho v dobrým smyslu rejpnout, aby viděl, že to jde a že to je fajn a že by mohl v tom pokračovat.
0: No a co se týká té hmotnosti, jakou hmotnost mají děti, které k vám přijdou? Je pro představu, asi si to neumím představit.
1: No tak je to různý, je to opravdu různý a v různém věku to nemůžu úplně tak jako paušalizovat, ale takový ti adolescenti k nám už chodí, co mají třeba těch 110, 120, nejsou výjimky 150 kilo a to už je pozdě, tam by měl k nám přijít dřív.
0: No a kdy je optimální, abych k vám třeba jako rodič nebo o vás začal uvažovat? Ptám se i proto, že vy budete mít teď den otevřených dveří, kde asi rodiče mohou zjistit, jak to funguje. A tak jaký je ten okamžik?
1: Ten okamžik, kdy najednou se vám to dítě opravdu začne měnit spíš do toho cvalíka, když to takhle jako taky vzní škaredě, to by se nemělo tak jako říkat. A že vlastně vy rodič nějak si nevíte rady, potřebujete nějakou pomoc a vlastně v té léčebně ta pomoc je taková komplexní. Tam máme nutričního, psychologa, fyzioterapeuta, čili je to tam všechno na místě, je to jednodušší pro vás.
0: Vy jste jako říkala, když přijde dítě, které má 150 kg, je už pozdě. Proto se ptám, když bude mít moje dítě, já nevím, já mám holky, ty váží málo strašně, takže ale když budu mít holčičku, která bude 10 let a bude mít už 90-100 kilo, tak no, to už bych měl řešit.
1: Určitě, ale i ten jediné, co má těch 150 kilo, tak určitě k nám patří, my mu chceme pomoct a chceme mu ukázat tu cestu, protože taky u těchto dětí se může i pomoct léky.
0: A pomozte mě jako rodiči, jak o tomhle tématu s dětmi mluvit.
1: Velmi opatrně, jak jsem říkala, je to takové téma, kdy jste na tenkém ledě a může se to zase zvlášť třeba, no, nejen u těch děvčat, ale přešvihnout potom do nějakého poruchy příjmu, potravy, což vůbec už nechceme. Jo, čili žádný nějaké poukazování, jak vypadá, co by mělo být lepší, ale opravdu spíš jako mluvit o tom zdraví.
0: A co když ale ten můj adolescent se o tom jako se mnou absolutně bavit jako nechce, což adolescenti tak jako mívají. To je většinou vlastnost adolescentů.
1: No, je to přesně tak, tak pak potom tu poradnu. V naší léčebně taky máme poradny, jak nutriční, tak psychologickou a určitě bychom vám poradili.
0: Jak to bude s tím dnem otevřených dveří? Na kdy ho plánujete?
1: Bude to 23. května od 13. do 17. hodin. A nejen to, že si můžete prohlídnout tu léčebnu, která je opravdu krásná, zrekonstruovaná, pěkná, ale budou tam i různý workshopy, což může být pro vás zajímavý a bude tam právě třeba i ten tělesný analyzátor, kdy můžete tam převážit svoje děti, nebo tam bude workshop o první pomoci, bude tam moc připravit si zdravý talíř, jak by měla ta svačinka dobrá vypadat a kromě toho tam bude i náš známý dráhový cyklista Tomáš Babek.
0: To znamená, že přijít i s dětmi.
1: Určitě.
0: Není to to, aby rodiče okouknuli léčebnu, ale aby spíš zažili takový trošičku rodinný den na téma zdravý životní styl.
1: Hlavně pro ty děti, aby se nebáli, aby si nemysleli, že léčebna je něco hrůznýho, ale že jsou to opravdu takový ty wellness lázně.
0: A možná bychom měli říct, že vaše léčebna lomeno wellness lázně v Křetíně jsou na Jižní Moravě. To je potřeba říct.
1: Ano.
0: A pojďme připomenout ještě jednou to datum.
1: Je to 23. května od 13 do 17 hodin a my jsme okres Blansko. My jsme mezi městečky Boskovice a Polička.
2: Večerní pokyn.

0: O obezitě u našich dětí si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Bednaříkovou. Napadá mě, my jsme probírali, jak děti mlsají a pak si dávají ty chipsy a všechno možné. A jasně, všichni víme, že to není zdravý, málo kdo z rodičů to řeší, nebo někdo to řeší, někdo to neřeší, každý je jiný. Ale co je ta největší past pro děti? Cukr?
1: Cukr, uzeniny.
0: Uzeniny? Nemám dávat svému dítěti šunku z 90% masa?
1: Ne, uzeniny by se neměly dávat, protože jsou taky strašně slaný.
0: No a ta sůl je problém pro potom pro obezitu.
1: No, pro obezitu ne, ale pro ostatní orgány, že jo.
0: Pozor, dobře, tak jo. Takže pozor na uzeniny. A teď, co se týká té obezity, tak je to ten cukr hlavně u dětí?
1: Cukr sladký a vůbec to, ty tučné věci. Že jo, ty čipsy, ty hranolky, ten tuk a ta špatně složená strava.
0: Jo.
1: Kdyby hlavně tam měla být ta zelenina. Mm. Jo, čili takový normálně jednoduchý pravidlo ze třetiny zelenina, ze třetiny přílohy, ze třetiny bílkoviny.
0: Jo. Já tak přemýšlím toho svého dospívajícího syna, jako když mu dám třetinu zeleninu, co mi na to řekne. Tam je to těžký boj, ale to nevadí. To vůbec nevadí. A pojďme ještě k jednomu docela důležitému tématu. A to jsou léky na hubnutí. Mluví se o nich v případě dospělých ve formě injekce, teď by se měly objevit ve formě tablet velmi brzo na trhu, ať už jsou to Ozempiky, Manžára a spousta dalších preparátů na tom trhu. Existuje něco takového pro děti?
1: Ano, a jsme velmi tomu rádi, že se to může používat i u dětí, protože opravdu u těch extrémně obezních dětí, kdy už nestačí ten samotný režim, ten zdravý životní styl, tak opravdu je to dost velká pomoc. A my můžeme používat u dětí jednak od 6 do 12 let je to Saxenda, a u těch starších dětí od těch 12 let jsou to Vegovy. To jsou jediný dva injekční preparáty, co se zatím u nás můžou používat pro ty děti.
0: A jako jestli máte zkušenosti? Je to dobrý lék?
1: Je to opravdu velmi dobrý. A nevíme o tom, že by měl nějaký vedlejší účinky, ale musím zase na druhou stranu říct, že ještě není známo, pokud by se v té dětské populaci dlouhou dobu používali, co budou dělat, nebo tak. To ještě prostě nevíme.
0: Je to prostě příliš moderní lék?
1: Je to moderní, ale zatím se zdá, že je velmi výborný.
0: Pracujete s ním také v Křetíně? S těmito léky?
1: Většinou ty děti s ním přijedou, již ho mají nasazený.
0: A přesto potřebují pomoc v léčebně?
1: Protože k tomu, to nestačí jenom ty injekce, ale k tomu musí umět se zapojit do toho zdravého životu, jako toho způsobu, že naučit se to, jak dobře žít. Hmm. To prostě musí jít ruku v ruce.
0: Někdy se na tyhle ty léky objevuje názor, že to je taková jako berlička pro toho, kdo nechce sportovat, nemůže sportovat a tak. Jak to vidíte vy jako doktor?
1: Tam naopak by měl pro sebe pořád něco dělat, aby nemusel brát ty maximální dávky toho léku, aby byly nižší ty koncentrace, ale je potřeba opravdu

0: pravdu nejen brát ten lék, to je špatně.
1: Rozumím. A inými slovy, nemám se tláskat bramburky a chipsy a sladkým a přitom brát léky
0: na útročí. To vůbec.
1: To chápu.
0: To by ani lékař pak už nenapsal.
1: A kdo je ten první, s kým bych tohle řešil? Svém u dětského praktického lékaře?
0: Může to už psát i praktický dětský lékař.
1: To znamená, že pokud třeba budu řešit obezitu se svým dítětem jednou, a nebo kdokoliv z našich posluchačů, tak probrat s praktikem i tohleto téma?
0: Ano, určitě. A pokud do toho máte chuť a máte na to ty finance, protože je to bohužel trošku dražší, ale taky se už mluví o tom, že by právě pro ty děti to bylo hrazené z pojištění.
1: To znamená, obezita je prostě nemoc jako jakákoliv jiná.
0: Ano, a musí se léčit.
1: Kateřina Bednaříková je naším hostem. Večerní pokec.

0: Jsme téměř ve finále pokecu s paní doktorkou Bednaříkovou z dětské léčebny v Křetíně, kde pomáhají dětem, které mají nadváhu, relativně velkou, jak jste mi vysvětlila, nadváhu. Ale co jsme neotevřeli je, kdo to zaplatí? Pokud moje dítě bude na měsíčním pobytu u vás...
1: Ano, tak my víme, že obezita je opravdu nemoc. Má svoji diagnózu, je to chronické onemocnění a tak je na ně pohlíženo. A tady ten pobyt zaplatí veřejné pojištění, čili zdravotní pojišťovny. Musí to ale předem schválit revizní lékař. Ale je to jinak celý hrazený i pro rodiče dítěte do 6 let.
0: To znamená, pokud mám malé děti, třeba které už mají tenhle problém, tak přijede rodič i to dítě.
1: Ano.
0: A jsou tam společně? A
1: jsou tam společně, aha, protože edukujeme oba dva, že? To je taky fajn, když tam můžou být takhle spolu.
0: A řekněte mi, když přijede i rodič, je často pravidlo, že i ten rodič má nadváhu?
1: Nebývá to úplně pravidlo.
0: Nemusí to radit.
1: Ale často to tak bývá.
0: Opačné spektrum, když mluvíme o problémech s jídlem, a to je poruchy příjmu potravy. Jinými slovy, asi věc, která postihuje hlavně dívky, ale nemusí to tak být, když dospívají a přestávají prostě jíst, aby náhodou nesloustly.
1: No, bohužel jim většinou někdo něco řekne, že nevypadá úplně tak, jak si představuje a ty děti, mluvíme vlastně ještě o dětech, jsou na to velmi citliví, opravdu velmi citliví a pak ten problém poruchy příjmu potravy ve smyslu mentální anorexie je velmi závažný. A my v léčebně míváme jenom takový lehčí případy, ale pokud vidíme, že to není dobré, tak opravdu se dítě posílá ke specializovanému odborníkovi, a což je psychiatr.
0: To znamená, pokud řeším s dětmi tenhle problém, tak psycholog, psychiatr nebo rovnou psychiatr?
1: Nejlépe psychiatr plus nutriční terapeut.
0: Jak se to bude řešit? Protože pokud vím, tak psychiatr hlavně napíše léky, ne?
1: No, jednak to dítě nebo ta slečna tam pak přichází na takovou ambulantní terapii, nebo je už přímo i hospitalizovaná, pokud je to horší.
0: Záleží na situaci. A řeší se tohle antidepresivy nebo ne?
1: Většinou ano.
0: A to pomůže?
1: Je to šíleně dlouhý proces a většinou ty děti jsou tím postiženi na celý život.
0: Paní doktorko, díky moc, že jste přijela z Křetína sem za námi do studia Frekvence 1.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A pojďme ještě jednou připomenout datum vašeho dne otevřených dveří, pokud by se kdokoliv z našich posluchačů se svými dětmi chtěl přijet podívat.
1: Dětská léčebna Křetín 23. května od 13 do 17 hodin. Jste vítáni.
0: Díky moc a hezký večer.
1: Děkuji. Večerní pokec.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zloděj lebky svaté Zdislavy ji zalil do betonu. Našla se. Češi se dostanou ke svému moři v Chorvatsku vlakem a hejtmanství v Hradci Králové muselo zachránit obec na Jičínsku. Poslechněte si podrobnosti s Láďou Jakubem. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěli ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Reit odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl Deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
1: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i dost na 1367 korun. Do Koperu ve Slovinsku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit jim má půjčka od hejtmanství.
3: Třetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Třetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Sobota nám zalije zahrádky, no na výlet to nebude, pršet má hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů, v Čechách může být i 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12, v Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: 4:22. Dobrý večer z Frekvence 1. Před námi ještě hodinka show, konečně pátek. Za půl hodiny vás vezmu za zpěvačku Billie Eilish. Svěřila se fanouškům, že trpí Tourettovým syndromem a že to nemá vlastně vůbec jednoduché. Tak vám řeknu detaily. S velkými hlavami se podíváme do legendárního Las Vegas. Ano, je to známé město hazardu, ale nevěřili byste, na co si v tamní nemocnici sázeli. A myslím, že vás to docela překvapí. No a taky tady pro vás budu mít jeden MTV Unplugged Live hit a tentokrát se podíváme za legendárními Oasis. Tak dobrý večer vám všem.
0: Frekvence 1.

0: Vezmu vás teď za legendárními Oasis a mám tady pro vás připravený jeden MTV Unplugged Live hit. A budeme mluvit o téhle melodii Don't Look Back in Anger. To je slavná melodie skupiny Oasis. Jenomže každý pátek večer si tady představujeme velké slavné hity, jak je skupiny hrály v někdejší show americké hudební televizní stanice MTV, kde je zpívali takzvaně unplugged, bez jakékoliv elektroniky. No a to byl být případ i téhle písničky a skupiny Oasis. Ta měla vystupovat v pořadu MTV Unplugged v srpnu 1996. Všechno to bylo domluvené měsíce dopředu, jenomže zpěvák skupiny Oasis, Liam Gallagher, na poslední chvíli odmítl zpívat s tím, že ho bolí v krku. Vypadalo to beznadějně, vypadalo to, že domluvené natáčení se bude muset zrušit, ale situaci nakonec zachránil jeho brácha Noel Gallagher, který se postavil za mikrofon. A za svůj zpěv si tehdy vysloužil obrovské uznání a pochvalu od hudebních kritiků. A jeho brácha, frontman skupiny, celý koncert sledoval z balkónu a celou dobu na ostatní členy skupiny pokřikoval. Dneska už jsou Oasis, jak známo, minulostí, rozpadly se v roce 2009, ale některé jejich členy můžete na hudební scéně vidět pořád. Ale já tady pro vás budu mít za pár vteřin hit, velký hit Don't Look Back in Anger, tak, jak ho zpívali a hráli živě v MTV v srpnu 1996. Jenom s tím rozdílem, že nespívá frontman skupiny, ale jeho brácha Noel.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Frekvence 1.

Věděli jste, že slavná americká zpěvačka Billie Eilish, která je populární hlavně u mladé generace, má problémy s Turetovým syndromem, podobně jako skotský zpěvák Louis Capaldi? Přiznám se, že já jsem tohle vůbec nevěděl a tenhle týden, když ta zpráva z Ameriky dorazila, to pro mě byla docela novinka. Ona se svěřila s tímhle problémem v americkém podcastu Good Hang, jak je náročné žít s Turetovým syndromem a skrývat tiky během rozhovorů a veřejných vystoupení. A zároveň přiznala, že jí vlastně dost frustruje nepochopení lidí, kteří se často neuvědomují, jak tahle porucha skutečně funguje. Vlastně je to vůbec poprvé, je to vůbec první rozhovor, který Billie Eilish na tohle téma dala. A rozpovídala se o životě s Turetovým syndromem a taky přiznala, že velkou část vlastně času tráví snahou potlačovat svoje tiky při všech veřejných vystoupeních a rozhovorech. No a podle svých slov má různé typy tiků, včetně hlasových projevů nebo pohybů rukou, kolen a loktů, které jsou jen velmi těžko kontrolovatelné, ale naučila se s nimi pracovat tak, že mnoho z nich lidé vůbec nezaregistrují, protože prostě na sobě maká a maká. Ale zároveň teda popsala, že je to pro ní neuvěřitelně fyzicky vyčerpávající, aby si nikdo ničeho nevšiml. A jakmile třeba zhasnou kamery nebo skončí interview, tak musí jít někam do samoty a musí té nemoci nechat průtok. Nechat jí volně proudit a uvolnit se a pak je zase v pohodě. No a je vlastně trošičku, jak vyplývá z toho rozhovoru, i zklamaná z toho, co si my ostatní, kteří o té nemoci máme málo informací o Turetově syndromu, myslíme. Ona řekla, víte, někteří lidé předpokládají, že pokud tiky nejsou výrazné nebo viditelné, tak ten problém neexistuje. A jiní zase automaticky soudí, že člověk s touhle poruchou musí být neustále v nepohodě. Tak to ale není. Pro mě jsou běžnou součástí života a nejvíc mě frustruje nedostatek pochopení a fakt, že mnoho lidí netuší, kolik energie stojí každodenní fungování, když máte tuhle nemoc, řekla v americkém podcastu zpěvačka Billie Eilish. Jenom nikdo to nemáme asi v životě jednoduché, ale tohle mě překvapilo. Tak tady je Billie Eilish, What Was I Made For, písnička, kterou natočila pro film Barbie.

věděl, co tě dostala povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: Frekvenci 1 na hodinách skoro 10:45, ale teď pro vás mám to nejlepší z dnešních velkých hlav. Las Vegas, známé město hazardu a hříchu. Nečekal jsem, kam až ten hazard a sázení v Las Vegas došel.
1: Las Vegas je vlastně založené město, postavené na poušti, takže úplně jasný, kdy vzniklo. 119 let.
2: Predstavte si, že v roku 1980 suspendovali v Las Vegas několik zaměstnanců místní nemocnice za to, že sázeli na čo?
1: Jestli pacient přežije nebo...
3: No, teď se to může říct. Jestli ta operace dopadne dobře.
4: Jestli strůj bude fungovat.
2: Oni skutečně dávali na to, či ten pacient přežije alebo neprežije.
1: To není fér, protože to se dá ovlivnit.
2: To se dá
4: ovlivnit. Tak to ale
2: hodili 10 zdravotních sestěr a několik doktorů.
4: Počkej, a měli normálně jako takový tabulky a tam si zapisovali skóre.
3: A byla to Saska nebo Sportka?

Walk It in Memphis a zpěvačka Cher. Tak představte si, že téhle písničce je letos přesně 30 let. Je to 30 let, co vyšla jako single v Americe. A má moc zajímavý text, protože vás Cher vezme na hudební výlet do legendárního města Memphis, kde se psala historie rock'n'rollu, blues i gospelu. A když byste se do toho textu zaposlouchali a přeložili byste si ho, tak vlastně zjistíte, že zpěvačka prochází ikonická místa. Zastaví se třeba u Gracelandu, což byl dům Elvisa Presleyho, kde mu vzdává poctu, navštíví ale slavnou i Beale Street, což je takové pulzující srdce bluesové scény v Memphisu. No a silným momentem, o kterém zpívá, je taky návštěva gospelu v kostele. Celá ta písnička vlastně není jenom o tom, že se někdo jde projít po Memphisu a zpívá o tom, že je to hezké, ale je to hlavně o tom, jak hudba a atmosféra toho místa dokážou člověka zasáhnout a změnit. Pokud byste někdy třeba letěli do Ameriky, stavte se v Memphisu, toho Elvise tam potkáte i dneska samozřejmě na každém kroku, protože město je hrdé na to, že byl jejich rodák. Tak jsem zvědavý, co na to řeknete, když budete mít cestu. Teď už se ale dívám na hodiny, za chviličku 11, tak vám přeju dobrou noc. Mějte se moc fajn, užijte si páteční večer a slyšíme se zase příští týden. Tady na Frekvenci 1. Tak ahoj.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
6: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
9: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Fotbalová Sparta chystá nový stadion v Praze Krči. Opilou ženu s dítětem v kočárku už podruhé zastavili strážníci ve Zlíně na jižních svazích. A ve Šluknovském výběžku na Děčínsku chtějí vykupovat byty, aby tu nevzniklo další ghetto ve Šluknově. S podrobnostmi je ve studiu F1 Láďa Jakub. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
11: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
10: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní Svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupra.
12: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
10: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: Sobota dopřeje zahrádkářům, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tam čekáme trvalejší déšť. Kdo chce zase sluníčko, musí pod Krušné hory do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Čechách naměříme až 16 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jen do 13.
0: Frekvence

0: si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Frekvence 1.

0: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
1: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
5: Zloděj lebky svaté Zdislavy ji zalil do betonu. Našla se. Češi se dostanou ke svému moři v Chorvatsku vlakem a hitmanství v Hradci Králové muselo zachránit obec na Jičínsku. Poslechněte si podrobnosti s Láďou Jakubem. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěli pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Reit odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl Deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu, víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
6: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
5: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i dost na 1367 korun. Do Koperu ve Slovinsku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit ji má půjčka od hejtmanství.
7: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Sobota nám zalije zahrádky, no na výlet to nebude, pršet má hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů, v Čechách může být 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12, v Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Sparta chystá nový stadion v Praze Krči. Opilou ženu s dítětem v kočárku už podruhé zastavili strážníci ve Zlíně na jižních svazích. A ve Šluknovském výběžku na Děčínsku chtějí vykupovat byty, aby tu nevzniklo další ghetto ve Šluknově. S podrobnostmi je ve studiu F1 Láďa Jakub. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Voženílek, Červenka a Blimo. V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to i z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupa.
3: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
1: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota dopřeje zahrádkářům, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tam čekáme trvalejší déšť. Kdo chce zase sluníčko, musí pod Krušné hory do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Čechách naměříme až 16 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jen do 13.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zloděj lebky svaté Zdislavy ji zalil do betonu. Našla se. Češi se dostanou ke svému moři v Chorvatsku vlakem a hitmanství v Hradci Králové muselo zachránit obec na Jičínsku. Poslechněte si podrobnosti s Láďou Jakubem. A na začátek dalšího zpravodajství je zpráva ze sportu. Ze Švýcarska čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu Dánsko 4-1. Vedli 3-0. Góly vstřelili Kubalík, Vožení, Lek, Červenka a Blimo. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěli ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Rajt odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl Deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
1: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i do snad 1367 korun. Do Koperu ve Slovinsku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit je má půjčka od hejtmanství.
3: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Počasí.
1: Sobota nám zalije zahrádky, no na výlet to nebude, pršet má hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, tady čekáme déšť trvalejšího charakteru a teploty jen 9 až 13 stupňů, v Čechách může být i 16. Za občasným sluníčkem můžeme zajet na český severozápad, tedy do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Neděle bude ve stejném duchu s deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde naměříme jen 12, v Plzeňském kraji však může být i sluníčko a teploty do 16.